0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: České okury zavádějí umělou inteligenci na pokladnách. Tam může zavolat i ochranku. Národní park Podyjí chce vrátit na jižní Moravu sisly. A filmaři vyčerpali na severu Čech v Ústeckém kraji všechny peníze. Podrobnosti má Láďa Jakub. České obchody zavádějí novinky. Na pokladnách bude zboží hlídat umělá inteligence, takzvaná AI. Ta pozná konkrétní zboží, které nejde označit čárovým kódem, třeba pečivo, ovoce nebo zeleninu. Pokud třeba někdo vkládá na pokladnu spojenou s váhou hroznové víno, které označí jako mrkev, pokladna ho na záměnu automaticky upozorní. Pokud přesto pokračuje v nákupu, pokladna pak upozorní i obsluhu nebo v případě non-stop bez obslužných prodejen pult centrální ochrany začne pípat. Systém zavádí obchody Coop, hypermarket Globus nebo supermarket Kaufland. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí, tedy hnutí STAN, a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by dostala 6 subjektů, a to včetně koaličních motoristů, kteří zůstávají na 5% hranici. Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sisla obecného do stepní krajiny, kde konkrétně o okolí Havraníků a Hnanic v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Připravuje obnovu vhodných lokality podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Sisel obecný byl ještě v minulém století běžnou součástí zemědělské krajiny teplých oblastí téměř v celé České republice. Filmaři z Česka i ciziny si zamilovali severní Čechy. Například v Ústeckém kraji se točí o 106. Už dokonce vyčerpali všechny takzvané vouchery od kraje, který rozdával 46 milionů na 22 projekty. Tyhle darované peníze museli filmové štáby utratit právě na severu Čech v Ústeckém kraji. Podrobnější bude Barbora Hišková z takzvané filmové kanceláře Ústeckého kraje.
2: Pořady byly projekty Tichá pošta, seriál Petra Zeleky, Limity, byl to snímek Agněšky Holland, Franz, byly to pohádky Cukrkandl a Princezna stokrát jinak. Jsou to tradiční lokace jako zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
1: A taky do Litoměřic. A dotaci získal i snímek Čikačeka režiséra Šimona Holého. Ten se natáčel mimo jiné na Děčínsku, třeba ve Šluknovském výběžku. Poprvé ho uvidí návštěvníci festivalu v Karlových Varech. Jedna z největších záhad USA, jedna z nejkontroverznějších postav Spojených států amerických má 80. Jde o Donalda Trumpa, současného prezidenta. No a jak bude slavit? Ameriku čeká zápasnická show smíšených bojových umění přímo na trávníku Bílého domu v hlavním městě. Kvůli narozeninové oslavě ve Washingtonu ale posunuli začátek jednání pořadatelé summitu G7 ve Francii, aby se Trump mohl party zúčastnit a potom rovnou odletět. Jakub Špicer a Daniel Havel získali na mistrovství Evropy bronz v závodě deblkajaků na 500 metrů. Je to čtvrtá česká medaile na šampionátu. Čeští reprezentanti absolvovali zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích na Litoměřicku se znovu prosadili na stupně vítězů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak odstartuje nový týden, který bude od středy vlastně už skoro tropický, a bude oblačno až polojasno a teploty v pondělí odpoledne nejčastěji do 21. Výjimku bude tvořit jih Moravy, tam naměříme až 24 stupňů. No a v dalších dnech, jak jsme říkali, se budou teploty postupně zvedat.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Jaderském moři u Chorvatska zemřeli nejmín 3 Češi, a to po srážce plachetnice s katamaránem. Na konci týdne bude na Litoměřicku a Uhersko-Hradišťsku až 36 stupňů Celsia. A naplno se rozjela vodácká sezona. Na české, moravské i slezské řeky míří tisíce vodáků. Ve studiu Láďa Jakub zdravím celé Česko. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli odpoledne nejméně 3 lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30. Na palubě plachetnice cestovalo 8 Čechů, na katamaránu 120 cestujících. Plachetnice plující podle informací Českého rozhlasu pod francouzskou vlajkou se po nárazu potopila. Konzul je na místě v kontaktu s místními orgány a případ řeší. Tropy v Česku jsou na dohled. V polovině 3. červnového týdne rozpálí slunce teploty až na 36 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by první tropický den mohl nastat už ve středu. Zatím jen na některých místech, třeba v Polabí, na Litoměřicku, Mělnicku a Nymbursku a taky na jihu Moravy. Tropy by podle meteorologů měly přetrvávat minimálně do soboty nebo neděle. A naplno jede vodácká sezona. Deště v uplynulém týdnu zase zlepšily podmínky pro splouvání na našich řekách, tvrdí odborníci na počasí. Potíže jsou ale stále na Vltavě na Česko-Krumlovsku. Plavbu na řece na jednom úseku přímo v Českém Krumlově komplikuje oprava mostu na Plešivci. Vodáci tu tak musí lodě přenášet několik set metrů a nosí je přes staveniště a taky přes rušnou silnici. Omezení podle Česko-Krumlovské radnice ale skončí v pátek. Nejen na řekách jižních Čechách čekají v příštích dnech navíc tisíce vodáků. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Informaci poskytl Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil milosti 4. Celkem jich od nástupu do funkce dal 23.
2: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit nebo odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíc využil Václav Havel. Pavlův předchůdce Miloš Zeman rozhodl celkem o 26 milostech. V Hradci Králové bude od pondělka do neděle uzavřený podchod na třídě Karla IV. Ten patří k nejfrekventovanějším místům ve východočeské metropoli. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují. Podchod je na trase mezi hlavním vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Lidé jim po dobu stavby procházejí koridorem z dřevěných desek. Podchod pod čtyřproudovkou pod silničním okruhem měl dosud podobu z doby vzniku první poloviny. V 70. let minulého století. Při uzavírce podchodu budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu Prochodce ve Střelecké ulici u Střelnice, tedy u kulturního domu. Stavbaři u podchodu obnoví rampy, schodiště, prosklené přístřešky i vnitřní konstrukce. A v Bílých Karpatech na jihovýchodní Moravě roste ekoskanzen. Proměňuje se v něj Janušova usedlost na Žítkové na Uhersko-Hradišťsku. Novou šanci tu dostávají třeba ovocné stromy, tedy staré ovocné odrůdy. Místo teď propojuje místní takzvanou kopaničářskou architekturu, řemesla a vzdělávání. Učí se sem jezdit i školy a připravují se i odborné exkurze.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Na konci 3. červnového týdne bude až 36 stupňů, a to v Polabí a taky na Slovácku. Teploty se ale budou zvedat postupně, v pondělí bude maximálně ještě 23, a to jen na Břeclavsku a Hodonínsku. Načekáme většinou oblačno.
0: Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: České obchody zavádějí umělou inteligenci na pokladnách. Tam může zavolat i ochranku. Národní park Podyjí chce vrátit na jižní Moravu sisly. A filmaři vyčerpali na severu Čech v Ústeckém kraji všechny peníze. Podrobnosti má Láďa Jakub. České obchody zavádějí novinky. Na pokladnách bude zboží hlídat umělá inteligence, takzvaná AI. Ta pozná konkrétní zboží, které nejde označit čárovým kódem, třeba pečivo, ovoce nebo zeleninu. Pokud třeba někdo vkládá na pokladnu spojenou s váhou hroznové víno, které označí jako mrkev, pokladna ho na záměnu automaticky upozorní. Pokud přesto pokračuje v nákupu, pokladna pak upozorní i obsluhu nebo v případě non-stop bez obslužných prodejen pult centrální ochrany začne pípat. Systém zavádí obchody Coop, hypermarket Globus nebo supermarket Kaufland. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí, tedy hnutí STAN, a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by dostala 6 subjektů, a to včetně koaličních motoristů, kteří zůstávají na 5% hranici. Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sisla obecného do stepní krajiny. Jde konkrétně o okolí Havraníků a Hnanic v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Připravuje obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Sisel obecný byl ještě v minulém století běžnou součástí zemědělské krajiny teplých oblastí téměř v celé České republice. Filmaři z Česka i ciziny si zamilovali severní Čechy. Například v Ústeckém kraji se točí o 106. Už dokonce vyčerpali všechny takzvané vouchery od kraje, který rozdával 46 milionů na 22 projekty. Tyhle darované peníze museli filmové štáby utratit právě na severu Čech v Ústeckém kraji. Podrobnější bude Barbora Hišková z takzvané filmové kanceláře Ústeckého kraje.
2: Pořady byly projekty Tichá pošta, seriál Petra Zeleky, Limity, byl to snímek Agněšky Holland, France, byly to pohádky Cukrkandl a Princezna stokrát jinak. Jsou to tradiční lokace jako zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
1: A taky do Litoměřic. A dotace získal i snímek Čikačeka režiséra Šimona Holého. Ten se natáčel mimo jiné na Děčínsku, třeba ve Šluknovském Výběžku. Poprvé ho uvidí návštěvníci festivalu v Karlových Varech. Jedna z největších záhad USA, jedna z nejkontroverznějších postav Spojených států amerických má 80. Jde o Donalda Trumpa, současného prezidenta. No a jak bude slavit? Ameriku čeká zápasnická show smíšených bojových umění přímo na trávníku Bílého domu v hlavním městě. Kvůli narozeninové oslavě ve Washingtonu ale posunuli začátek jednání pořadatelé summitu G7 ve Francii, aby se Trump mohl party zúčastnit a potom rovnou odletět. Jakub Špicer a Daniel Havel získali na mistrovství Evropy bronz v závodě debl kajaků na 500 metrů. Je to čtvrtá česká medaile na šampionátu. Čeští reprezentanti absolvovali zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích na Litoměřicku se znovu prosadili na stupně vítězů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak odstartuje nový týden, který bude od středy vlastně už skoro tropický, a bude oblačno až polojasno a teploty v pondělí odpoledne nejčastěji do 21. Výjimku bude tvořit jih Moravy, tam naměříme až 24 stupňů. No a v dalších dnech, jak jsme říkali, se budou teploty postupně zvedat.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V Jaderském moři u Chorvatska zemřeli nejmín 3 Češi, a to po srážce plachetnice s katamaránem. Na konci týdne bude na Litoměřicku a Uhersko-Hradišťsku až 36 stupňů Celsia. A naplno se rozjela vodácká sezona. Na české, moravské i slezské řeky míří tisíce vodáků. Ve studiu Láďa Jakub, zdravím celé Česko. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli odpoledne nejméně 3 lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30. Na palubě plachetnice cestovalo 8 Čechů, na katamaránu 120 cestujících. Plachetnice plující podle informací Českého rozhlasu pod francouzskou vlajkou se po nárazu potopila. Konzul je na místě v kontaktu s místními orgány a případ řeší. Tropy v Česku jsou na dohled. V polovině 3. červnového týdne rozpálí slunce teploty až na 36 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by první tropický den mohl nastat už ve středu. Zatím jen na některých místech, třeba v Polabí, na Litoměřicku, Mělnicku a Nymbursku a taky na jihu Moravy. Tropy by podle meteorologů měly přetrvávat minimálně do soboty nebo neděle. A naplno jede vodácká sezona. Deště v uplynulém týdnu zase zlepšily podmínky pro splouvání na našich řekách, tvrdí odborníci na počasí. Potíže jsou ale stále na Vltavě na Česko-Krumlovsku. Plavbu na řece na jednom úseku přímo v Českém Krumlově komplikuje oprava mostu na Plešivci. Vodáci tu tak musí lodě přenášet několik set metrů a nosí je přes staveniště a taky přes rušnou silnici. Omezení podle Česko-Krumlovské radnice ale skončí v pátek. Nejen na řekách jižních Čechách čekají v příštích dnech navíc tisíce vodáků. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Informaci poskytl Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil milosti 4. Celkem jich od nástupu do funkce dal 23.
2: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit nebo odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíc využil Václav Havel. Pavlův předchůdce Miloš Zeman rozhodl celkem o 26 milostech. V Hradci Králové bude od pondělka do neděle uzavřený podchod na třídě Karla IV. Ten patří k nejfrekventovanějším místům ve východočeské metropoli. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují. Podchod je na trase mezi hlavním vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Lidé jim po dobu stavby procházejí koridorem z dřevěných desek. Podchod pod čtyřproudovkou pod silničním okruhem měl dosud podobu z doby vzniku první poloviny. V 70. let minulého století. Při uzavírce podchodu budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu Prochodce ve Střelecké ulici u Střelnice, tedy u kulturního domu. Stavbaři u podchodu obnoví rampy, schodiště, prosklené přístřešky i vnitřní konstrukce. A v Bílých Karpatech na jihovýchodní Moravě roste ekoskanzen. Proměňuje se v něj Janušova usedlost na Žítkové na Uhersko-Hradišťsku. Novou šanci tu dostávají třeba ovocné stromy, tedy staré ovocné odrůdy. Místo teď propojuje místní takzvanou kopaničářskou architekturu, řemesla a vzdělávání. Učí se sem jezdit i školy a připravují se i odborné exkurze.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Na konci 3. červnového týdne bude až 36 stupňů, a to v Polabí a taky na Slovácku. Teploty se ale budou zvedat postupně, v pondělí bude maximálně ještě 23, a to jen na Břeclavsku a Hodonínsku. Načekáme většinou oblačno.

0: Frekvenci 1, krásné pondělí s datem 15. června.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
3: Slučí Černou.
0: Dobré ráno, vláda projedná návrh na zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Spojené státy a Irán se dohodly na míru. Ministr kultury Otto Klempíř dnes předloží vládě zákon, který zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Ředitelé obou veřejnoprávních médií ale uvedli, že zatím nemají v rukou žádný písemný návrh, ale stále není jasné, kolik peněz ze státního rozpočtu budou místo poplatků dostávat. Poslanec za hnutí ANO Radek Vondráček k tomu na svém účtu na sociálních sítích uvedl.
4: Financování České televize a rozhlasu z koncesionářských poplatků nemá nic společného se svobodou médií. Nejsvobodnější média podle zprávy Reportérů bez hranic mají v Norsku, tam zrušili poplatky v roce 2020, Estonsku, tam mají přímý grant ze státního rozpočtu a v Nizozemsku, kde zrušili poplatky někdy okolo roku 2000.
0: Premiér Andrej Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Chorvatský premiér mu slíbil důsledné vyšetření nehody. Ke srážce katamaránu s plachetnicí došlo v neděli u chorvatského Splitu. Nehodu nepřežili nejméně 3 Češi. Další člověk se pohřešuje. Další 4 čeští občané skončili v nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30 dopoledne v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes od 17 hodin uskuteční požehnání nových

0: Frekvence 1.
1: Krásné pondělní ráno přeji všem, vítejte u horoskopů. Dnes je den odpůrce vojenské služby, den proti násilí na seniorech a den větru. Svátek slaví Vít, blahopřejeme. Novoluní v blížencích přeje vztahům a tvůrčí činnosti. Nesmíte však připustit, aby vás některé věci zastihly nepřipravené. Co čeká blížence? Prospěch vám přinese každá činnost, kterou si dnes volíte. I v lásce můžete chtít víc, než dostanete. Obdivují vás pany, váhy, střelci, kozorozy a vodnáři. Radci, nekazte si den tím, že v potu tváře budete schánět něco, o čem si myslíte, že je to pro vás nezbytně nutné. Využijte své energie efektivněji. Lvi, pro jistotu mějte zbaleno, protože může na vás čekat nenadálá cesta, ať už služební či ryze soukromá. Pany, současné postavení nebeských těles vás zastihne ve vstřícném rozpoložení. Otevírají se vám nové šance k řešení vaší milostné situace. Váhy, Venuše znásobí emocionální pocity, porozumění a shoda jdou ruku v ruce s harmonií. Štíři, budete se muset rozhodnout, co ve svých citech podniknete, aby se vaše srdeční jistoty nedostaly do ohrožení. Střelci, velký pozor si dávejte na své zlozvyky a prohřešky proti zdravé životosprávě. Pokuste se alespoň o jednodenní půst, udělá vám to dobře. Kozorozi, začátek pracovního týdne prožijete s převahou toho pozitivního. Opatrní buďte na cestách. Vodnáři, hrajete první ligu, vaše energie se nedá přehlédnout. Venku vás čeká tolik zážitků, proto neseďte doma. Ryby, možná se vám do života vrátí někdo z minulosti. Možná jen zavzpomínáte na časy minulé. Nudit se ale určitě nebudete. Berani, máte šanci zazářit, porazit konkurenci, někomu udělat čáru přes rozpočet. Nemyslete si ale, že máte na dobro vystaráno. Dál se musíte snažit. Víci, i když dopolední hodiny vám nepřijdou nijak výjimečné, druhá polovina dne vás příjemně překvapí. Milí přátelé, dnešní den můžete považovat za vydařený. Skvělá vesmírná konstelace vám ladí do noty. Mnoho věcí se ukáže v příznivém světle za předpokladu, že budete sázet na jistotu. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Brian Adams na frekvenci 1. 1+1. Jeden forek od nás, jeden forek od vás. Na start týdne začíná Mára. Máro?
1: Já jsem připravený, můžu?
0: Můžeš.
1: Tak poslouchej a nezapomeň se zasmát.
0: Dobře, zkusím.
1: Já jenom to připomínám, protože jo, byl víkend, člověk zapomene.
0: Jako nejhorší je trapný ticho, že jo, po forkách.
1: No, ale to se nám tady neděje, že jo. Tady se prostě zasmát musíš.
0: Musíš, přesně. Takže zkusím nezapomenout, pojďme na to.
1: Já to když tak potom ještě na konci připomenu. Říká se, že ženy milují své děti víc než svoje muže. Ale děcko klidně nechají u sousedky nebo kamarádky. Chlapa nikdy. Nikdy!
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: 7.23 přesný čas, přátelé, dobré ráno. Lubka má připravený vtípek, doufám, že bude lepší než ten můj.
1: Ten tvůj byl dobrý, v pohodě.
0: To byla hlavně velká pravda, to byla taková myšlenka k zamyšlení.
1: Já tady mám takový jeden chlapský. Teda chlapy, to byl trapas. Trvalo mi asi půl hodiny, než se mi konečně podařilo rozepnout Janinu podprsenku. Vůbec jsem si ten krám neměl zkoušet.
2: To nejlepší.

0: Krásné pondělní ráno, vítr, který nás trápil včera, se dnes konečně uklidní. Odpolední teploty většinou do 21, jen na jižní a východní Moravě až 23. Odpoledne se ale znovu zatáhne a znovu začne pršet. V polovině týdne ale čekáme zásadní změnu, oteplí se. První změnu pocítíme ve středu a koncem týdne potom maxima až u 35.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se musí na jistí než do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
7: Minuta před 6:30 a Lucie Černá na svém místě.
8: Je to tak, hezké ráno. Vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by dnes, podle premiéra Andreje Babiše, měli také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Ceny ropy padají, jsou dnes nejnižší od března. Děje se tak poté, co bylo oznámeno, že USA a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Trump prohlásil, že Hormuzský průliv bude otevřen pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda íránských přístavů. Hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Po druhé se z poháru raduje trenér Rod Brian Amour. V roce 2006 ho zvedl nad hlavu jako kapitán Hurricanes. Teď se po 8 sezónách na lavičce raduje i jako coach.
9: Frekvence 1.
10: Doprava.
8: A bouralo se na D8.
11: K nehodě nákladního vozidla došlo na 45. kilometru dálnice D8 ve směru na Německo. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, a to bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
0: Krásné pondělní ráno, Máro, tak asi jsi to zaregistroval, už v horoskopech se o tom mluvilo, dneska jeden větru.
12: No to jsem teda koukal, no. Mě teda ty větry přes víkend nějak jako nepotrápily.
0: Ne.
12: Ne, já jsem jedl zeleninu, já jsem byl spokojený.
0: No právě zelenina může způsobit pěknou,
12: ale jaká,
0: jako,
12: že samozřejmě jsem se nenaspával s větákem a tak podobně.
0: Mě teda větry potrápily, ale mě teda na kole. Jeden byl takový pěkně hnusný, říká se mu protivítr. A ten byl fakt jako... No, nejelo se mi včera úplně dobře.
12: Tak co jsi udělala?
0: No, podala jsem špatný výkon.
12: Ne, dám si lehčí převod a jedu si
0: k celu. Jo, takhle, já jsem myslela, odtočím to a jedu s větrem v zádech.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Kuriozní krádež vyšetřují plzeňští kriminalisté. Pátrají po zloději, který ve městě ukradl obřího nafukovacího panáka i s kompresorem. Co vy na to?
2: No tak pátrají, no. Tak to víte, já myslím, že ta intenzita toho pátrání nebude tak horká, jako kdyby šlo o vraždu. Přece jenom nafukovací panák s kompresorem není zas taková honička.
1: No, ale šestimetrovej zase to je.
2: Já vím, no tak se tak kouknou přes plot. Není tady, a co ty, Fando, tady taky ne. Takže se to uzavře. No. Jsou podstatnější věci, které se moc nevyšetřují na to, što...
1: Je fakt, že to je taková zvláštní krádež, jak vy ho můžete použít, jako šestimetrová ukradená věc je přece jenom jako, to si neužijete na zahrádce.
2: No ale to nutkání zmocnice ho překoná všechny tyhle spekulace, pak ho má doma splasklýho několik let. A možná někdy večer přifoukne, podívá se a zo vypustí a uklidí, ale tam jsou důležitý ty okamžiky toho nutkání.
1: Jo, takhle, jo.
2: A nebo toho nápadu, já ho seberu.
1: Aha.
2: Bude můj, no. A má třeba nějaký plán, pak je neuskutečný.
1: Jasně, za kolik roku se může zapomenout na to, že tam kdy byl ukradený?
2: Za 50. Ale tam hrozí, že mu nejen splaskne, ale i spuchří.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Avicii na frekvenci 1 za 6 minut 6:45. Je to nejvyšší čas prověřit, kdo je tu chytrej jak rádio.
1: No dnes, pojďme na to.
0: Dnes teda prověřuješ ty mě.
1: Jsi připravená?
0: Jak na co?
1: Tak, co to je dižband?
0: Dižband. To jsem někde slyšela.
1: Právě.
0: Dižband. Dižband. Říkal jsi mi o tom, že by to bylo to těsnění? To je asi...
1: To nebude ono.
0: To je asi... Dižband?
1: No.
0: Dižband. Já to totiž jako fakt nevím, ale mám pocit, že jsi mi to nedávno vykládal. A že to je pro mě... A nebo mi to vykládal někdo
1: jiný. Kdyby byl takový Matěj, takhle bych to propálil.
0: Počkej, je to
1: ne, to není možný. Prosím tě. V žádným případě.
0: Já fakt nevím. Já jsem tady takový den, kdy jsme si povídali s Márou, jako co, kde, jako to. A já jsem to asi neudržela.
1: No, a nebo jsem to neudržel já.
0: To neudržel ty. No nic, přátelé, prosím vás, já fakt jsem jako včela zmatená. Tak nic, 736-300-444 a dejte nám vědět.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na sedm, no a dnešním zapeklitým slovem byl výraz dižbant.
1: Dižbant, vidíš, já jsem zapomněla, než jsem odehrala písničky, tak jsem zapomněla, jak to slovo znělo. Přátelé, my jsme tady s Márou mluvili, je to podle mě tak jako pět dní o různých slovech a já jsem fakt přesvědčená o tom, že jsi mi tohle slovo říkal, ale nevím, jestli jsem si ho zapamatovala dobře nebo nezapamatovala. Já jsem říkala, že si myslím, že je to těsnění. Ale jako fakt jsem teďka taková, jakoby...
0: Jseš na vážkách, nevíš,
1: no, jestli jsi vůbec, jistá. Vůbec.
0: Tak, dižbant, přátelé, není vůbec nic. Je to smyšlený slovo.
1: Ano.
0: A teďka pozor. Je to smyšlený slovo pana Mirka Hůla.
1: Uh-huh.
0: A to je velký stavař, starý praktik. A on občas si vymyslí takovýhle slovo a na té stavbě jako to používá a pak se diví, že to ty ostatní neví.
1: Jo.
0: Jednou šel do hobby marketu a říká tomu mladýmu, ty poslouchej, pojď sem, kde máš dižbant? Pardon, ještě jednou. A on na něho, tak na něho kouká, dižbant, nevím. Prosím tě, pojď sem, emoce se ví, co je dižbant, ani neví, kde to majo.
1: Uh-huh.
0: A kde přijde jeho syn, říkám, se nás máte těsnění na okna.
1: Takže počkej.
0: A my jsme totiž chtěli jako dokázat tomu, že to popustíme tátovi, že ten dižbant opravdu nic není. Takže to ten mladý z toho hobby marketu ani nemůže vědět.
1: Nemůže.
0: A jasně se to propisuje i na tom, že nepřišla ani jedna SMSka s tím, co by to mohlo být.
1: Přesně tak, nepřišla, no. Nepřišla.
0: Takže, Mirku, ten dižbant opravdu nic není.
1: Neexistuje. A co když tu je?
0: No, taková malá nachytávka, no, ale je vidět, že jste hnedka takhle při pondělku.
1: V pohotovosti.
0: Přesně tak. Frekvence 1.

0: přesný čas a Madonna. To nejlepší z muziky, ale i po sedmé. Třeba Šalom.
1: No a ves čínu katedrály i George Harrison. I got my mind set. Ten šlapák aspoň.
0: To je, no. To je dobrý, no. Takový pubertální léta se vrací, viď?
1: Jaký pubertání? To bylo v rozkvětu, v rozkvětu.
0: Ne, já navazuju na Xindla X. A za chvilku zprávy.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
13: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
14: Žádná kouzla?
13: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
15: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
16: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
17: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slucí černou.
18: Dobré ráno, vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Praktiku mají nově pomáhat terénní sestry. Carolina slaví po 20 letech zisk Stanleyova poháru. Ministr kultury Otto Klempíř dnes předloží vládě zákon, který zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Ředitelé obou veřejnoprávních médií ale uvedli, že zatím nemají v rukou žádný písemný návrh a stále není jasné, kolik peněz ze státního rozpočtu budou místo poplatků dostávat. Opoziční poslanec z ODS Martin Kupka k tomu v České televizi uvedl.
19: Je jasné, že to je prostě čistý vládní cirkus a že se tady současná vláda zahrává s něčím, co léta fungovalo stabilně. pravidelně a správně. Z hlediska nastavení nezávislých institucí, veřejnoprávních médií. Ten nezávislý zdroj financování je totiž důležitá věc, zvlášť v situaci, kdy v okamžiku, kdyby se tedy financování jak České televize, tak Českého rozhlasu mělo převést ke státnímu rozpočtu, tak při schodkovém rozpočtu každé jednání bude prostě zatížené snahou každé kapitoly získat co nejvíc peněz.
18: Premiér Andrej Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Chorvatský premiér mu slíbil důsledné vyšetření nehody. Ke srážce katamaránu s plachetnicí došlo v neděli kolem poledne u chorvatského Splitu. Nehodu nepřežili nejméně 3 Češi. Další člověk se stále pohřešuje. 4 čeští občané skončili v nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Už od příštího roku by mohla základní zdravotní péči o pacienty přímo v jejich domovech posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dřív zachytit zhoršení zdravotního stavu pacientů a lépe je nasměrovat k další péči. Zástupci agentur domácí péče ale varují, že změna může oslabit zavedenou síť služeb. Na dohodu o úpravách návrhu mají praktici a agentury domácí péče čas do čtvrtka. Po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdy se mají teploty dostávat na většině území nad tropických 30 stupňů. Na těch nejteplejších místech bude dokonce až 35. Většinu týdne také bude slunečné počasí. Americký prezident Donald Trump jen pár hodiny před oslavou svých 80. narozenin potvrdil dosažení dohody s Íránem. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Pákistánský premiér Šarí dříve uvedl, že oficiální podpis dohody proběhne v pátek ve Švýcarsku. Hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal.
17: Frekvence 1.
5: Počasí.
18: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle se mohou objevovat přehánky, a to zejména na severu a severovýchodě území. K večeru bude oblačnosti postupně ubývat. Odpoledne nám teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 23. No a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
5: Frekvence 1.
17: Doprava.
18: A se silnějším provozem už počítejte na Pražském okruhu nebo D1.
14: Silný provoz vás drží na Pražském okruhu do 10 minut, a to za Lochkovským tunelem ve směru k Barrandovskému mostu. A do 10 minut se zdržíte i na příjezdu dálnice D1 do Brna z Vyškova, a to u Holubic. Dalších 5 minut potom u sjezdu k dálnici D2. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
18: A po zprávách 7 už na Frekvenci 1 pokračují Mára s Lubkou.
1: Je to tak. Skutečně.
0: Co je dobře, je to tak. Jakože tu jsme, anebo je to tak, že seš Mára?
1: No,

0: Krásné ráno, chvíle, kdy jsme na frekvenci 1 opět ve třech. Dnes s námi ředitel letních shakespearovských slavností Michal Rychlý. Krásné ráno.
1: Krásné ráno a děkuji za pozvání.
2: Dobré jítro, jak jsme tak trochu pátrali v historii a samotné nás docela překvapilo, jak už je to dávno, tak úplně první ročník ten byl kdy?
1: Tak vlastně první shakespearovské produkce začaly vznikat bezprostředně po revoluci v roce 90, ale naše agentura se organizováním letních shakespearovských slavností zabývá od roku 98. A vlastně v té době shakespearovské slavnosti fungují formou festivalu. To znamená, že není to léto jedné inscenace, ale je to léto více inscenací a různých hostů, třeba i ze zahraničí.
0: Které představení bylo to úplně první?
1: Úplně to první v roce 90 byl Se noci svatojánské, ale naše první představení, co jsme začali organizovat my, to bylo v roce 98 a to bylo představení Macbeth v režii tenkrát, bohužel už mezi námi není, Borise Reznera.
0: Letní shakespearovské slavnosti a jejich ředitel Michal Rychlý dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Dnes s námi na Frekvenci 1 Michal Rychlý, ředitel festivalu Shakespeareovské slavnosti. Vy jste se vlastně k tomu festivalu připojil kdy?
1: Já jsem se připojil na sklonku sezóny 98. To vzniklo celé tak, že můj jeden velký kamarád, tenkrát spolumajitel reklamní agentury BBK, se nějak kamarádil s Lexou Piškem, který stál u zrodu úplně z těch 90. nebo začátku 90. let, a oslovili mě, že by potřebovali pomoc nějak s tou organizací. Já jsem se vždycky, do té doby jsem se zabýval spíš muzikou, jak už výkonně, tak organizačně. A tak já jsem skočil do tohletoho projektu v srpnu 98 a už jsem připravoval s souletou partou ročník 99.
2: Na co jste hrál?
1: Já jsem hrál na kontrabas.
2: Já takhle. A nenapadlo vás někdy to teda udělat jako muzikál nějakýho Shakespearea, když jste takhle jako šmrcnul tady tou hudbou?
1: Hele, takový nápady byly a ještě se to nepodařilo zrealizovat.
2: Michal Rychlý je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V Planeu odstartovali slevodny, největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na Den princezen.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvenci jednáme 7.21, no nejvyšší čas si zahrát to trochu škváry.
1: Konkrétně o 5,500 peněz.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Přesně tak, Masaryk a Božka k tomu za správný tip posledního slova.
1: Přesně tak, otázkou, kdo ty peníze chce. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1, koho pak tam máme?
0: Dobré ráno.
1: Halo, halo, kdo tam? Halo?
0: Tak co je?
1: Máme tam někoho? Vypadá to, že někoho máme, ale daleko, daleko od telefonu, tak zkusíme dalšího, kdo se dovolal. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Věra z Náchoda.
1: Věrko, zdravíme vás do Náchoda. Máme pro vás větu Jany Kirchner. Chcete ji slyšet?
4: Určitě.
1: Tak pojďme na to.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
1: Tak co myslíte, Věrko?
4: Já myslím, že to budou hory.
1: Tak to zkusíme hory prověřit. Pojďme na to.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
0: Jako myslela jste Tatry?
4: Tak no, myslela jsem, no, že se stýská.
1: Jasně, jasně. No tak každopádně, to slovo to není. Přihodíme 500 a vám poděkujeme za tip. Mějte se krásně.
4: Určitě, taky. Naschle.
0: Naslyšenou.
1: To znamená, že je tam 6 000, o které, přátelé, hrajeme ještě jednou dneska ráno.
0: Masaryk a Palacký.
3: Frekvence 1.

0: George Harrison na Frekvenci 1, kterého střídá už za malou chvíli paní Dagmar Honcová a její nejpřesnější zprávy o počasí.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Ještě dnešek bude relativně chladný. Nejvyšší odpolední teploty se nejčastěji zastaví do 21 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě to budou 23. A odpoledne očekáváme opět, zejména v severní části našeho území, občasné dešťové přehánky. Nicméně v polovině týdne přijde výrazná změna. Ve středu počasí u nás ovlivní teplá fronta a pak půjdou teploty hodně rychle nahoru. A tak se připravte na super tropický závěr týdne, kdy nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat až k 35 stupňům Celsia. To ale ještě hodně předbíhám, k dnešnímu dni se váže pronostika, která říká, že svatý Vít dává trávě pít. Ať vyrážíte do přírody, kam vyrážíte, tak vězte, že aktivita klíšťat zůstává i nadále na mimořádně vysokých hodnotách. Repelenty proti klíšťatům tak rozhodně všude sebou.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
4: Půl osmé a Lucina Černá.
0: Jak jsi mi to řekla?
4: Já jsem to...
0: I mě to zarazilo, Lucina. Bylo to, prosím tě, láskyplný, anebo tady vzniká...
4: Jo, promiň. Zprávy o půl osmé a Lucina Černá.
5: A to je jiná. Hezké ráno. Koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Mladší lidé do 36 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Naopak někteří starší a majetnější klienti by mohli o část daňových odpočtů z úroku přijít. Naznačil to už na konci května ve sněmovně premiér Babiš. Ministrině financí chce vládě konkrétní plán změn představit do konce června. Předsednictvo České advokátní komory projedná na přelomu června a července případ ex-ministra Pavla Blažka a brněnského advokáta Káry Matice. Oba stíhá policie v kauze bitcoinu, které Blažkem vedené ministerstvo spravedlnosti za Ticovy asistence přijelo od dříve trestaného Tomáše Jiříkovského. Komora jim proto ze zákona může dočasně zakázat výkon advokacie. Informuje o tom i rozhlas CZ. Rusko v noci masivně zaútočilo na Kyjev a okolní oblasti. První informace hovoří o tom, že v hlavním městě jsou nejméně 4 oběti a přes 20 zraněných. Hoří na nejméně 7 místech. Ve slavném pravoslavném klášteře Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří střecha Uspenského chrámu. Už během neděle a poté později v noci Rusko útočilo také na Charkov. Tam přišlo o život 5 záchranářů a dalších 5 utrpělo zranění. Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Pardubice mají šanci dosáhnout na druhý triumf. V roce 1984 ovládli ještě federální ligu. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
1: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě se podíváme na silnice.
6: S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 od 214. kilometru ve směru od Vyškova na Prahu. Důvodem je hustý provoz. Na Pražském okruhu od 10. kilometru ve směru k letišti se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Krásné pondělní ráno na Frekvenci 1. Jeden zásadní titulek mě Máro praštil do očí.
4: Ano.
0: Oblíbená turistická destinace zavádí nové pravidlo. Lidem mezi 10 a 65 zakázala slunečníky na pláži. Konkrétně jde o Sardinii, o jednu konkrétní pláž, Punta Molentis. A jde o to, že ty slunečníky tam vlastně jakoby rozbíjejí tak nějak krásu té pláže, takže oni prostě řekli, je vám víc než 10, nebo je vám méně než 65, smolík, pacholík, vy si tady...
4: Budete se smažit.
0: Přesně tak, budete se smažit. A pokud ne, tak jeďte někam jinam. Takže to je podle mě docela zásadní zpráva, třeba pro vás, co máte rádi krásné pláže, ale neradi se pálíte na sluníčku, tak prosím vás, Sardinii letos, teda konkrétně tuhle tu pláž, asi ne?
4: No tak... To tak půjdeš na tu vedle.
0: Přesně, půjdeš na tu vedle.
4: A tam jestli si můžeš hodit i osušku na lehátko, ne?
0: A jestli máš problém, jeď na mácháč.
4: No, bo, ještě ušetříš. Nebo když tam...

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Mladík v Šumperku zdarma čistí ulice od plevele a odpadků a chce inspirovat i ostatní. Co vy na to?
2: To jsou takový dobrodinci, tak doufejme, že to myslí upřímně, takový lidi jsou. A oni to hrozně prožívají a mají v sobě tenhle ten ideál, že by se to ostatní od nich naučili. Ale oni ty pozitivní ideály se nikdy nešířejí moc rychle a nikdy se nešířejí mezi velkým množství lidí.
1: Tohle mě to fascinuje. Jako tomu klukovi je 27, jmenuje se Zdeněk Mikulík. Pojďte si to říct na hlas. A prostě, že se nestydí jako v tomhletom věku být za toho pozitivního.
2: No proč by se styděl, tak naopak se tím právě možná realizuje, že je takhle pozitivní.
1: No oni se mu ale smějou asi někteří, ne?
2: No tak to víte, že jo, ale možná se mu nebudou smát otevřeně nebo nahlas, já nevím. Druhá věc je, mu to možná je jedno, protože pochybnosti o tom, že dělá dobro, nemůžete mít. Toho uklidňuje.
1: Jo, jo.
2: No. A to je jeho potrava.
1: Jo.
2: Myslím si já.
1: Vy jste určitě byl stejný, vy jste v mládí.
2: S tím uklízením.
1: No.
2: My jsme to v komunismu nedělali v rámci odboje. Bordel byl součást našeho odboje.
1: Chápu.
2: Vajgli na zem.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Bruno a Frekvence 1 společně s Coca-Colou vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a taky osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak pozor! V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark se můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. A pozor, po Česku právě vyráží i náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen, otázkou, kam to bude dneska. Ahoj Tome, nádherné ráno.
0: Dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno vám přeji. Máte absolutní pravdu. Vezu to opravdu hodně luxusní zrcadlové smlouční brýle, velkou plážovou sušku, plážovou sušku, voucher do restaurace sítí Foodmark v hodnotě 500 korun. No a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. A dnes zamíříme do města, které je považováno za jedno z možných rodišť Jana Amose Komenského.
1: Tak to je Uherský Brod, protože Komně ani Něvnice nejsou města.
0: Tak, Lubko...
2: Tomára neměl vůbec žádnou šanci.
0: Já jsem si ho totiž spetl s Járou Cimrmanem.
1: No. Ne, víš, hele, promiň, já se omlouvám, že jsem jako, ale já jsem musela a musela jsem rychle, protože my máme rodinu v Nivnici, víš, a tam je to strašně tenkej led, ten Jan Amos Komenský. A kdybych jako tápala a oni slyšeli, že tápu, tak bych měla...
2: No jo, to by nebyly v neděli plněny kvedlíky, no.
1: Přesně, tak bych měla problém.
0: Mohla s chvilku počkat.
1: Nemohla. No. Máro, ty nevíš, jak bych dopadla na Moravě.
0: Já kdybych... už to nebudu hrát s váma, toto...
1: Ne, tak dáme zítra Cimrmana vyhraje Mára.
0: No,
1: takže
0: jasný,
1: prostě.
0: Blbeček.
1: debil blbeček, no, jenom tamhle vzadu výjimka. Tak nic to mi, prosím tě, Uherský Brod teda dneska.
2: Uherský Brod, Mariánské náměstí 10.00, já frekvenční offroad, plné autocen a samozřejmě pro toho nejrychlejšího posluchače, který za námi přijde a řekne heslo, jsem nejostřejší tuška v penále, tak ten tyto ceny dostane.
1: Dobře. My s Márou zůstaneme s dovolením v rádiu, jo?
0: Jak to bylo to heslo, prosím tě?
1: Přesně.
2: Jsem nejostřejší tuška v penále.
0: No, tak lidi, než je to zmastíte.
1: Přesně. Takže ano, dneska 10:00 Uherský Brod. Tome, měj se krásně, přejeme hezké ráno a šťastnou cestu.
2: Hezké ráno.
0: Nazdar, Tomi.
1: A jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Ve čtvrtek ráno hrajeme Můj kvíz se Střelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. K fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
4: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci. Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Michal Rychlý spolu s námi na Frekvenci 1. Máte na starosti největší divadelní festival tohoto druhu v Evropě. Kolik těch představení vlastně za rok odehrajete?
1: Tak ten počet se pravidelně navyšuje. Letos bychom měli odehrát více než 150 představení na všech těch našich hracích místech. My máme stabilně hracích míst 5, ale jezdíme i na různé pozvání do ještě jiných letních scén, takže by to mělo být více než 150 představení, jestli nám to počasí dovolí.
2: Kolik těch představení se tak jako zruší kvůli počasí?
1: No, nejhorší sezónu jsme měli v loni. To bylo to léto, opravdu ten červenec byl hrůzostrašný a v loni jsme zrušili 7 představení. A spoustu jsme jich, my hrajeme, i když jako lehce prší, jo, protože rozdáváme lidem pláštěnky, ale v dalších, já nevím, třeba 10-12 představení se odehrálo jako ve velkém dešti.
2: Kdy máte největší stresy?
1: Ale stresy už asi nemám,
2: ne,
1: za těch
2: vůbec.
1: Skoro 30 let, ale asi největší stres je to počasí. Jako když vidíte v 8 hodin úplně narvané hlediště a podíváte se na radar a blíží se obrovská bouřka, tak to je, stres to je. Za prvé jde o ty diváky a za druhé, se nebudem nic nalhávat, je to ekonomická ztráta, každé zrušené představení.
2: Zkoušeli jste nějaký rozháněče?
1: Rozháněče jsme neskoušeli zatím. Děkuju za radu, možná zkusíme.
0: Zkusili jsme Lexaurin. Zkusili mi to jedno.
1: Lexaurin a skleničku vína.
0: Kdy začínáte chystat nový ročník?
1: Ten vlastně se začíná chystat bezprostředně po skončení toho minulého. Jo. Dokonce dnes už můžu říct, že připravujeme ročníky 27-28.
0: Přece jenom, když takhle vezmeme několik inscenací, několik míst, co je na té organizaci to nejtěžší pro vás?
1: Hele, nejhorší v této době, co se změnilo za ta leta, je sehnat herce. Mm-hmm. Protože my jsme začínali v tom roce 98, všechna kamenná divadla měla pravidelné letní prázdniny, nehrálo se, netočili se seriálů, seriály, filmů se točilo minimálně. Dneska se to totálně změnilo, takže se nad dobré herce, a co znamená, dobří herci mají hodně práce, tak to vždycky je to nejhorší úkol, který máme se s nima domluvit.
2: Ředitel festivalu letní Shakespeareovské slavnosti Michal Rychlý je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Dvě minuty před osmou raní. Dobré ráno, právě teď doznívá Shakira, ale my už máme nabito do další hodiny.
1: Mára ztracený.
2: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: No a taky klasika, která je mojí srdcovkou, Savage Garden.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
5: Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
10: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
12: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
13: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
14: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A v českém znění Lucie Černá.
1: Hezké ráno, vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Zabezpečovací vlakové zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost, rychlost, ale ne. Čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu. Vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Částka bude podle Babiše zahrnovat inflační doložku a bude férová a předvídatelná. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Zaměstnanci ČT i rozhlasu jsou v současnosti ve stávku pohotovosti. K záměrům koalice je kritická sněmovní opozice, ale i velká část odborné veřejnosti. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení traťové části ETCS. Podle něj se také zavádění ETCS spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestu bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Princezna Hereret je zpět v Moravské Třebové. Za unikáty město vděčí rodákovi, který zbohatl v Americe.
6: Zdejší muzeum, které právě slaví 120. narozeniny, otevřelo brány návštěvníkům po téměř 3 letech a rovnou nabízí unikátní novou expozici. Její součástí je i nejstarší egyptská mumie u nás. Tou je mladá žena princezna Hereret. Městské muzeum v Moravské Třebové prošlo rekonstrukcí za bezmála 90 milionů korun a novorenesanční budova získala moderní prvky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Osmou větrnou elektrárnu ve Višňové na Liberecku lidé nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovalo 55% trvale žijících obyvatel v osadách Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76%. Výsledky mají být podkladem pro další rozhodování zastupitelstva ve věci rozšíření větrného parku. Nejsou závazné, jako je to u referenda. Ceny ropy padají, jsou dnes nejnižší od března. Děje se tak poté, co bylo oznámeno, že USA a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Trump prohlásil, že Hormuzský průliv bude otevřen pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda iránských přístavů. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa s suverénním vítězstvím 7-1 nad Kurakem. Dvěma góly se na výhře podílel útočník Arsenalu Havertz. Ve druhém utkání německé skupiny EME mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem se z těsné výhry 1-0 radoval africký celek. Nizozemsko pak remizovalo 2-2 s Japonskem. Druhý duel skupiny F suverénně ovládlo Švédsko, které si poradilo 5-1 s Tuniskem.
14: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska bude většinou oblačno, ojediněle se mohou objevovat přehánky, a to hlavně na severu a severovýchodě země. K večeru pak bude oblačnosti postupně ubývat. Odpoledne nám teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 23 a bude foukat mírný severozápadní až západní vítr.
14: Frekvence 1. Doprava.
1: A čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu.
15: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 42. kilometru ve směru na Prahu. Projíždí se pouze levým jízdním pruhem, počítejte s velkým zdržením. Kolona vozidel se tvoří z důvodu dopravní nehody na dálnici D8 na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, kde musí řidiči počítat 20-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: A po Ivoně už na frekvenci 1 pokračují Maruna a Lubik.
0: No, panečku.
16: Lubiku. Maruna. Počkej, Lubíku mi někdo říkal a bylo to takový, a bylo to takový jako ne Lubiku, ale Lubíku.
1: Lubíčku.
16: A bylo to takový jako
1: Lubíčku.
16: Jako lásky plný.
1: Ano,
16: no.
1: Jo, tak to takhle bylo.
0: No. Zatímco Maruna, strany. Že?
1: Děkuji. Maruna ne, ale Lubik.
16: Děkuji ti, Luciášku.
1: I tobě, Marečku.
0: Co to je za tokáto tady, tohleto?

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Michal Rychlý, což je ředitel festivalu letní Shakespeareovské slavnosti. Vy už jste mluvil o tom, že těch klasických míst je 5, to je dvakrát Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, samozřejmě klasika. No a letos to není všechno. Kam teda? Vy jste zmiňoval nějaké ty scény, kam zamíříte pohostinsky, takže kam to bude letos?
1: Tak my pohostinsky už více než 10 let jezdíme na hrad Loket do západních Čech. To už je taková to vlastně naše tradiční scéna. Letos po druhé jedeme do Litomyšle, ale letos se do Litomyšle velice těšíme, protože v předloni jsme tam hráli na nádvoří vedle zámku, protože zámek byl v rekonstrukci, a letos poprvé budeme hrát v tom nádherném zrekonstruovaném prostředí toho nádvoří přímo zámeckého, k tou zatahovací střechou, takže to je jediná scéna, kde ubývá ten stres, jak se ptali ohledně počasí, protože tam je to vyřešeno. Potom zavítáme na Kuks do východních Čech a ještě máme v jednání Hlubokou. Možná se podíváme i do Hluboké.
0: Ještě letos, že by to vyšlo.
1: Možná, no.
2: Jak dlouho dopředu musíte domlouvat herce? Přece jenom oni mají ty diáře docela plné, tak na několik let dopředu, tak...
1: Jak už jsem řekl v předchozí otázce, je to několik let, kolikrát, jo.
0: A stalo se někdy, že jste o někoho fakt stáli? A raději jste třeba počkali rok, aby hrál tu postavu ten a ten?
1: Já co si vzpomínám, tak tohle to nastalo s Jirkou Langmajerem, když jsme chystali Richarda III. V režii Martina Huby, tak jsme to chtěli nějak dělat, už se to přesně nepamatuju, ale nějak o rok dříve a posunulo se to celý ten projekt o rok kvůli Jirkovi, že jsme ho tam do toho opravdu chtěli a pan režisér ho hlavně chtěl.
2: No, letos se můžeme těšit na koho z těch velkých men?
1: Ale kdybych měl vyjmenovat, my máme letos 14 inscenací. A v každé v té shakespeareovské inscenaci je průměrně 15 herců, třeba v některých je i přes 20. Tak kdybych jim měl vyjmenovat všechny, tak jsme tady do večera. Ale v té nové inscenaci letošní premiérou bude komedie Omylů a tam se můžeme těšit na Marka Adamčíka, Anetu Krejčíkovou, Sáru Rychlíkovou, Marka Taclíka, Eriku Stárkovou, Kubu Koháka, Vojtu Vondráčka a mnoho dalších.
0: Michal Rychlý je dneska s námi na Frekvenci 1, tedy ředitel festivalu letní Shakespeareovské slavnosti.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 za letní shakespearovské slavnosti jejich ředitel, pan Michal Rychlý. Ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Pojďme tak trošičku do zákulisí. Lidi mají rádi tak jako ty pomluvy, že se třeba něco dozví, co jako není úplně běžný. Už se stalo, že vám někdy nějaký herec prošvihl nebo nestihl představení?
1: Hele, vlastně, že by úplně prošvihl, to se asi nestalo, nebo já si nevzpomínám, Aha. Ale nastaly takový situace, já nebudu teda jmenovat nikoho.
0: Jo, jasně to.
1: Ale třeba se mi stalo, a to není zase tak dlouho, my hrajeme od 7:30. A nějak ve 7:45 telefon jednoho herce a volá mi a říká, prosím tě, seš autem na Hradě, mohl by si pro mě přijet, mě se rozbila motorka, já to nestíhám. Já jsem říkal, to víš, jo, tak pro tebe si, kde seš? A on říkal, no na chalupě u Písku kousek tady. A jsem si říkal, tak to asi nedáme, tak naštěstí tento herec si půjčil od souseda motorku a stihnul to na tu 8:30 na furkrabství dorazit. No.
0: Nějaký motorkář.
2: Já už asi tuším.
1: Já myslím, že netušíte.
0: Ne.
2: Kde jste se vy poprvé setkal se Shakespearem, jestli si na to pamatujete, kolik vám bylo?
1: Hele, já první takový, ale to byl takový nepřímý kontakt se Shakespearem, byl film West Side Story, což je vlastně inspirovaný Romeo a Julie, to je Romeo a Julie, že? A mě to tenkrát fascinovalo, jak už jsem říkal, já jsem se vždycky spíš věnoval té muzice, nebo mě bavila víc muzika, ta fantastická hudba od Bernsteina, tak to mě fakt fascinovalo a dokonce tak, že jsem si říkal, jak si to musím přečíst a půjčil jsem si někde Romeo a Julie, čiže to jsou formou scénáře psaný a přiznám se, že jsem to tenkrát nedal, jo? Já jsem tenkrát četl detektivky a Remarka, takovýhle věci. A takový ten jako model Montek dvojtečka něco říká, Romeo dvojtečka něco říká. A do dneška si se přiznám, s tím mám trošku problém, tak jsem to nedal. Ale úplně jako přímý kontakt se Shakespearem, to si pamatuju úplně přesně. To bylo, já jsem absolventem akademického gymnázia ve Štěpánské a to byla taková docela kulturní instituce, ta škola. A občas jsme dostávali vstupenky na různý koncerty a divadla. A jednou z takovouhle akcí byly vstupenky, které jsme dostali na Hamleta do tenkrát Smetanova divadla, dneska se to jmenuje Státní opera, že? Tak tam stvárnil to Hamleta fantastickým způsobem František Němec. To je rok někdy 82, 83. Já jsem maturoval v 83. a bylo to nějak před maturitou. A to mě tak fascinovalo, že od té doby, jako jsem se začal vlastně, aniž bych věděl, co mě v budoucnu čeká, tím Shakespearem to malinko zabývat. No.
0: Michal Rychlý je dneska s námi, ředitel festivalu letní shakespearovské slavnosti.
3: Velké hlavy na Frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
3: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: Tam je jako cukr.
6: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
4: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil, snůli na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5. Dobrý je.

0: byl včera, se dneska konečně uklidní. Odpolední teploty většinou do 21, jen na jižní a východní Moravě až 23, odpoledne ale znovu přehánky.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
4: Je půl deváté a zprávy má Lucius Schwartz.
0: Ano, hezké ráno. Studentské iniciativy Média nedáme a stojíme za kulturou na dnešek svolali další protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti se v Praze sejdou v 10 hodin dopoledne a z Letné vyrazí ke Strakově akademii. Před sídlem vlády se symbolicky schromáždí za minutu 12 a přesně v tu chvíli nechají rozeznít zvonící budíky. Už od příštího roku by mohla základní zdravotní péče o pacienty přímo v jejich domovech posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dřív zachytit zhoršení zdravotního stavu pacientů a lépe je nasměrovat k další péči. Zástupci agentur domácí péče ale varují, že změna může oslabit zavedenou síť služeb. Na dohodu o úpravách návrhu mají praktici a agentury domácí péče čas do čtvrtka. Americký prezident Donald Trump jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin potvrdil dosažení dohody s Íránem. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Pákistánský premiér Šarí dřív uvedl, že oficiální podpis dohody proběhne v pátek ve Švýcarsku. Hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanleyova poháru. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 42. a na 47,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s velkým zdržením. Kolona vozidel se tvoří z důvodu dopravní nehody na dálnici D8 na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Zdržení je 20 minut. A na Pražském okruhu od 15. kilometru ve směru k letišti se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. A v opačném směru od 23. kilometru se tvoří kolona, kde řidiči budou popojíždět 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tak Máro, jak tak poslouchám zprávy z Ameriky, tak si říkám, jestli jsem si někdy k narozeninám nadělila nějaký jakoby velký dárek sama.
7: Donald to udělal. A zajímalo by mě, jestli pozval protistranu aspoň na oslavu.
0: Předtím jsou mnou svíčky, jo?
7: Kluci, když se domluvíme, tak to jsme si, pojďme
0: tak,
7: to spláchnout.
0: Tak se stavte. Ne, ale pamatuješ si nějaký fakt jako velký dárek, který jsi dostal k narozeninám, ne, že jsi ho dal sám, ale který jsi prostě dostal.
7: Já jsem dostal a to nebylo ani od našich, to bylo od party, jakoby od kamarádu, jsem dostal snowboard.
0: Snowboard.
7: To mě docela jako překvapilo, to jsem nečekal.
0: No, to bych asi taky nečekala, kdybych je dostala snowboard. Umíš na něm?
7: Jo, jako stál jsem na to dvakrát a šlo to.
0: Šlo to. Snowboard přežil?
7: Přežil, ještě ho mám schovaný, a já jsem jako dítě jezdil na bruslích a na skejtu a různě jsme lumpačili.
0: Já si pamatuju kolo šlapací, který jsem dostala k 6. narozeninám. Mm-hmm. Zelené kolo značky Pionýr. A pak si pamatuju, myslím si, že jsem dostala od rodičů k 18. nám. Úplně poprvé jsem jela do zahraničí a bylo to s gimplem, takový nějaký jakože výlet k moři do Španělska. Tak to jsou takový jako fakt velikánský dva dárky, který si tak nějak pamatuju. No.
7: Ještě jak to nakousla to kolo, tak já si pamatuju, když já jsem měl svoje první kolo, tak to bylo takový to malý, nemělo to šlapky, ale jenom ty tyčky.
0: Jo.
7: A jezdil jsem na tom v korkových dřevácích.
0: Ne.
7: Ano, bylo to v létě, sjížděl jsem schody, ten poslední byl velký, kolečko malý, tak jsem šel rovnou na hlavičku.
0: A já si říkám, od čeho je ta jizva?
7: No, tak.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Radar naměřil německé seniorce s chodítkem 42 km v hodině v zóně, kde platí 30. Co vy na to?
2: A to měla elektrický chodítko.
1: Ale tam se prostě stal takovej zvláštní omyl, že zrovna jelo auto, který jelo prostě nějak jako rychlej z těch 42, se vlastně tam se promíchnul s tou paní, ale vypadalo to, že paní prostě jde takhle strašně rychle s chodítkem a s nákupem.
2: Aha, no ale ona má elektrický chodítko, ne?
1: To chodítko je takový to, jak se o to opíráš.
2: Jo, takhle vy myslíte s tím volkrem, jak se říká, s tím chodcem, jo? S tím stolečkem.
1: No, de facto.
2: Vlach s tím nemůže 40 km hodit. Já myslím, že měla nějaký vozík takový elektrický.
1: No, ale i tak, ne, ten může jezdit.
2: No, tak ten maximálně může 40 po rovině nebo z kopce. Pak už ho nezastavíte nikdy, ale... No tak jestli to má být pěší chůzák, to je nedosažitelný fyzickýma silama. Pro takovouhle starší dámu.
1: No tak ono, kdo ví, jako ono to chodítko může prostě...
2: Ne, žádný kdo ví, tam na ní všichni vědí, Miluško, nejde to.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: země.
1: Spolu s námi dnes Michal Rychlý, ředitel festivalu letní Shakespeareovské slavnosti 2026, tedy vy jste ředitelem samozřejmě i těch ročníků, co už proběhly, a pravděpodobně budete ředitelem i těch ročníků, co budou následovat. Ale co nabídne ten letošní ročník?
2: Tak letošní ročník nabídne 14 titulů nebo 14 inscenací, které se všechny nebudou odehrávat všude, jo, na těch našich scénách. Máme tři premiéry, tu nejhlavnější, jak už jsem zmínil, bude komedie Omylů. A jak už jsem zmínil v předchozí otázce, letošní ročník je rekordní, co se týče hracích míst, kde budou mít diváci možnost naše představení shlédnout.
3: A něco výjimečného takového, co má takový ten punc jedinečnosti, tam máte?
2: Jako úplně výjimečného, žádnou senzaci vám asi neprozradím. No my se těšíme, že výjimečná bude komedie Omylů. A potom máme jedno představení, které bych rád zmínil, které je teda výjimečné. A to jsou Veselé paničky Windsorské s Bolkem Polívkou a se Semenou Stašovou v hlavních rolích. Že letos vstupujeme do neuvěřitelné 18. sezóny. Jo. Bolek už mi v loni říkal, hele Michale, budem to muset asi přejmenovat na Veselé babičky. To už není možný, tohle statek, on to je nadsázka, ale opravdu to hrajeme 18 sezon, což je neskutečný a počet představení už je ve stovkách.
1: Diváci chtějí víc ty komedie nebo tragédie?
2: Hele, v zásadě asi se nebudem nahlávat, že komedie je atraktivnější pro to letní prostředí, ale na druhou stranu takový ty známý tragédie se vždycky setkají se diváckým úspěchem, jo, třeba tak mluvím o Romeo, Julie, Otelo, Macbeth, Hamlet. My třeba jako v uvozovkách nejhorší zkušenost máme dvakrát, jsme produkovali historické hry a ta životnost těch představení byla velice krátká.
1: Je nějaký titul, který jste nastudovali už třeba po druhé?
2: Skoro všechny. Když vemu i naše scény třeba Ostravskou a Bratislavskou, kde taky občas, většinou pravidelně jednou za dva roky vznikají nová představení, tak už těch titulů, které jsme hráli jenom jednou, je pramálo. Jeden takový titul, kolem kterého tak našlapujeme, a to je Král Lír. Protože to je titul, který ten festival zásadně změnil v roce 2002. To jsme tenkrát pozvali do Prahy Jana Třísku. A to představení opravdu, co se týče návštěvnosti a vyhlasu, to úplně změnilo pravidla našeho festivalu. A to byl zlomový rok pro nás. Za prvé fantastickým výkonem toho Honzy Třísky a za druhý tam vzniknul taky ten náš červený vizuál tenkrát, jo, v tomhletom roce. A když jsme se domluvili s tím Honzou Třískou a jsme řekli, jak na plakátě musí být on, to není možný, aby tam byl někdo jiný. A fotili jsme, nebo oslovili jsme známého českého fotografa Pavla Máru. A normálně jsme tam to Honzu fotili, jako civilní fotky a potom už i s tou korunou, ale normální barevná fotka. A Pavel Mára tam měl vystavený v tom ateliéru svoje dvě fotky. Nafotil takovou sérii fotografií hodně známou a jsou to takový lepky holí, které jsou přesně nasvícený v těch barvách. A už se nepamatuju, koho to tenkrát v tom ateliéru napadlo. Říkali jsme, zkusíme toho Honzu vyfotit takhle. A dneska myslím si, že my nemáme žádné logo festivalu, že tohle to je naše logo. Ta červená fotka, když se blíží festival, vidíte tramvaj s fotkou nebo City Light nebo billboard, tak nemusíte ani nic číst a už víte, že to jsme my.
1: Ředitel letních Shakespeareovských slavností Michal Rychlý byl dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: cítíte, no nejvyšší čas, aby jsme zase hrábli do pokladnice a zkusili někoho potěšit správným posledním slovem. 6000.
1: Pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Telefonní číslo 257-400-999. Tak kdo pak se nám dovolal? Odkud? Kdo chce získat peníze? Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Líba z Prahy.
1: Líba?
4: Líba, ano.
1: Líbo, tak my vás zdravíme do Prahy. Nabízíme 6000 za to, že doplníte tuhle tu větu. Samozřejmě správným slovem.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Co?
4: Slnko.
1: Slnko.
4: Slnko jako slunce.
1: Ano, jasně, jasně. Pojďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
1: Ani sluníčko to není, ale každopádně, Libo, moc děkujeme za zavolání.
4: Dobrý,
1: mějte se krásně.
4: Hezký den, nashledanou.
1: No a my přihodíme 500.
0: No a u Robina si to dáme za 6,5.
1: Přesně tak, držíme palce.

0: 3:09 ranní, Belinda Carlisle právě teď dohrála.
1: To no, už je tady zahlídla Miloše, prosím tě. Už se tady poflakuje po chodbách, to víš, ale pln zážitků z dovolené, tak dřív než je povykládá nám, musí je povykládat všem kolegům, které potkal po cestě a po našich chodbách. Chodby jsou dlouhé, ale Miloš tady opravdu je.
2: Spletité.
1: Dlouhé a spletité. No máme to tady kolem dokola. Bloudil jsi ze začátku, když jsme se nastěhovali?
2: Jo, hlavně na záchod. Kolikrát člověk už je úplně zoufalý, že to nedonese a pak se ale potřebuješ rychle vracet
1: vždycky,
2: na vysílání.
1: Vždycky dobrý.
2: Jo,
1: tak,
2: ano.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
4: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
14: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
15: Dobré ráno. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Obce závodí s časem. Za nedokončené dětské skupiny jim hrozí pokuty i ztráta dotace. Nehody teď blokují D1 i D8. Ministr kultury Otto Klempíř dnes předloží vládě zákon, který zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Ředitelé obou veřejnoprávních médií ale uvedli, že zatím nemají v rukou žádný písemný návrh a stále není jasné, kolik peněz ze státního rozpočtu budou místo poplatků dostávat. Opoziční poslanec z ODS Martin Kupka k tomu v České televizi uvedl.
16: Je jasné, že to je prostě čistý vládní cirkus a že se tady současná vláda zahrává s něčím, co léta fungovalo stabilně a správně. Z hlediska nastavení nezávislých institucí, veřejnoprávních médií. Ten nezávislý zdroj financování je totiž důležitá věc, zvlášť v situaci, kdy v okamžiku, kdyby se tedy financování jak České televize, tak Českého rozhlasu mělo převést ke státnímu rozpočtu, tak při schodkovém rozpočtu každé jednání bude prostě zatížené snahou každé kapitoly získat co nejvíc peněz.
15: Obce závodí s časem. Do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů ČT zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty. Později i vrácení celé dotace. Zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS na českých tratích má jeden nesporný přínos. Na tratích, kde byl instalován, došlo ke zvýšení bezpečnosti i spolehlivosti provozu. Co se nenaplnilo, pomohlo, je zvýšení kapacity tratí, zrychlení provozu a kratší dojezdové časy. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval, jak ministerstvo dopravy a správa železnic využívaly finance určené na zavádění ETCS. Nový dron na Rychnovsku už pomohl zachránit desítky srnčích mláďat. Myslivcům pomáhá při jejich vyhledávání zabudovaná termokamera.
17: Myslivecký spolek Opočno Přepychy vybral od dárců téměř 200 tisíc korun a díky tomu si mohl pořídit tu nejmodernější techniku i s příslušenstvím, ale také koše na srnčata, podběrák a vysílačky. Technika teď v rukou dobrovolníků zachránila před smrtí pod žacími lištami už 29 srnčat. Stroj získaný ve sbírkové akci nazvané Nebeský štít, oko které zachraňuje, vyráží na záchranné mise nejčastěji kolem 3 ráno. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
15: Rusko v noci masivně zaútočilo na zbrojovky, vojenská letiště a vojenská náborová centra v Kyjevě, Dnipru a Charkově, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Podle ukrajinských úřadů si ruské noční údery vyžádaly životy nejméně 9 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. V ukrajinské metropoli jsou v důsledku ruského útoku škody mimo jiné v Kyjevsko-Pečerské lávře, významném pravoslavném klášterním komplexu. Moskva uvedla, že rozsáhlý útok byl odvetou za teroristické akty Kyjev režimu. Blíže je však nespecifikovala. České hokejistky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová budou v zámořské soutěži PVHL nově hájit barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková podepsala s klubem roční smlouvu, obránkyně Pejšová dvouletou. Mlínková doposud hrála za Montreal, se kterým letos ovládla playoff a získala Walter Cup. O 2 roky mladší Pejšová působila poslední 2 sezóny v Bostonu.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: Dneska bude většinou oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky, a to zejména na severu. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni. Na jižní Moravě může být až 23.
14: Frekvence 1. Doprava.
15: A nehody hlásí D1 i D8.
18: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 47,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s větším zdržením. Kolona vozidel se také tvoří z důvodu dopravní nehody na dálnici D8 na 65. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Zdržení je 20 minut. A na Pražském okruhu od 15. kilometru ve směru k Letišti se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. V opačném směru od 23. kilometru se také tvoří kolona, kde řidiči budou popojíždět 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
15: A po zprávách v 9 už se můžete užívat, my si ho taky užíváme, protože se nám vrátil, ano, on ano. Přijel, on je tady.
19: On se vrátil.
15: Tak si musíme užívat do té doby, než zase odjede.
19: Ano.
15: A třeba se nám pak už nebude chtít vrátit, ale teď se chtěl vrátit a je tady Miloš Pokorný.
19: To je krásný, já ti děkuju za předávku, jako já jsem dojatej. Přátelé, máme půlku června, to neuvěřitelné, letí to, za 14 dní začínají prázdniny, Vít má dneska svátek, krása, no a já jsem dlouho zvažoval, jestli otevřu dnešní téma, který není úplně jako, když to řeknu, veselý, ale je to život. Tak za chvilku se na to podíváme. Podíváme se do Brazílie. Tak hezké ráno.
14: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

frekvencia 1.

já jsem říkal, že to bude ne úplně veselá informace, ale je to život. Stalo se v Brazílii, kde jedna brazilská 21-letá studentka si chtěla zkusit jeden z odnožů takzvaného bungee jumpingu. Všichni víme, že to je skok na laně z nějaké výšky, skáče se z mostů většinou, viděl jsem to i v jiné verzi, jeřáb a tak dále, no to je jedno. V každém případě chtěla si to vyzkoušet, ještě se předtím vyfotila a stalo se to, že organizátoři zapomněli připnout lano. Asi si dokážeme představit, co tahle ta

0: nebo tohleto fatální selhání. Selhání, děkuji, vidíš, to je po tý dovolený. Fatální selhání způsobilo, je evidentní, prostě studentka byla na místě mrtvá a mě by zajímalo, jestli věříte podobným atrakcím, jinými slovy, jestli si říkali, zkusil bych to, nebo zkusil, abych to z jednoho prostého důvodu, že to může být, jak se říká dneska velmi často, adrenalinový zážitek, je to prostě plné různých emocí. A jestli jste o tom aspoň přemýšleli, že byste to chtěli zkusit, protože vždycky hrozí to, že se může něco stát, i když vám samozřejmě organizátoři, pořadatelé budou tvrdit, že prostě je to na 100% a že to mají jištěný. Konec konců pamatujeme si možná ještě i Petra Novotného, který se nechal zvážit. Oni tvrdili, že se zvážil špatně a Petr Novotný zaplul někam někde do přehrady, rozseklá hlava, no prostě byl pobitej šíleným způsobem. Takže zkuste mi napsat, zavolat SMSky 736 300 444, po případě zavolat do studia na 257 400 999, po případě mi napsat na můj Instagram a tím pádem se propojíme, budu moc rád, anebo máme samozřejmě ještě apku Frekvence 1, kde můžete namluvit svůj 30 vteřinový vzkaz, což je taky jedna z variant. Takže chtěli jste to zkusit, přemýšleli jste o tom, věříte tomu, jaký máte pocity, když něco podobného vidíte. Já jsem tady Luce říkal, že jsem zažil akci, kde se skáklo na náměstí právě z jeřábu a bylo něco jako pro mě úplně šílený zážitek. Ještě tenkrát tam organizátoři jako for nechali dát na to náměstí rakev, takže jako rozumím všemu, mám pro všechno pochopení, ale jsou jisté hranice. Takže zkuste mi napsat, zavolat, budu moc rád. Hezké ráno.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: všemi, tady Tom. Zdravím, mám strašný strach z výšek, ale i tak jsem šel skočit z mostu Háčka u Chomutova, jak bungee, tak houpačku. Upřímně, ta houpačka byla horší. Zvládl jsem to a asi bych si to dal i znovu. Tak to mi díky za názor. Já tady mám další zprávy. Jana píše, párkrát jsem o tom přemýšlel, ale nakonec vítězil zdravý rozum a i kdyby to byl jeden případ z milionu, tak nevím, co na mě může vyjít. Nedám to. Tady píše Karel, vyzkoušel jsem si dvakrát, ale byl jsem mnohem mladší, dneska mám rodinu a už bych do toho asi nešel. Máme tady telefon, hezké ráno. Halo, halo, hezké ráno. Halo, je tam někdo? Někdo tam je, ale nemluví. Tak nic, tak čtu dál. Mám tady ještě od Radky. Radka píše, několikrát jsem už byla blízko to zkusit, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslela a po té dnešní vaší informaci to asi už zvážím definitivně. No tak, přátelé, volejte, pište, jaký máte názor na to vyzkoušet podobné adrenalinové záležitosti, které v většině případů sice nedopadnou tak, jak dopadl ten případ brazilské studentky, ale stát se může cokoliv. Takže pište mi své názory, zajímá mě to, blíží se prázdniny a myslím si, že i k cestování patří podobné atrakce, anebo se to může vyzkoušet taky u nás, tak ať stát na to připravený. Hezké ráno.
1: Teď se fotím já.
2: Řekni Epet.
3: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
2: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
3: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
0: Já tady mám už Luci, blíží se malé zprávy na Frekvenci 1 a já se Lucie musím zeptat, jestli někdy jsi měla pocit, že bys měla vyzkoušet něco jako bungee jumping nebo podobné adrenalinové měla záležitosti. Jestli jsi to zvažovala někdy?
5: Zvažovala jsem i skok padákem, i bez padáku. Bungee jumping jsem zvažovala, ale tím, že jsem to nestihla, když jsem byla mladá, tak teď už na to nemám reálně. Já se o sebe čím dál tím víc, jak jsem starší.
0: No. Což je normální.
5: A o tom jsme se bavili, i když tady byla Matějská pouť, tak jsme se bavili o atrakcích, které dáváme, které už nedáváme. Tak já to mám stejně tak jako s těma atrakcemi na těch poutích, tak to mám i s tímhle, s těma adrenalinovejma věcma. Už prostě to není nic pro mě. A přitom já to milovala. Všechno. A zlomilo se to narození dítěte.
0: Já tomu rozumím. Tak ta většina lidí říká, dneska už bych to nedal, ale buď jsem to zkusila, a nebo jsem to aspoň chtěla zkusit.
5: Ale občas se mi o tom zdávalo, že jsem to zkusila, ale jsem sráb. Takže já ne.
0: Já myslím, že máš rozum.
5: A nebo, ježiš, tak to je ta lepší varianta. A jdeme na krátké zprávy. Chorvatská pobřežní stráž dnes vyšla na místo, kde se v neděli potopila do hloubky 50 až 60 metrů plachetnice podvodní dron. Při nehodě katamaránu s plachetnicí zahynuli 3 Češi a jeden se stále pohřešuje. Přesné okolnosti, které vedly ke srážce, zatím nejsou známy a informace se stále ověřují. Očekává se, že v průběhu dne příslušné orgány zveřejní další podrobnosti. Na Lounsku začal platit zákaz odběru povrchových vod kvůli suchu. Jde o první letošní zákaz odběru v oblastech, které spravuje podnik Povodí Ohře. Lidé tak nemohou z potoků a řek zalévat zahrádky anebo napouštět nádrže. Norský soud dnes uložil synovi korunní princezny Mette Marit a nevlastnímu synovi korunního prince Hakona 4letý trest za znásilnění. Soud v Oslu uznal 29letého Maurice Borga Haibyho vinným ve 2 ze 4 případů znásilnění, ze kterých byl obviněn. Podle soudu se dopustil také domácího násilí. Hojby obvinění ze znásilnění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. Pátým dnem pokračuje fotbalové mistrovství světa. Do šampionátu dnes vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debitujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje Belgie s Egyptem, Saudské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 47. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s velkým zdržením. Na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Můžete volat nebo napsat na téma, zdali je vaše šaliče adrenalinové sporty, jestli vás to zajímá, baví, jestli se toho bojíte, jestli jste to někde vyzkoušeli. Já tady mám další názor, píše mi Honza. Zkusil jsem bungee skok s padákem a je to 10 let zpátky. Dneska bych asi určité věci víc zvažoval, ale tenkrát mi to přišlo fajn to vyzkoušet, pocit svobody. Rozumím. Píše mi Marta. Marta píše, ano, několikrát jsem to chtěla zkusit, ale později mi to rozmluvil manžel a předtím moje kamarádky, ale stále mi to nějakým způsobem vrtá v hlavě. Máme tady telefon, hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Daniel, zdravím všechny.
0: Taky zdravím, tak povídejte.
1: Já jsem skákal bungee jumping z Loketského mostu v roce 2007 a je pravda, že když jsem přelízal to zábradlí, tak jsem kontroloval, jestli mám na nohách už to lano nebo ne, protože
0: jasný.
1: Tam bylo asi tak 7 cm nastoupnutí a měl jsem strach, abych se nezabil.
0: Je mi to jasný. Takže měl jste respekt a kontroloval jste, jestli, řekněme, bezpečnostně z toho vašeho pohledu je všechno v pořádku.
1: Jo, přesně tak.
0: A ty lidi, co to pořádali, měl jste z nich pocit, že to jsou profici, který přesně ví, co dělají?
1: No, ani moc právě, že ne, že protože působilo to na mě takový prostě, hele, tady je nějaký jezdička boom, tak seženeme lano, budeme to dělat a, lidi si skáče.
0: A vyděláme prachy. Já když se dívám na ty fotky z té Brazílie, pro mě úplně nepochopitelný, že tady vidím dva kluky, který to tam nějakým způsobem organizujou a že neskontrolují, jestli ta slečna má lano nebo nemá lano, navíc ona jako vůbec tomu nerozumím.
1: Já jsem právě viděl video, jak ji vlastně zvedají a hážou vlastně dolů.
0: No.
1: A přijde mi úplně nepochopitelný, že si nevšimli, že nemá lano.
0: Přesně tak, navíc ji drželi za nohy, no. Že jo? Drželi ji za trup a dva lidi si nevšimnou, že prostě to lano tam není. Tak takhle, to je právě ono. No. To stát se může cokoliv. Tak děkuju za váš názor. V každém případě, že jste to zažil na vlastní kůži a že jste si vlastně i uvědomil, že je dobrý aspoň teda, co člověk v danou chvíli, než skočí, tak si zkontrolovat, ale o to jsou tam ty lidi, co to organizují a co se za to berou peníze, co si budeme povídat. V každém případě děkuju, mějte se hezký den.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Ty největší
2: hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
5: Ve čtvrtek ráno hrajeme Můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. K fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
6: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.

0: Tak já tady mám poslední, možná vypovídající, aspoň pro část populace, zprávu, kterou mi poslala Věra. Dobré ráno, nesnáším adrenalinové sporty. Ne, já si dělám z toho legraci a Věra napsala svůj názor. V každém případě, kdo to máte rádi, samozřejmě je to každýho volba, ale jenom vždycky se podívejte, kdo to organizuje, jak je to z bezpečnosti a tak dále, protože prostě ten konec může být stejně jako pro brazilskou studentku fatální. Ale život přináší příjemný, nepříjemný věci, jen tomu nemusím chodit úplně naproti. Takže přátelé, mějte se fajn, já se budu těšit zítra mezi 9. a 10. ráno na Frekvenci 1.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
8: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
9: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
10: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Ale tak, když jinak nedá, to je 10. Hezké dopoledne přejeme na startu nového pracovního týdne i s Lucí Černou.
14: Dobré dopoledne. Experti varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením během dovolených. Odborníci na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali roky. Nehoda teď blokuje D1 na Prahu. Čekejte dlouhé kolony. Z dovolených v cizině si kromě suvenýrů často domů vozíme i počítačový virus a ten nás pak snadno připraví o peníze i data. Problém spočívá v tom, že se svým mobilním telefonem připojíme k veřejné Wi-Fi anebo ke sdílené nabíječce. Varují předtím počítačoví experti.
15: Potřebujeme si dobít telefon nebo připojit k datům a problémy je na světě. Stačí sdílená nabíječka s takzvaným USB portem na letišti, nádraží nebo v obchodním centru. USB kabel ale neslouží jen k přenosu energie, ale také dat. A právě to útočníci podle České televize zneužívají. Po připojení telefonu neprotéká jen elektřina, ale může dojít i k přenosu hesel, zablokování nebo napadení internetového bankovnictví. Odborníci proto doporučují mít s sebou vlastní nabíječku nebo powerbanku. To stejné platí i na veřejných Wi-Fi sítích. Jejich prostřednictvím se útočník může dostat do notebooku nebo mobilu. Nepřihlašujte se proto nikam, kde je potřeba zadávat heslo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
14: Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky. Dnes to řekl chorvatské veřejnoprávní televizi námořní expert Jurica Gašpar. Ke srážce katamaránu s plachetnicí s českou posádkou došlo v průlivu Splitská vrata mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta. Chorvatská televize před chvílí oznámila, že dnes potapěči našli tělo pohřešovaného člověka z včerejší nehody. Pokud tomu tak opravdu je, neštěstí nepřežili 4 Češi. Vláda dnes projedná návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Částka bude podle Babiše zahrnovat inflační doložku a bude férová a předvídatelná. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůrazňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Zaměstnanci ČT i rozhlasu jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Dnes to oznámil premiér Keir Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Až sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk od tehdejší porážky s Opavou 3-4 na zápasy získal všech svých 20 titulů. Pardubice mají šanci dosáhnout na druhý triumf. V roce 1984 ovládli ještě federální ligu. Dnešní zápas začne v 5 odpoledne v Praze na Královce.
12: Frekvence 1.
1: Počasí.
14: Bude většinou celý den oblačno. Ojediněle se mohou objevovat přehánky, a to hlavně na severu a severovýchodě území. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Teploty nám zůstanou mezi 16 a 20 stupni. Na jižní Moravě bude až 23.
1: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: A kolony stále čekejte na D1 na Prahu i Pražském okruhu.
16: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 47,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s velkým zdržením. Na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
14: A je po zprávách 10 a dnes tu máte na Frekvenci 1 Robina, Bobíka.
13: Sobin Robek je tady. Tak jo, tak hezké dopoledne, krásné pondělí. No, po tom víkendu já tady teda slyším úplně nejlepší zprávy, mimo jiné tragédie v průlivu u Splitu. Ano, to teď říkala vlastně naša Lucie, že jo. A do toho nevím, jestli jste to zaznamenali, jedna studentka v Brazílii se pro změnu zase chtěla vyzkoušet skok z mostu na laně. A oni to lano zapomněli připnout na tu dívku. Já jsem dokonce viděl to video, přátelé, koluje na sítích a je vlastně až úplně neskutečné, jak dva lidi drží vlastně dívku nad hlavou a normálně háží do 40-kilometrové díry, nebo dobře, tak metrové, to je asi jedno, ale prostě hážou ji normálně dolů z mostu s tím, že ještě třetí člověk stojí vlastně za nima. Lano je na zemi. A nikdo si ničeho nevšimne. A to ještě někdo natáčí, že jo? Takže tam jsou 4 ty lidi. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, pokud ano, klidně napište. Hlavně buďte na sebe opatrní, doufám, že po víkendu jste zdraví. Nic vám nechybí, jste úplně v pohodě. A pojďme si užít ten start toho nového pracovního týdne trošku. S větším optimismem, Mr. President, Imagine Dragons, Krištof, pojďme si zahrát. Hezké dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Mr. Prezident, hrajeme to nejlepší z muziky, hrát budeme i dál, máme minutu po čtvrt na 11 dopoledne, nevím, jak to máte s řidičákem, ale možná bych si ho zkontroloval, protože platnost řidičáku bude od roku 2029 delší, to je jedna věc, místo současných 10 let budeme pro nový doklad chodit jednou za 15 let, což je vlastně dobrá zpráva, na druhou stranu je taky možné, že už ten řidičák u vás nějak neplatí teď. Podívejte se možná do svých dokladů, do peněženek, nebo nevím, kam si dáváte řidičský průkaz, ale bylo by dobré si ho zkontrolovat v případě, že už ho máte propadlý. No a udělat něco pro to, aby propadlý nebyl, abyste dál mohli normálně takzvaně ofiko sedět za volantem svého vozu. Nicméně kvůli nařízení z Bruselu se při každém prodlužování řidičáku bude dokládat zdravotní způsobilost řidiče. No a české ministerstvo dopravy zatím neví, zda všechny šoféry pošle povinně k doktorovi, nebo bude stačit třeba jenom sebehodnotící dotazník. Další změny ohledně řidičáků od roku 2015 dodává vlastně expert světa motoru Martin Karlík.
1: Novinkou bude také jednotný digitální řidičský průkaz, který bude platit po celé Evropské unii. To znamená, že kdo bude chtít, tak už nebude muset sebou vozit plastovou kartičku, ale po celé EU bude moct jezdit s řidičským průkazem, který bude mít nahraný ve svém mobilním telefonu.
0: Přesně tak, prostě jednotný digitální řidičák. Žádná kartička, nic takového nehrozí. No tak, takové jsou zase vyhlídky, ale jak říkám, mrkněte ještě na své staré řidičáky, jestli máte v platnosti a pokud ne, tak určitě s tím něco udělejte.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
5: To nevím.
4: Božího, je to problém.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
3: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Love Kills a taky Freddie Mercury na frekvenci 1 máme minutu po půl 11. Tak pište na 736-300-444 v případě, že slavíte dneska narozeniny. Dnes, pondělí 15. června, samozřejmě může slavit kdokoliv z vašich přátel, rodiny, miláčků, nebo pracovních kolegů, nebo kohokoliv prostě, koho máte rádi. A pokud mu chcete něco vzkázat, no tak buďte trošku originální, napište na 736-300-444, co by to mělo být, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444. Jo, to už jsem vlastně říkal, vidíte. No, tak na to, že je pondělí, zajímavé. No nic, ale opakování je matka moudrosti, tak víte, kam máte psát a využít můžete i aplikaci Frekvence 1, za chvilku budeme přát narozeninám.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 47,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s velkým zdržením. Poslední volný sjezd je exitem 66 loket. Další dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 14,5 kilometru ve směru na letiště. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Zdržení je 10 minut. Ivona, ředitelství silnic a dálnic.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Unique 2 na frekvenci 1. Je to tak, tenhle ten signál všichni dobře znáte, máme okolo 10:45 dopoledne a znamená, že na frekvenci 1 budeme přát k narozeninám. Mám tady to jenom jedno, bohužel jedno jediné přání, ale i přesto velmi rád přečtu přání k narozeninám pro vaší týnku. Přejeme hodně štěstí, hodně zdraví. To, co zkazíš, ať se spraví. A ať vyjde velká láska, nepřibude žádná vrázka. Ať máš plno krásných dětí, žij nejméně do 105. To všechno ti přeje parta hejc z naskladňování. Tak tomu říkám parádní parta. Já doufám, že týnka poslouchá. Přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Zatleskáme zaslouženě. Této ženě. No a co se týká těch známých osobností, tak dneska slaví narozeniny skokan na lyžích, trenér, taky tak trošku politik. Pavel Ploc, ročník 1964. A pokud slaví i z vás někdo, kdo třeba neměl čas napsat, nebo připravujete, dejme tomu teď už chlebíčky, pečete dort, prostě jste to nestihli vzít ten telefonní aparát do ruky a napsat nám SMSku, tak vám budeme hrát to nejlepší z muziky už za malou chvilku.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Rembrandts. Vy ještě píšete, prosím, zahrajte naši milované mamince Zdence Florové z Buchlovic k 65. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. Ať si ještě dlouho mezi námi dcery Jarmila, Pavlínka, Martinka, moc tě milujeme, to je nádherné. No tak budeme mamince Zdence věnovat třeba tuhletu písencovi na to. A taky jeleni budou. Pojďme se domů, lásko vrátit, dokud ještě. A ještě jednu opožděnou narozeninovou zprávu tady vidím, tak to si přečteme až po zprávách. Celou hezké dopoledne.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
1: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Je to tak, pojďme na ně. Jsou tady zprávy v 11, přejeme hezké dopoledne a zprávy připravil Ondřej Albrecht.
7: A já přeju hezké dopoledne. Potápěči v Chorvatsku našli další oběť po nehodě katamaránu a plachetnice. Premiér vítá dohodu mezi státy a Íránem o ukončení války s opatrností a se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Podle chorvatské televize našli potápěči tělo pohřešovaného člověka z včerejší nehody katamaránu a plachetnice u chorvatského Splitu. V terénu jsou stále všechny příslušné složky. Policie, námořní policie, státní zastupitelství a agentura pro vyšetřování námořní nehod. Původní informace mluvily o třech českých obětech tragédie. Plachetnice je v hloubce 52 metrů a teď ji odborníci musí vytáhnout.
8: Vyšetřovatelé se v současnosti snaží rekonstruovat průběh celé nehody, a to na základě dostupných důkazů, na základě svědků a záběrů, aby objasnili všechny okolnosti srážky. Ta se odehrála v jedné z nejrušnějších částí Jaderského moře u Chorvatska. Samotné vyzvednutí plachetnice bude velmi náročné kvůli velké hloubce a nutnosti zachovat možné důkazy. Co se týče zranění, tři lidé utrpěli lehká zranění a byli po ošetření v nemocnici propuštění, zatímco jeden byl ponechán k ošetření kvůli poranění páteře. Před několika lety odborníci varovali před možnými důsledky nedostatečné kontroly provozu na nejrušnějších lodních trasách u chorvatského pobřeží. Ladě Jakub, Frekvence 1.
7: Premiér Andrej Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. České tiskové kanceláře napsal, že k jejímu podpisu zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili státy a Írán v noci na dnešek. Podepsána má být v pátek. Oznámení dohody přivítali také evropští lídři i řada politiků zemí Blízkého východu. Memorandum o porozumění by měly Spojené státy a Írán podepsat ve Švýcarsku. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil dnes podle zahraničních agentur premiér. Představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Reuters označuje plánovaná opatření za jedna z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě. České hokejistky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová budou v zámořské soutěži PWHL nově hájit barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková podepsala s klubem roční smlouvu, obránkyně Pejšová dvouletou.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Dnes se budou teploty držet zhruba kolem 17 místy až kolem 20 stupňů Celsia. Teplej bude na jižní Moravě, tam bude až 23 stupňů. Čekáme spíše větší oblačnost v severovýchodní polovině území, místy také s přeháňkami.
9: Frekvence 1.
10: Doprava.
7: Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru k letišti, a to od 14. až po 6. kilometr. Celkem tam necháte zhruba 5 minut kvůli hustému provozu. No ale s kolonou počítejte na dálnici D1. Tam necháte několik dlouhých desítek minut na 56. až 46. kilometru a také na 62. až 58. kilometru. Schodně tam necháte v obou případech kolem půl hodiny. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, pevné nervy, ať už máte namířeno kamkoliv a sedíte třeba za volantem vašeho vozu. Dobře, dojete do cíle 3 minuty po 11. Sliboval jsem ještě zpětně narozeninovou SMSku. Ahoj, prosím, popřejte mé neteři k 36. narozeninám všechno nejlepší. Ať si užívá nádherný život se svou rodinou a taky nejmladším členem Julinkou a hlavně nestrácí humor, protože je to ten nejprodlejší člověk na planetě, co znám. Vyrůstali jsme jako ségry a jsme od sebe pouhý 4 měsíce. A to naše dětství bylo opravdu hodně záživné a dost magořilé. Mám tě ráda, Míšo. Teta Týna Plína. No tak jo, tak všechno nej. Jana Kirchner nám tady nechala svou větu. Vyprávěla o svém bytě v Londýně, prozradila, co jí na zahrádce stále chybí. Pokud přijdete na to jedno poslední slovo, vyhrajete 4,5 tisíce korun, tak držíme palce. A stejně tak dneska v pondělí 15. června Frekvence 1 Coca-Cola vyráží za vámi, a to s naloženým autákem výher. Kdo ho odchytí jako první, vyhraje spoustu dárků, co konkrétně řekneme si ve 11:45, taky s Tomášem Fílou, tak ať se vám hezky poslouchá.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Chci si koupit vrtačku, mám koupit uhlíkovou nebo bezuhlíkovou? Jaký je v tom rozdíl? Stanislav, 47 let, Uherské Hradiště, tak Peťo, ty seš na tohleto, ale myslím odborně,
2: no, tak samozřejmě, všichni jsme slyšeli o té uhlíkové stopě.
1: Jo.
2: Asi nechci mít vrtačku, co dělá uhlíkovou stopu, že jo? To si radši vrtám bezuhlíkově a pak se proletíme s letadlem.
1: Jo.
2: Pro nový hoženky třeba.
0: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
5: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
4: Přepracovaná kolegyně.
3: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a blondýna. Každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
7: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Bonnie Tyler, to nejlepší z muziky na frekvenci 1 za chviličku 11:30. Před námi je poslední slovo, budeme hrát o 6 500 korun, tohle je aktuální bank.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak jsem zvědav, kdo to urve, jestli vůbec někdo. A pokud ne, no tak přehodíme 500, zaokrouhlíme na 7 000 a bude se pokračovat v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou. Tak hodně štěstí, držíme palce, volejte frekvenci 1 právě teď. 257 400 999. A z tebe medvěd, kdo je tam, hezké dopoledne?
3: Standa z Náchoda.
0: Standa z Náchoda, tak, z tebe medvěd není, ale může z tebe být vítěz, výherce, co ty na to?
3: No, jsem rád.
0: No, počkej, ty už jsi rád, ty jsi to špatně pochopil, ještě nejsi vítěz. Stando, můžeš být, chápeš?
3: Jo, chápu.
0: Jo, no, vydá, tak jo. Tak, je zapotřebí si totiž ty penízky vysoutěžit a to z Větou Jany Kršner, která vyprávěla o svém bytě v Londýně, prozradila, co jí na zahradě. Stále chybí, Stando, pokud na to přijdeš, peníze budou tvoje, a držím palce. Připraven?
3: Připraven.
0: Jdeme na to.
4: V mojej londýnskej zahradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
3: Děti.
0: Pojďme zkusit, co udělá slovo děti.
4: V mojej londýnskej zahradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Stando, nic to neudělalo. A děcka i tam asi nechybí, no. Já ne.
3: Nechybí, no.
0: Asi ne, asi tam má veselo na zahrádce. No jo, no, méně veselou už je v našem éteru teď, to chápu zase já, ale přidám. Aby bylo veseleji, zaokrouhluji na 7 000, jak bylo řečeno, no a pokračovat se bude v 16:30, tak hodně štěstí, kdyby se ti podařilo zavolat ještě v 16:30 odpoledne dneska, a pokud ne, no tak počkej si, až tam bude těch padé nápovědy na webu a pak to schrábneš, ne?
3: To je jasný,
0: no,
3: děkuji.
0: Jako facka. Tak jo, v Náchodě se opatruj a zase někdy naslyšenou.
3: Mějte se.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Tak, já hlavně doufám, že děti nebudou běhat po vozovce nikde. A jak to vypadá na cestách, se dozvíme teď.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 47. a 57. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s velkým zdržením. Poslední volný sjezd je exitem 66 Loket. Kolona vozidel se tvoří z důvodu dopravní nehody na dálnici D1 na 332. kilometru ve směru na Olomouc. Zdržení je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak už za chviličku se propojíme po telefonu s naším kolegou Tomášem Fílou, který je opět na cestách, protože Frekvence 1 a Coca-Cola se spojila. Vyrazili jsme za vámi a budeme rozdávat dárky. Tak se na ně počkejte.
6: Na pláži v písku leželo srdce.

0: To nejlepší z muziky je Promise Myself a taky Nick Cayman na Frekvenci 1. Ale pod náma už zvuk, který jistě dobře znáte. Připomínám, že my, Frekvence 1, taky Coca-Cola vyrážíme opět za vámi a celý tento týden budeme jezdit s kolegou Tomášem Fílou a s naloženým autákem výher. Kdo to má odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a taky sluneční brýle Coca-Cola. K tomu dostanete voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Kam vrazil Tomáš dneska? To znamená na startu nového pracovního týdne v pondělí 15. června. To se dozvíme právě teď, protože Toma máme na telefonu. A já jsem zvědav, kde konkrétně je a jestli už má výherce, tak povídej Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se perfektně. Zdravím z Uherského Brodu, kam jsme dnes dorazili na Mariánské náměstí za našimi posluchači a máme pro ně všechny ceny, o kterých jsi mluvil. Vítězku pro dnešní den už mám tady u auta. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Staňka.
1: Staňko, my vás zdravíme a protože jsme v rodišti Jana Amose Komenského, tak máme i speciální heslo pro dnešní den a to zní jak?
2: Nejostřejší tuška v penále, to je teda jazykolam.
1: Je to tak, nejostřejší tuška v penále, to jsme prostě museli, když jsme na takhle významném místě. V každém případě, všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, jsou vaše, tady jsou.
2: Je, děkuji, to mám velkou radost.
1: No a my máme také radost, že máte radost a zítra ji přivezeme zase někam jinam. Kam se dozvíte v raním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. No a pro dnešek vám se Staňkou přejeme hezký, pěkný den a dobrou chuť k obědu. Ahoj.
2: Ahoj, díky.
0: Ahoj Tome, ahoj Staňko, máme výherkyni, gratulujeme. Je to nejostřejší tuška v penále teda, takže si to zaslouží. Protože mistrovství světa ve fotbale pokračuje, přátelé, tak můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a taky bárů označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci, kterou čeká zápas, pokud se nepletu, už tento čtvrtek proti Jihoafrické republice. A zároveň soutěžit taky o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, ten zadejte do aplikace Coke App a jste ve hře. A mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a my držíme palce.

0: To nejlepší z muziky Bob Sinclair, taky Stevie Edwards. A jedna ryze taneční, hned po zprávách na Frekvenci 1, bude taky David Koller. Právě si dáme už za chviličku, přejeme hezké poledne.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jdeme na ně. Zprávy připravil Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne. V sociálních službách chybí peníze, zvažuje se pro pouštění. Hokejisté Karoliny po 20 letech získali Stanley Cup a zdržíte se na dálnici D1. Velké části domovů seniorů, pečovatelských služeb nebo dalších zařízení chybí peníze na provoz, ale i výdělky. Některé zvažují propouštění nebo omezení péče. Ukázal to průzkum mezi téměř 200 zařízeními, které provedla Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Stát provozovatelům za služby pro seniory a postižené nebo další potřebné platí dotacemi. Podle asociace 3/4 organizací dostaly letos méně než loni, i když vláda nařídila zvýšení platů. Ministr práce Aleš Juchelka přislíbil jednání o dofinancování. Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude zítra z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 a 15 hodinou na zhruba 9-kilometrové trase v úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Naděje na brzké obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv po oznámení rámcové dohody o ukončení bojů mezi státy a Íránem střídá opatrnost. Zatímco někteří námořní dopravci doufají v rychlý návrat k běžnému provozu, zástupci námořního odvětví upozorňují, že bezpečnostní rizika v oblasti trvají, informovala o tom Reuters. Odborníci upozornili, že i v případě trvalého sklidnění situace může návrat lodní dopravy k normálu trvat delší dobu, a to kvůli nahromaděným lodím nebo nutnosti ověřovat bezpečnost plavebních tras. Hokejisté Karoliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2. Klíčové vítězství vstřelili Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers. Český útočník Vegas Tomáš Hertl se vytoužené trofeje ale nedočkal. Brankář Karoliny Brandon Busbasy se blízkl 22 zákroky a první nulou v playoff NHL.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes bude 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude o něco tepleji až kolem 23. Čekáme spíše velkou oblačnost v severovýchodní polovině území. Místy může přijít také přeháňka.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na dálnici D1 se už po dopoledních nehodách rozjíždí kolona, i tak se stále ještě zdržíte. Na 56. až 48. kilometru přes 20 minut. Hustý provoz ale panuje také už od 68. kilometru. Je to kvůli tomu, že se tam ráno staly dvě vážné dopravní nehody. No a menší kolona ještě stále před Brnem na D1, na 210. až 205. kilometru. Tam je to do 10 minut. Tak šťastnou cestu pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to skoro 3 minuty po 12. Já přeji krásné poledne a hned tady mám informaci, že v rámci rubriky 30 let 30 hitů se dneska vrátíme spolu do roku 2004, kdy pánové budovali s albem Slova do tmy, ze kterého tehdy poslali do českého éteru už 3. hit. Po písničkách Lekná taky prvá. Jmenoval se Dvojčata, zpěvák Igor Tymko si pro vás připravil krátkou informaci o tom, jak tahle ta písnička vznikla, kdo nebo co bylo inspirací gameu napsání. To všechno se dozvíte od nás okolo 12:45 odpoledne. Tak doufám, že budete u toho v půl Petr Jablonský. No a za chvilku logicky taky filmový odborník. Jdeme na to.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, filmový odborník připraven, doufám, že vy taky. Tam na druhé straně můžete vytočit telefonní číslo 257-400-999, zavolat sem k nám do studia Frekvence 1. No a při pondělku se stát filmovým odborníkem, odnes si ten titul, mít z toho radost. Jde o to se, přátelé, hlavně pobavit v našem éteru. Tak pojďme na to, kdo se dovolal jako první, kdo je tam, hezké odpoledne?
3: Tak dobrý den, tady Vladimír z Ostravy.
2: Vladimíre, zdravím do Ostravy, nálada dobrá, připraven na hru.
3: Jo, jsem připraven, ale nevím, jestli jsem opravdu nějaký filmový odborník, no. Já se vás chtěl pozdravit, protože já nevím. Já jsem vám volal před 20 lety kdysi, jak tam byla ještě Jitka Esterová a tak dále, jo. Že jsme byli tak nějak v kontaktu, no. Já nevím, no, tak já se zúčastním té soutěže, no, ale jsem rád, že jsem se dovolal.
2: Vladimír.
3: Do nějaké stanice, která má jako... Ano. Prosím?
2: Ne, já chci říct, že si přesně pamatuju na tu situaci, jak jste volal před těmi 20 lety, Vladimíre.
3: Fakt? No a to se baví o Remkovi, nebo já nevím o nic.
2: Já no. Si pamatuju přesně na tu hodinu, ten den, jak jste zavolal do toho éteru a jak tam byla Jitka Asterka. Vláďo.
3: No tak jo. No já nevím, já zkusím to, no.
2: To je paměť, co? To je paměť.
3: No, to je paměť, no.
2: To čučíte, Vlad, to se vás dostal teďkom, co? No,
3: tak jo. No, tak to jste mi teda dostal.
2: No, a teď vás zkusím dostat. Po druhé, protože pustím tady naprosto vynikající ukázky a jsem zvědav, jak se s tím po tak dlouhé době poperete. Pouštím první ukázku, která zní takto.
4: Parametry 1, 30, 6, 2. Kontrolní bod... Jež radnice, podle plánu kamenice, čtverec 3D. Stav nouze. Peníze čekáme zítra na stejném místě. Terén, vodní hladina.
2: Tak, Vláďo, rozuměl jste?
3: Rozuměl. Ale to mi to připadá nějaký, že to byl spíš seriál než film, ne?
2: No, a já bych se držel toho seriálu, Vláďo. Jdete na to pěkně lišácky a dobře, ano, držte se seriálu. A zkuste...
3: Já si myslím, že to bude Návštěvníci.
2: Návštěvníci je správná odpověď. Jako Vláďo, klobouk dolů, dovolat se po 20 letech a rovnou tam trefit Návštěvníky na první dobrou, teda klobouček. Gratulace, Vláďo. Jo, dobrá trefa přímo do černého. Protože tohle je československý sci-fi, tak trošku rodinný seriál, že jo. Tohle vlastně dělal Ota Hoffmann, Jindřich Polák, někdy v roce 1983, takže v 80. letech běželi Návštěvníci. Já jsem se trošku na tom odkojil, musím říct, že jsem to velmi rád sledoval. Josefa Bláhu v akci Josefa Dvořáka, Dádu Patrasovou, Ježíš a pana Brodského, pana Menšíka, Dagmar Havlová tam byla. No, skvělí herci, co si budem. Takže, Návštěvníci...
3: No, tak já si to pamatuju, protože jsem byl na vojně. V té době, no.
2: Na
3: a my jsme to obdivovali, my jsme to sledovali, my jsme to přímo už rádi, jako.
2: Jo, já jsem teda obdivoval vždycky to jídlo, jak se to během pikosekundy vytvořilo na tom talíři, Vláďo, a říkal jsem si, kde to seženu? Já byl děcko, já jsem si říkal, no to se musí dát někde sehnat, to se musí koupit, takže já jsem apeloval doma na rodiče, aby to sehnali. A bohužel se mi snažili vysvětlit, že tohle je...
3: Amarony nebo tak nějak.
2: Ano, přesně tak, byly to Amarony.
3: No, co nás možná čeká.

0: No.
1: A má... to by se nechtěl radši dočkat, no.
0: Ale, Vláďo, všechno je možné, jo. Třeba se jednou těch chamaronů opravdu dočkáme. No nic, pojďme na druhou ukázku, která zní takto.
2: Co to je? No. Ježiši Kriste, tolik tady stojí rajská, jo?
3: Ne, to je váš denní honorář.
2: Cože? Prosím vás, tou filmu nemá ani ten Bartoška.
3: No a když budeme s vámi spokojeni, bude ještě premiér.
2: Božena koukala.
0: Tak, já taky teda doufám, že koukáš, Vladimíre.
1: No, to koukám jako, ale v tom se trochu lítám, no.
0: No, tohle už je film.
1: Je tam něco Bartoškový, jo, ale já nevím, no.
0: No,
1: ale... To zařadí,
0: no,
1: ale to bude normální film, to nebude seriál.
0: Přesně, tohle je film, tohle je český film z roku 1999. Který dělal František Filip. Scénář psal Luděk Sobota, který sám stvárnil hlavní roli v tomto snímku. Vedle pana Vimra. Na pana Vimra určitě vzpomínáte. Jirka Vimr, že jo?
1: No ještě.
0: No, všichni ho dobře známe, ale zahrál si tam i Václav Postránecký, Naďa Konvalinková. Opět skvělí herci, pan Přeučil, pan Čejka. Časomíra běží.
1: Tak to opravdu. Nevím.
0: Nevadí, stejně se stáváš polovičním filmovým odborníkem, nebo se stáváte, Vladimíre. Pardon za tu tykačku, někdy mi to takhle ujede.
1: No tak já nevím, já si s každým tykám.
0: Tak dobře, dobře, Vláďo. Takže se stáváš polovičním filmovým odborníkem, protože návštěvníky si trefil. A tohle je Nebát se a nakrást. Nebát se a nakrást.
1: Jo, no... Teď mě to napadlo, no.
0: Jo, super, super. Škoda, že
1: no
0: ne.
1: A dneska platí spíš Nebát se
0: a krás děl. já bych to úplně nerozebíral teďkom, no, jako,
1: no,
0: Vladimíre, ale rozumím ti.
1: Nemůžu se rozebírat, když jsme, jako, když nás slyší celá republika, no.
0: Jo, ale
1: je to tak.
0: Jo, no, jako, myslím, že bychom si mohli popovídat klidně na to téma, ale byli bychom tady dlouho. je třeba taky
1: já
0: něco
1: nevím,
0: zahrát.
1: No. To bys spíš tam vláda skončila, ale já nevím, no.
0: Vladimíre, já se těším, že zase někdy zavoláš dřív než za 20 let, protože je s tebou sranda, teda v éteru, jo. A...
1: Ne, já se ti ozvu, jako jo.
0: Ozvi se.
1: A jestli chceš, tak mi můžeš zavolat jako normálně a můžeme se pobavit.
0: Jasné, tak
1: jo. A nemusíme být jako přímo jako na té frekvenci, co nás poslouchá celá republika, že?
0: Celá, no.
1: To zase je čau, no. Skoro, no.
0: Ale určitě i v zahraničí nás poslouchají, někteří posluchači občas píšou, ale to je jedno. Budu ti hrát to nejlepší z muziky, komu to chceš poslat?
1: Já bych to poslal můžu poslat více holka?
0: No komu chceš? Říkej jména, celý seznam, pojď. No.
1: Renata.
0: Ano.
1: Barča.
0: Dobře.
1: Silva,
0: ano.
1: Bohdana,
0: ano.
1: Jo, a nějakou písničku pěknou, já nevím.
0: Ano.
1: Co bys mohl jako teďkom pustit, co si nepouštěl dlouho?
0: Budeš koukat.
1: Aby tam zase nebyl něco.
0: Ne, budeš koukat. Opravdu můžeš si vybrat rovnou ze třech, já jsem tady dal totiž na výběr a zdravím Renatu, Barču, Silvu, Bohranu, taky tebe, Vladimíre, do Ostrávy a zase někdy
1: já
0: zavolej.
1: Já jim pošlu písničku, já nevím, no, to si nás bude líbit. Od Lenky Filipové zamilovala.
0: Neboj, hele, určitě si tady z toho vybereš. Tak jo, a zavolej dřív než za 20 let, ahoj.
1: Čau.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz
5: a už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen...

0: 30 let, 30 hitů už za chviličku a v hlavní roli Igor Dimko, taky kapela No Name, tady u nás na Frekvenci 1, ale do té doby ještě budeme hrát to nejlepší z muziky, podíváme se i na dopravu, anebo pozveme ke slovu Petra Jablonského.
1: Krásný den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady je Hanka.
1: Hanko, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Prahy.
1: Z Prahy, výborně, signál je skvělý, takže můžeme hned přikročit k vašemu přání, takže s kým byste ráda hovořila?
2: Ano, já bych ráda hovorila s Andrejem Babišem.
1: Ano, dobrý den, zdravím.
2: No, Andrej, já vás mám ráda. Jsem ráda, že jste u vlády.
1: Ano,
2: jsem ráda, že jste premiér.
1: Je, děkuji.
2: Protože se mi to líbí.
1: No, protože vám
2: mám ráda.
1: Už je vám líb, že? No.
2: Je mi líb, no.
1: Ano.
2: Mám ráda vaši vládu, mám ráda Tomi Okamuru, mám ráda Petra Macinku.
1: Aha, no tak já teda Okamuru ani Macinku
2: mám ráda celou
1: rád,
2: vaší vládu, Alenku Schillerovou.
1: Ale víte, jako Alenka je dobrá, no, ale tak víte s tím.
2: Ano.
1: Ale ten Tomi, to je někdy opravdu noční Okamura, no, pro mě.
2: No, to je jedno, ale je taky dobrý.
1: Já ho tady mám, jestli chcete ho k telefonu na chvíli.
2: No, klidně si mluvíš.
3: No, tak já vás zdravím.
2: Já mám ráda Tomiho.
3: Tak prosím vás, nepřerušujte mě. Takže Haničko, dobrý den, já vám děkuji.
2: Dobrý den.
3: No, i když mě chválíte, tak mě nepřerušujte. Ale teď teda dobře, tak když jste teda chválila pana premiéra, tak prosím trošku taky na mě, pojďte. No,
2: vás mám hrozně ráda.
3: Ano, pokračujte, prosím. Já už si sundávám kimono.
2: A vaše vláda se mi celá líbí a přeju vám všechno nejlepší, protože ta opozice vás pořád provokuje.
3: Ano, už si hladím.
2: A nesmíte si to nechat líbit.
3: Už si hladím bříško, ano.
2: Ano.
3: A tasím svůj samurajský meč, takže prosím vás, přijďte ke mně na Takešiho hrát, jo, hned, ale dokud mám vytaseno.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Rozjíždějící se kolona vozidel po dopravní nehodě vás zdrží okolo 15 minut na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi 56. a 52. kilometrem. A také na dálnici D1 z Prahy na Brno vás zdrží kolona z důvodu omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na 72. kilometru a zdržení je okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Raining Man tady u nás na frekvenci 1 za chviličku 12:45 odpoledne a tak, jak jsme slibovali, před námi 30 let, 30 hitů, kapela No Name a v hlavní roli taky Igor Tymko a tentokrát písnička Dvojčata.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahojte, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Dvojčatá. Iste ste počuli dokonalú prúpovídku o tom, že človek mieni, ale Pán Boh mení. Nuž a presne tak to bolo s jedným našim kámošom. Chcel žiť život sám bez rodiny a v zápätí sa oženil. Následne chcel žiť život sám iba so ženou a bez detí, ale v zápätí sa mu pritrafili rovno dvojčatá. Nuž proste najkrajšie scenáre píše život sám. Dvojčatá kapely No Name sú len ďalším dôkazom toho, že na napísanie krásnej pesničky stačí životu načúvať. Dvojčatá kapely No Name na rádiu Frekvence 1.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
2: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Jsi zas v tobě spát, David Koller. To nejlepší z muziky na frekvenci 1, za chviličku zprávy, po nich Bryan Adams. A nebo taky R.E.M. A za 3 minuty další zprávy, hezké pondělí.
1: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do Auto ESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně. Hezké odpoledne. Zprávy má Ondřej Albrecht.
14: Hezké odpoledne. Důsledky dohody Spojených států s Iránem o ukončení války by se na benzinových stanicích v Česku měly ukázat velmi rychle. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup a zdržíte se na dálnici D1. Pozitivní důsledky dohody Spojených států amerických s Íránem o ukončení války by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích v Česku projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny za litr. Návrat k předválečným cenám zatím ale očekávat nelze. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Vyplývá to z komentářů analytiků. Záležet podle nich bude hlavně na dalším vývoji situace na Blízkém východě i stavu tamní infrastruktury. Dopad americko-íránské dohody na trh s palivy bude podle analytika XTB Jiřího Tylečka podstatný a velmi rychlý. Na Pražském hradě se dnes odpoledne bude konat velká sláva. V katedrále svatého Víta se od 5. hodiny uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská.
15: Na varhany se složili samotní Češi, stejně jako třeba na obnovu Národního divadla v Praze. Ve veřejné sbírce se tentokrát vybralo přes 135 milionů korun. Stojí za ní nadační fond Svatovícké varhany, který běžel celých 14 let. Varhany pocházejí z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Na slavnostní žehnání varhan naváže 6 koncertů, které vyvrcholí 21. června televizním přenosem Gala koncertu z katedrály. Varhany jsou unikátní jak postavením čelních píšťal, které vypadají jako by se vznášely, a taky zdobením v podobě křišťálových segmentů. Ládě Jakub, Frekvence 1.
14: Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu odsoudila dnešní ruský útok na pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra v Kyjevě. Klášteru, zapsanému na seznam UNESCO, hořela střecha jeho úspenského chrámu, pocházejícího původně z 11. století. Podle organizace způsobil požár klášteru značné škody. 20-letý tenista Jakub Menčík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičleném týmu 16. hráč světového žebříčku podle dnešního prohlášení doplnil s Italem Flaviem Kobolim už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandra Zvereva. S ním Menčík nedávno bojoval v semifinále Roland Garros. Soutěž bude na konci září hostit Londýn.
2: Frekvence 1. Počasí.
14: Větší zdržení čekejte na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova na nějakém 210. kilometru. Můžete nabrat zpoždění kolem 5 až 10 minut. Aktuálně je hlášeno zdržení také na silnici 47 při průjezdu přes Olomouc. Tam se zdržíte zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek. Ježíš, aha.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
14: Tak teďka půjdeme na počasí, no. Dneska bude 16 až 23 stupňů Celsia, 23 bude každopádně jen na jižní Moravě. Čekáme dnes spíše velkou oblačnost, kterou v severovýchodní polovině území doplní ještě také lokální přehánky. Tak, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Co na to říct, Ondro, je to 1-1, bych řekl.
14: Já už to chtěl mít za sebou rychle, víš?
0: Na to, že je pondělí, hele, jsme na startu nového pracovního týdne, přátelé, vždycky většinou v pátek je nějaká taková jako krize, jo. Ale je pondělíčko, no, tak
14: to je lepší, to je ještě lepší.
0: Pojedeme v tomhletom duchu, ne? No tak, hele, zase máte jako přímý přenos, přátelé, musíte pochopit, že tohle je kouzlo živého vysílání.
14: Ano, tohle vždycky říkal Mikeš, ale aspoň vědí, že je to živý.
0: Není no, to předtočené, no, přesně tak. No nic, tak ještě jednu hezké odpoledne, pojďme za sportem, protože velký den dneska čeká fanoušky basketbalu. V pražské hale Královka se bude hrát 7. rozhodující zápas finálové série Maxa Národní basketbalové ligy. A to mezi basketbalisty Nymburka a taky Pardubic, ale podrobnosti vám přineseme už za pár minut se sportákem Alešem Svobodou. Tak vydržte do té doby Ariem, Shakira nebo Meky Žberka, taky David Žberka. Pojďme hrát.
1: Z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky do Vesuáry na Frekvenci 1 máme na chlup přesně 1:45 odpoledne. Čekají nás sportovní novinky, protože velký den dneska mimo jiné čeká také fanoušky basketbalu. Pražského Královka se bude hrát 7. rozhodující zápas finálové série Maxa Národní basketbalové ligy, a to mezi basketbalisty Nymburka a také Pardubic. Na utkání se chystá náš kolega Aleš Svoboda, se kterým si právě teď povíme k události mnohem víc. Hezké odpoledne.
1: Pěkné pondělí odpoledne všem.
0: Pojďme na to, Aleši. Nymburk šel do finále jako velký favorit a asi málo kdo před startem série napadlo, nebo málo koho teda, že se bude rozhodovat až v tom 7. zápase, který se jen tak mimochodem hraje v basketbalové lize poprvé po 23 letech. Takže věří se i před ním pořád více Nymburku?
1: No, to všeobecné očekávání je nadále takové, že se Nymburku dávají to opravdu větší šance, že pohár pozvedne. V jeho prospěch určitě hovoří větší zkušenost s velkými zápasy a také to, že po výprasku utkání číslo 6 v Pardubicích nastoupí nymburští s úplně jinou mentalitou. Určitě to nebude ale jednoznačné, nebo alespoň v mých očích Pardubice v průběhu série získali velké sebevědomí a už se necítí jako outsider série, myslí si na pohár, budou pod menším tlakem a svoji šance určitě mají.
0: Už jsme prozradili, že poslední zápas série nehraje Nymburk ve své domácí hale, ale v Praze na Královce, tak co zatím stojí?
1: Ta hala, kde Nymburk hraje svoje domácí zápasy, sportovní centrum, respektive lidově řečeno hala na Tyršáku, tak je na dnešek už rezervována pro jinou akci, pro taneční show. Viditelně se nepočítal tím, že by se mohl hrát na 7 zápasů. Nicméně nymburští Královku, kde se dnes bude hrát, dobře znají, hráli tam zápasy v lize mistrů v této i v předešlých sezonách. A od příští sezony to posloučení se Slaví bude jejich domácí hala. Takže pořád mají oproti Pardubicím ve znalosti haly výhodu a může to být velké plus. Prostředí na Královce je dost specifické. Mimo jiné, basketáci určitě budou vidět, o čem mluvím. Jsou tam hodně tvrdé obroučky, málo co tam spadne, pokud třeba není vyloženě čistá a soupeřům se tam nehraje dobře.
0: Vstupenky na zápas byly obratem vyprodány, nebudu se ptát na cenu, ale na diváky. Kolik diváků se do haly dostane?
1: O ceně to tolik nebude, když jsme se spolu bavili nedávno o tom, kolik stály zhruba lístky na finále NBA v New Yorku do Madison Square Garden, tak tady ta cena je samozřejmě v úzovkách legrační, ale je pravda, že po vstupenkách se jenom zaprášilo. Někteří fanoušci si dokonce stěžovali, že v době, kdy měl být spuštěn předprodej online, tak už byly lístky vyprodány a nedostalo se na ně. Do haly se tak dostane zhruba 1500 fanoušků. Kapacita Královky je sice teoreticky až o 1000 míst vyšší, ale řekněme z provozně technických důvodů nebude plně využita, což je určitě škoda, ale i tak se očekává, že to bude dnes na pořádný rachot.
0: No, kdybych se vlastně měl vrátit k tomu, co si tak nějak nastínil. Velké hlavy na frekvenci. Ježiš, něco se mi tady rozjíždí, dobrý, tak to stáhnem. Kdybych se měl vrátit k tomu, co si vlastně nastínil, a k těm cenám, tehdy, jak jsme se tady bavili, to bylo, pokud se neplatí.

0: tu asi 200 tisíc?
1: Na naše? No, 10 000 dolarů byl přeprodej, no, tak byla ta nejnižší cena.
0: No. Takže 200 tisíc vlastně jako na naše. Tehdy za to vybučeli docela dost Trumpa, myslím si teda nejenom za to, já jsem pak viděl nějaké videa, tak myslím, že to sledovali i třeba naši posluchači, ale musím zase na druhou stranu říct, Aleši, že Trump si včera teda spravil chuť oslavou před Bílým domem a zápasy UFC, já jsem to sledoval a musím ti říct, že jsem oka nezamohouřil, protože mě samozřejmě zajímala víc než on, tak ta slavná jména těch zápasníků a opravdu jsem sledoval a vydržel až do 7 do rána, takže já jsem takhle probdil tu noc, jenom abych byl u toho.
1: Takže bereš to jako inspiraci, že až budeš mít další kulatiny,
0: tak postavím oktagon před domem.
1: Že, přesně tak, že se domluví s Ondrou Novotným a že budeš mít na zahradě takové událost. Budeš tam mít to křeslo v úrovni oktagonu, abys na to hezky viděl a bude se to všude přenášet.
0: Přijď. To už bude doba, kdy budu mít příčasek určitě na hlavě, aby ho schoval tak taky jako nějakou zdárnou kšiltovku. No nic, každopádně, já se ještě vrátím k tomu basketbalu, doplním, že 7. zápas finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi se hraje dneska od 17 hodin. Tak jo, tobě díky za sportovní novinky a další ve středu odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Summer of 69, Bryan Adams na frekvenci 1 a to minutu po půl druhé odpoledne. Tak musím říct, že i tentokrát jsme pro vás s Martičkou Jandovou připravili zbrusunový díl rubriky Pospátku, kdy vlastně Martě pouštím písničky Pospátku a na našich sociálních sítích, na našich Instagramech vás tím poměrně dost, alespoň doufám, a dle vašich komentářů a těch lajků a zhlédnutí bavíme. A proč to říkám? Protože dneska, opravdu dnes, na startu nového pracovního týdne v pondělí 15. června vlastně vyšel z Bruse nový díl. Jakou písničku se snažila naše Marta pospátku uhodnout tentokrát po tom posledním fiasku se Sašou? Tak na to bych doporučoval se mrknout. Dokonce si sebou vzala i jednoho pomocníka. Čtyřnohého pomocníka. Já myslím, že i díky tomuto dílu se pěkně pobavíte. Tak mrkněte na Instagram Robin Sobek nebo Instagram Frekvence 1. Už jsme to spárovali opět a poslali do světa, jak jsem říkal. Tak mrkněte a klidně nám tam napište, jestli vás to baví, co si o tom myslíte, jestli byste třeba i vy uhádli tuhletu píseň pospátku.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Opatrností projíždějte na 329. kilometru dálnice D1 z Ostravy na Olomouc. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na 4. kilometru dálnice D8 narazilo osobní vozidlo do svodidel z Prahy na Ústí nad Labem. Místem nehody projedete bez zdržení. A nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu se tvoří na dálnici D1 mezi 212. a 196. kilometrem z Vyškova na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Genesis na Frekvenci 1 máme 1:45 odpoledne a je nejvyšší čas vás vzít na
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Ten čas je neúprostný, přátelé. Opět je rok v čudu, dá se říct. Dneska pondělí 15. června a 8. července, to znamená už v podstatě dá se taky říct za pár dní, vyrážíme na první letošní Radio Camp Frekvence 1. Je to tak. Radio Campy 2026 jsou před námi. O prázdninách za vámi opět vyrazíme. A musím říct, že vlastně nás čeká tradičně roadshow po českých a moravských kempech. Ještě jednou připomínám, zapište si to někam za uši do diářů, kalendářů. Je to na vás. První kemp startuje ve středu 8. července. A ty další, ty budou následovat každou středu až do 26. srpna, prostě až do konce prázdnin. Radio kempy začínají vždycky ve 2 odpoledne s tím, že mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Postupně vystoupí třeba opět Radeček, bude Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, taky Xindl X, Petr Bende, Marpo. Ty všechny můžete potkat na našich radiokempech. Po celou dobu budeme dědí vlastně z kempu přenášet přímo do éteru, tak jak jste zvyklí. No a vy, naši návštěvníci, milovaní posluchači, máte jedinečnou možnost nahlédnout vlastně tak do zákulisí toho živého vysílání a potkat kolegy. Těšit se můžete na táborách, opékání špekáčku, soutěže, oblíbené kelímky, štěstí, frekvence jedna, ano, kelímky štěstí. Prostě budete vyhrávat parádní ceny. No a my pojedeme postupně, ukážeme se třeba v kempingu Rožnov pod Radhoštěm, v kempingu Lipno-Modřín. Navštívíme kemp Stříbrný rybník, kemp Strážnici. Taky se ukážeme v kempu Pohoda, v kempingu Vranovská pláž, na koupališti a kempu Podbořany. A všechno zakončíme v kempu Kristýna. Tak doufám, že vyrazíte a že si letošní Radio Campy Frekvence 1 opět užijete.

0: To nejlepší z muziky Jimmy Cliff na frekvenci 1 za chviličku, za minutu zprávy, pak Vojta s Janou, nazdar. Tak co?
1: Já to viděl dneska.
0: Co jsi viděl?
1: Já jsem viděl pospátku novej díl.
0: Já jsem tady o tom mluvil teda s dovolením a už jsem lákal posluchače, protože to opět stojí za to.
1: Je teda fakt, že písničku jsem poznal, ale název té kapely mi nesepnul, teda jako to musela až Marta potom, když
0: no,
1: to
0: tak nebudem asi to říkat,
2: ne? Asi řekněte, o co jde, ne?
0: No o nový díl pospátku s Martou Jandovou.
2: Na Instagramu.
0: Jo, jasně.
2: A na Facebooku.
0: Jasně, na našich sítích. Potom posledním fiasku se Sašou.
2: Počkej si, jak fiasku?
0: No, mrkni se na předposlední díl. Mrkni se na předposlední díl. A potom posledním fiasku se Sašou, to už můžu vlastně odhalit.
2: Saša jede.
0: Saša jede.
1: Saša dojel.
2: Saša jede.
0: Saša dojel a teď je tam prostě novinka. No, tak,
2: a neprozradíš nám, co to bylo za písničku?
0: Ne, tak bylo by fajn, kdyby si to zkusila taky třeba, jestli to jako dáš.
2: Já jsem v tomhle marná úplně. Já umím písničky jenom popředu.
0: Hele, a kolikrát ani popředu?
2: To je ale pravda.
0: Co to je za písničku?
2: U toho rádia. Teďka pozor, my jsme teď měli výbornou scénu. Sedíme někde v nějakém baru a hrála tam kapela, nebo respektive zpíval zpěvák. A můj kluk mi říká, to je ten. Říkám, ne, to je Lionel Richie. Ne, to není Lionel Richie. Říkám, no vsaď si, že to je normálně hádka, že jo, pak co zabemeš telefon, prostě já vyhrála. Sedla jsem si do auta a on mi pustil Lionela Richieho.
0: Popředu.
2: Škoda, že ho nehrajem, tyjo. Rendo.
0: No,
2: že jo?
0: Možná tam máte, kdo ví.
2: Ale Lionel sem patří.
1: Vzkaz jsme vyslali, on to určitě slyší, za chvilku přijde zpráva. A my si za chvilku dáme zprávy. Robine, čau.
0: Čau, ahoj.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Vláda schválila zrušení poplatku za Českou televizi a Český rozhlas. Americký prezident Trump pohrozil Francii 100% clem na vína. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Po jednání kabinetu to potvrdil ministr kultury Otto Klempíř, který také doplnil detaily o tom, jak bude nové financování fungovat.
9: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%. Prvním rokem, kdy se bude tato valorizace počítat, je rok 2026.
8: Česká televize dostane 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně než letos. Rozhlas pak z rozpočtu dostane lehce přes 2 miliardy, to je asi o 350 milionů korun méně než letos. Do slovenských jídelen se dostala nebezpečná kuřata z Moravy. Obsahovala dezinfekční a konzervační látky. Slovenská veterinární a potravinová inspekce je nařídila stáhnout z oběhu.
10: V závodních i školních jídelnách, v nemocnicích i restauracích na Slovensku bylo přes 560 kg kuřat s takzvanými rezidui pesticidu benzalkonium chloridu. Měla v sobě trojnásobné množství toho, co je povolené. Maso pocházelo od výrobce z Uherského Brodu na Uhersko-Hradišťsku. A zatím není známé, jaké množství kuřat se spotřebovalo do odhalení tohoto problému. Ládě Jakub, Frekvence 1.
8: Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie nezruší daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Píše o tom deník New York Post. Svaz francouzských exportérů vína a lihovin označil Trumpovu hrozbu za špatnou. špatnou zprávu. Zároveň vyzval k vyváženým a konstruktivním obchodním vztahům mezi Francií a státy, které jsou podle něj v zájmu obou ekonomik. České hokejistky Natálie Mlínková a Daniela Pejšová budou v zámořské soutěži PWHL nově hájit barvy nováčka ze San Jose. Útočnice Mlínková podepsala s klubem roční smlouvu, obránkyně Pejšová dvouletou.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Teploměr dnes bude ukazovat kolem 16 až 21 stupně Celsia. Na jižní Moravě to může být až kolem 23. Čekáme spíše velkou oblačnost v severovýchodní polovině území, místy také lokální přehánky.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Provoz nám housne u Brna na dálnici D1 ve směru od Vyškova, se zdržíte na 213. až 200. kilometru. Celkem tam necháte zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu potom housne provoz ve směru k letišti mezi 15. a 20. kilometrem. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 10 minut. No a s kolonou počítejte i při příjezdu do Prahy po D1 od Brna na 26. až 23. kilometru. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
2: A dneska je 15. června, máme pondělí, Vít má svátek a o víkendu v Klášterci skoro vůbec nepršelo.
1: Fakt, jo?
2: Jo, já jsem si v pondělí oprášila všechny deštníky, no. Vytáhla všechny pláštěnky všech barev a nevytáhla nic.
1: Fakt, jo?
2: Ne, prostě ne.
1: Já jsem teda čekal, že to řekneš jinak, že o víkendu v Klášterci sněžilo. Vůbec bych se tomu nedivil.
2: Jako kosa byla fest, ale opravdu, jako o dešti to úplně nebylo. No, já jsem si myslela, víš, já jsem se úplně těšila na takový ten víkend, jak si prostě, jak začne pršet, že? Tak ti nebude jako škoda spustit si tu televizi, že?
8: Jo.
2: Takže tam prostě dávat jeden ten díl za druhým, no a ono prostě svítilo.
1: No, ne, museli jste ven zase, co?
2: Museli, no.
8: Já bych se udělal stejně, co, jako, mě počasí nebude říkat,
2: jako,
8: co mám dělat.
2: Když si zatáhneš žalůzky, jak to jde, no.
8: No, přesně, závěsy a dělat, že nevím, co se děje venku.
1: Prostě to počasí venku, když není takový, jaký si představuju, tak si budu myslet, že je takový. Přesně, no.
2: Že všechno je co? Všechno je, přátelé, v hlavě.
7: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A jenom, aby si věděla, že na tebe budu hodnej, tak jsem ti tam pustil Lionela Richieho.
2: Je, fakt jo.
1: No jasně.
2: Hej, a to je zrovna ona, u kterých jsme se zhádali koně.
1: Tak teďko hezky v klidu, jo?

0: Brosnan jako James Bond taky dohnal letadlo na motorce.
1: A tenhle dohnal nebo ne?
0: A tenhle ho nedohnal, protože ho chytla ostraha a on jim vysvětloval, že se prostě zdržel, no a že prostě mu to letadlo uletí, tak se ho snažil doběhnout.
1: A co si jako myslel, lidi, jako že třeba skočí do dráhy toho letadla, to letadlo zastaví.
0: Že mávne a oni normálně zastaví, on si nastoupí a letí dál, že?
1: Jako tramvajáci.
0: No, já nevím, jestli zrovna na Madejře by tohle úplně šlo, protože tam je docela krátká přistávací a vzlítací dráha.
1: To je pravda, ta jedna z nejkratších.
0: A my jsme se o víkendu potkali se znám mými, kteří na Madejře teď byli a vrátili se před pár dny. Říkala ta známá, že to bylo nádherný, ale že to přistání tam, že myslela, že už nás nikdy neuvidí. Že foukal strašně silný vítr a že ten pilot měl co dělat a že ve chvíli, kdy prostě jako to třikrát obkroužili, tak to ten pilot prostě víceméně vzdal a normálně s tím žuchnul.
1: Tak já to teda zkusím.
0: Já to zkusím a vyšlo to. Ale co na tom bylo...
1: to je brutální.
0: No. Ale co mi na tom přišlo úplně nejvtipnější, že oba dva, ona s tím jejím přítelem, věděli, jaký to na té Madejře je, že to přistání tam asi nemusí být úplně sranda. A co on dělal před tím, než odletěli, posílal jí každý den minimálně 3 videa s leteckýma katastrofama. No. Asi, aby se nachystali.
1: Ne, aby se přesně připrav se na to, jaký to bude, až budeme padat.

0: tohle je Madonna.
1: 14 hodin 18 minut k tomu. O víkendu mě přeci jen něco přikovalo k televizní obrazovce.
2: A to?
1: A není to vlastně vůbec nic zábavného. Je to takový

0: zajímavý projekt, nevím, možná jste o něm slyšeli, jmenuje se to Holky pod zámkem. A je to, prosím vás, vlastně takový časozběr pár vězenkyň. Aha. Těch sérií podle mě asi 3 nebo 2, to je jedno, pár dílů jsem viděla, no pár, jsem vlastně celou tu jednu sérii zkoukla, nějak mě to hrozně fascinuje. Je to prostě o holkách ženských, co jsou...
1: A to je česká série, nebo?
0: To je česká série, co jsou ve vězení, v těch ženských věznicích, třeba ve světlí, nebo v přílepech. A jsou tam různě osudy těch holek a ukazují vlastně zákulisí takový instituce nebo zákulisí takovýho zařízení. Je to hrozně zajímavý a já jsem prostě seděla u nějakého 3., 4. dílu, kdy jsem jako hltala, ono to je vlastně furt dokola, jo, ale na druhou stranu jsem tak si říkala, jako měli by to asi lidi vidět, protože já jsem pak seděla na tom gauči, teď jsem v ruce držela tu skleničku s tím pitím, to kafíčko, v druhý jsem měla tu bábovku a najednou jsem si jako uvědomila, jak je to jako super, že asi tady prostě můžu dát bábovku s kafem. No. Pak se můžu sebrat, jít si vyvenčit psa, jít si k Vietnamci koupit mrože, jít do parku, prostě sednout si na lavičku, nadechat se čerstvýho vzduchu. Víš, jakože když se koukáš na takovýhle projekty, tak jestliže jsi normálně smýšlející, tak to na tobě musí takhle dolehnout. A fakt jsem normálně najednou pocítila takový pocit štěstí, takovou jako svobodu. A říká si, teď my si vůbec neuvědomujeme, jak se jako máme dobře, že se fakt může stát něco, aniž bys, ale jako zvětšiny ty holky samozřejmě na to mohly, že jo, ale že se prostě ocitneš v takovémhle zařízení a budeš třeba roky čekat, až tě pustěj.
1: Já nevím, jestli je to tím super úplňkem dneska, ale já jsem úplně stejnou debatu na stejný téma, aniž bych viděl tuhle sérii dneska dopoledne ve s mým tatínkem.
0: A dneska je super úplně.
1: Něco takového, jako, nebo supernov. Nebo
0: a jak jste na to narazili s tátou?
1: Ne, nějak jsme se bavili prostě o tom, že vlastně jako si hrozně málo lidí uvědomuje, že prostě když můžou vyjít ven, třeba se psem na procházku a dát si doma to kafe a tu bábovku, no, aniž by v ní byl zapečený pilník.
0: No, jasně,
1: že jo?
0: No.
1: Takže se vlastně máme hrozně dobře, že je to jako hezký, že jako jsme.
0: Já mám pocit, že tenhle projekt asi vznikal hlavně proto, aby jako lidi neměli úplně představu, že v tom vězení si žijou nad poměry, nebo že se tam mají úplně skvěle, jak se říká, že oni tam prostě jsou zavřený 5 let, tak koukají tam na televizi, chodí cvičit. Je to jako řehole, je to prostě normálně vojna, je to docela hustý. A jako doporučuju, jestli máte pocit, že vám dochází štěstí, tak si fakt pustit prostě pár dílů tohodle. A myslím, že to docvakne každýmu, že se máme dobře. Můžeme si dát kafe, pustit si rádio. Já nevím, prolustrovat si tady Instagram, kouknout se na porno třeba. Chápeš, jakože...
1: Jasně.
0: No, to jsem třeba už nemusela to poslední, ale to
1: tomu patří. Proč ne? To je taková denní rutinka.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Anten na frekvenci 1:30.
1: Je tady Ondra, má pro nás zprávy, tak mu dáme slovo právě teď.
2: Hezké odpoledne. Maximální cena nafty v úterý klesne pod hranici 39 korun za litr. Oproti dnešku tak zlevní o 37 haléřů na 38,92. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. V úterý stoupne o 2 haléře na maximální cenu 41,51 za litr. Kriminalisté dopadli muže podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. Na svědomí má podle nich 4 požáry na různých místech v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval například kontejnery, balíky slámy nebo stromy. Hostem presklubu bude komentátor Mladé fronty Dnes Miroslav Kurecký. Romana Navarová se bude ptát i na rozhodnutí vlády na plánované zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Zeptat se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě stále je kolona před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova. Aktuálně se na 213. až 205. kilometru zdržíte zhruba kolem 10 až 15 minut. Provoz houstne také na D2 před Brnem na posledních 5 kilometrech. Je tam kolona zhruba na 10 minut a také je stále kolona na Pražském okruhu směrem k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Zdržení je opět zhruba kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Za chvilku pro vás budeme mít příběh, pravdivý nebo blábolivý, uvidí se na konci toho příběhu, tedy naše rubrika Pravda nebo blábol.
0: Ano, to znamená, že si něco vyslechneme, vy si budete moci tipovat, jestli třeba se to nějakým způsobem stalo nebo ne. No a podle toho, jak si tipnete, tak zjistíte, jestli jste dobrý a nebo jste šlápli vedle.
1: No jinak, tohle je rozhodně pravda. Krištof a Dominik Aladži, já jsem koukala, to je holka z Miss? To je miska.
0: No jo, a ještě byla v nějakých reality show, ne?
1: Tak to myslím, nevím, to jako... nevím, ale zajímalo mě, jak vypadá Dominik Aladži a jako už jméno napovídá, že to nebude klasická blondýna s modrýma očima.
0: Jo.
1: Jak si googlíš, ty si googlíš?
0: Ne, já jenom tak jako se tady koukám.
1: Tak co zjistíš, jestli byla v reality?
0: Kolik je tak?
1: Influencerka, hlavně je to i herečka, influencerka, 21 let.
0: Jo.
1: A prý se toho nebojí. No vidíš to, novinka s kapelou Krištof.
0: Ano, a jmenuje se Půlnoční hřích a je k tomu i videoklip, takže se ho můžete pustit.
1: A já už vím, co jsi hledal,
0: no jasně. Já jsem hledal pozdrav, no samozřejmě.
4: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Krištof a tady je na frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Aladžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Novinka na frekvenci 1, Krištof a Dominik Aladžia, půlnoční hřích, 6 minut po půl třetí, pojďme na nějaký hezký příběh.
1: Je to taková náhoda, která se v životě občas stane, ale tohle je jako taková velká náhoda. Mm-hmm. Je to o jistém člověku, malý chlapec se vracel ze školy, našel starou peněženku. Uvnitř té peněženky byla nějaká kačka, občanský průkaz, fotografie staršího páru a ten chlapec tu peněženku odnesl na policii, brzy se našel majitel té peněženky. Majitelem byl asi 80-letý stařík, který ztratil, když šel domů z banky a dal si tu práci a tomu Matějovi poslal děkovnej dopis. No. O několik měsíců později se potom ukázalo, že vlastně tohle není úplně obyčejný příběh, protože ten malej chlapec se s tím dědou potkali a oni toho dědu pozvali k sobě domů. Seděli tam u kafíčka, najednou prostě tam nad skříní fotografie no. A on kouká na tu fotografii a byl to černobílá fotografie a on na to kouká a zjistí, že na té fotografii je jeho brácha.
0: Aha.
1: Říká, počkejte, to tamhle visí, to člověka znám, teď to vypadá, jak kdyby to byl můj brácha. No. A představte si, že on vlastně zjistil, že dědeček tohodle kluka byl nejlepší kamarád jeho bratra. Úplně náhodou. Fakt jako ta náhoda tomu chtěla, mohla za to ztracená peněženka. Mm. Mohlo za to, že ten kluk si dal tu práci, šel na tu policii. Takže tyhle ty dvě rodiny se spojily na základě úplně opravdu jako náhody a přátelili se dál, protože ten jeho bratr už teda bohužel nežil. Jako vlastně ani ten dědeček toho kluka.
0: Jo, já jsem teda čekal trošku jiný vyústění. Já jsem čekal, že ho pozvali na to kafíčko, že jo, tak to nálezný.
1: Přesně, ne, tak jako hele, měl jste tam 10 000, kolik se platí?
0: Helejte, jako dává se 10%, když to zaokrouhlíme na 15, budeme kamarádi.
1: Takhle hamižní to nebylo, byl to takový hezký lidský příběh no. A opravdu tomu náhoda chtěla a jedna jediná ztracená věc a jedna jediná fotka zjistila, že vlastně ty lidi mají kolem sebe jiný lidi, který se dobře znali, ale dobře.
0: Hele, svět je malý, o náhody v něm není nouze, jak já s oblibou říkám, ale myslím si, že tohle je hezky vymyšlený příběh.
1: Tak to tam pošli.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: No, ztracený dopis se dostal vlastně, nebo respektive ztracený dopis, ztracená fotka.
0: No.
1: Prostě je to blbost, no.
0: Já jsem si to myslel.
1: Já jsem si teď myslela, že tě ještě trošku zlomím. Ne, já jsem si to
0: hezky
1: vymyslela.
0: Jako byl jsem trošičku nalomený.
1: Hezky ale... jsem si to vymyslela. Myslím, jo. Že jako takovýhle příběhy jsou fajn.
0: Hezky, no.
1: A věřím, že se třeba klidně mohly i stát, že jo. Ale zrovna tenhle konkrétní, ten, prosím vás, pravda není.

0: Meghan Trainor na Frekvenci 1. Pojďme se spojit s naším kolegou a to Tomášem Fílou, který opět vyrazil za námi a veze vám tolik dárků, že to nejste schopný pobrat.
1: Ano, Tomáš má totiž prokletě velké auto a to je až po střechu narvané dárky, které můžete vyhrát, protože když ho odchytíte na místě, které se dozvíte vždycky v ranním vysílání jako první, získáte spoustu hezkých cen.
0: Tak některé ty ceny se vám hodí k létu, protože jsou to ryze letní ceny, třeba plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Foodmarks za 500 korun.
0: No a k tomu dostanete taky pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: No a to všechno proběhlo i dnes. Kde Tomáš byl, jak to tam vypadalo, se právě teď ptáme.
0: Tome, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Uherského Brodu, z Mariánského náměstí, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači. A vítězku pro dnešní den už mám u auta, tak jak se jmenujete?
3: Ahoj, tady Staňka.
2: Staňko, my vás zdravíme, jsme v rodišti Jana Amose Komenského, tak jak znělo heslo pro dnešní den?
3: Nejostřejší tuška v penále.
2: Je to trošku jazykolám, ale vám se to povedlo a tím pádem získáváte všechny ceny, které jsme přivezli. Plato nápojů Coca-Cola, 500 korunový voucher do sítě restaurací Foodmarks, také luxusní letní sluneční zrcadlové brýle, k tomu ještě plážovou osušku a elegantní plážovou tašku. Tady to máte?
3: Je super, děkuji, to si v létě užiju.
2: No a my máme radost, že vy máte radost a zítra ji přivezeme zase někam jinam, kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat a my se pro dnešek s vámi se Staňkou loučíme z Uherského Brodu. Ahoj!
3: Ahoj, díky Frekvence 1.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budete moc soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks.
0: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Foodmarks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

Nový týden začíná na televizi Seznam akční komedii Super policajti z Miami. Bud Spencer a Terence Hill se tentokrát představují v rolích dvou odvážných bojovníků se zločinem. Chybět nebude ani vražda, nelítostné rvačky a samozřejmě děsný blázinec. Začátek je ve 20 hodin a 10 minut. Úterní večer slibuje na televizi Seznam napětí. V klasické československé kriminálce z roku 67 hra bez pravidel. Příběh kriminalisty, který v sebeobraně zabil lupiče a dostal vyhazov od policie, vznikl jako ojedinělý pokus o akční film. V hlavních rolích září Svatopluk Matyáš, Jiří Adamíra, Jan Tříska a celá řada dalších. Začátek je ve 20 hodin a 10 minut. Čtvrteční večer bude na televizi Seznam patřit milovníkům pohádkových science fiction dobrodružství. 10 minut po 20. totiž začínají Chobotnice z druhého patra. Eva a Honzík se pro zábavu vymodelují z neznámé hmoty dvě chobotničky. A série záhadných událostí se rozbíhá. V pátek po 15. hodině začíná na televizi Seznam nový detektivní seriál Maigret. Seriál Maigret v hlavní roli s Bruno Kremrem vznikl v rozsáhlé evropské koprodukci, včetně české. Na televizi Seznam ho můžete sledovat od pondělí do pátku vždy v odpoledním čase. Dnešní první díl se jmenuje Maigret a dlouhé bydlo. V celé řadě vedlejších rolí se objevují i známí čeští herci a u dvou epizod byl i režisér Juraj Herz. Super policajti a jejich nelítostný boj se zločinem, hvězdně obsazená československá kriminálka, mluvící chobotničky a slavný krimiseriál Maigret. To je váš týden na

0: Tak to byly OMD a Walking on the Milky Way na frekvenci 1 před 15. hodinou. OMD budou v Praze, prosím pěkně, 22. srpna.
1: Tak na ty nejdu. Ale šla bych na Coldplay.
0: Ty. Jo, no a ty nevím, jestli budou v Praze někdy v dohledný době.
1: Budou ale... na frekvenci každopádně.
0: Po 15. hodině stejně jako Jim & Spoon.
1: A taky bude Tomáš Klus.
0: A bude i Ondra se zprávami.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
7: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original, šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
8: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Vláda zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva další opioidy. Britský kabinet zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu, ale taky D2. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat nebo vyrábět. A trestným činem se stává i to, že někdo dá někomu něco do pití třeba na diskotéce. Ministr sportu a zdraví Boris Šťastný k tomu řekl.
10: Navrhovaná změna trestního zákoníku vytváří samostatný postih pro situace, kdy tedy někdo bez vědomí druhého člověka podá návykovou látku jinému s cílem ovlivnit jeho stav. V návrhu zákona je odstupňovaná míra postihu od jednoho roku až po 10 let vězení, pokud dojde k usmrcení.
9: Vláda dnes také rozhodla o ukončení financování provozu veřejnoprávních médií poplatky. Nově bude chod rozhlasu i televize platit stát napřímo. Stavbaři na dálnici D11 Trutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali asi 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popsal stavbyvedoucí Jan Faltýnek ze společnosti Subtera.
11: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jim naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
9: Stavba úseku D11 Trutnov hranice o délce 21 kilometrů za téměř 12 miliard korun začala v říjnu 2024. V současnosti je největší dálniční stavbou v Česku. Úsek by se měl zprovoznit v roce 2028. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil dnes premiér. Představil také plány na omezení platform umožňující přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Reuters označuje plánovaná opatření za jedna z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3 a 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola. Utkání vyhrála za hodinu a 36 minut. Příště narazí buď na domácí Harriet Dartovou nebo jinou Britku Katie Boultrovou.
8: Frekvence 1.
6: Počasí.
9: Teploty dnes v noci budou kolem 11 až 6 stupňů Celsia, bude spíš jasno až polojasno. K ránu potom na západě očekáváme, že můžou přijít i mračná oblačnost. Pršet by ale nemělo. Podobně jako to bude také během zítřejšího dne. Očekáváme, že teploty budou kolem 19 až 24. Na jižní Moravě kolem 26 stupňů Celsia. Postupně se ale zítra začne od západu zatahovat a místy můžou přijít přehánky, na Moravě také bouřky.
6: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Zdržíte se na dálnici D2 před Brnem, komplikovaný provoz je tam od 5. kilometru, se zdržím kolem 10 až 15 minut. Na 15 minut je potom kolona před Brnem na D1 od 211. po 196. kilometr a zhruba s 10-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru k letišti od 3. až po 17. kilometr. Tak pevné nervy za volantem, teď už pokračuje Janě a Vojta.
0: 15 hodin, téměř 4 minuty, pondělí 15. června. Dnes je světový den větru.
1: Mm-hmm.
0: Ano.
9: A no. Jenom, větrů?
0: Já jsem taky jo. Původně čet větru.
1: Takový toho větru, co na něj pouštíš draka. Třeba zrovna o víkendu dost choukalo.
0: No.
1: Jako hodně. Mm-hmm. To bylo opravdu takový jako podzimní počasí, že kdybychom toho draka měli, jak bychom šli normálně pouštět. Mm.
0: Ale zase tam u vás v Krušných horách tam jsou větrníky, že jo, na výrobu elektrické energie a právě světový den větru je ustanoven kvůli tomu, abychom si uvědomili, jak mocný zdroj energie v něm máme.
1: My jezdíme na kolo nahoru právě do těch kopců a jezdíme pod těma větrníkama.
9: Mm-hmm.
1: To jsou strašný monumenty, to jsou opravdu jak katedrály, to je obrovský.
9: No, teďka si vezmi, že třeba za 1500 let budou někde nějací archeologové to vykopu a budu si říkat, k čemu to asi bylo?
1: No,
9: chodili se tu modlit?
0: Byla hračka pro děti.
1: Lopatičky,
9: no, přitom elektrárna, že?
0: No,
1: a přitom elektrárna. No. Jsem zrovna viděla ty nějaký video, jak tam lezli nahoru. To je samozřejmě dost podobný, asi jako když tady lezli po těch jeřábech. S tím musíš absolvovat šílenou vejšku a teď tam vylezeš a ono to má nějaký výkyp. Jo? To prostě kejve.
0: No tak to je činnost, který já se nikdy věnovat nebudu.
1: Nebudeš?
0: Jenom o tom mluvíš a mě se potějí dlaně.
1: Nám tady zaměstnavatel domluvil takovou hromadnou exkurzi. To...
9: Tam? Na větrnou elektrárnu, jo?
0: No, no. Jeďte, já na vás počkám se svačinou dole.
9: Ty se svojí vejškou uvidíš nahoru rovnou.
1: Počkej, a ty máš jako závratě, jo?
0: Já mám strašný závratě.
1: A přišli později nebo už od malička?
0: Od malička, od malička. Čím vejš, tím hůř pro Vojtu.
1: A nedělá se ti blbě z tvý vejšky?
9: No právě, no.
0: Občas jo.
1: Z těch 3 metrů.
8: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Stanovej se venu na Frekvenci 1 a my jdeme telefonovat, jdeme proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu a kam dneska voláme?
0: Dneska voláme Elišce do Dvora Králové nad Labem.
3: Takže mezi zvířátka.
0: A budeme proplácet docela vysokou částku, to jo.
3: Tak ještě, aby nám to Eliška vzala.
0: Hezky se nám to tady. Hezky nám, no, Eliška by nám to měla vzít, protože jestli ne.
3: Eliško, dobrý den. No. Eliško, které rádio platí za vás?
4: No, Frekvence
0: 1. No, jistě. My máme v ruce vaši účtenku, vy jste to tady tak hezky napsala. Jste jedničky, to se hezky čte. Posloucháme, začínáme v 7 ráno u kávy, přes Martičku na Jablonského, na odpolední vysílání a končí to ve 22 až 23 večerem. Děkuji za celý váš program, tak to je takový hezký. No a za co jste utrácela?
4: No kým?
3: Za co jste utrácela?
4: No, já jsem teď totiž v nemocnici.
0: My se vás zastihli v nemocnici. Tak to nebudeme dlouho zdržovat. Je to účtenka evidentně za pohonné hmoty a na účtence je 2139 korun a tyhle peníze vám Frekvence 1 vrátí.
4: Ježiš, to je krásný.
3: A hned se vám ulevilo, že jo?
4: To je taková náplast na mou bolest.
0: Jo, ať jste brzy fit, peníze určitě rádi vrátíme, gratulujeme a mějte se.
3: Držíme pěsti, mějte se naslyšenou.
4: Moc vám děkuju.
0: Naslyšenou.

0: Jemen Spoon a Plavka, Kaleidoskop Skies na frekvenci 1:15.
1: Tak si myslím, že teď, 15. června, už by asi měly být plány, co se týče dovolení. Já teda nejsem úplně plánovač jakoby do nějaký jako daleký budoucnosti. No, takový to, jakože si někdo třeba v únoru zaplatí dovolenou na listopad.
0: No tak ale jsou takový lidi, třeba proto, že ty first minute, jak se tomu co říká, jsou podstatně levnější samozřejmě. Když zase co víte, co bude za 3/4
1: roku. Právě, no, tak já zase na druhou stranu si to můžeš pojistit, že, no, že kdyby náhodou to nevyšlo. No, každopádně, my tady máme před sebou jednu takovou tiskovou zprávu a mě to až překvapilo, jo. 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v České republice.
0: A to je hezká zpráva.
1: 3/4, no, to je docela dost.
0: No je, no, ale zas na druhou stranu, jako já jsem asi viděl jako zástupce té poslední čtvrtiny, protože my jsme o víkendu byli v jednom nákupním centru tady v Praze něco pořešit a jedna cestovní kancelář docela velká, ta má takovou tu svoji kóji, jak bývají v těch nákupácích a tam se normálně, jako tam byla fronta.
1: Tam se vešla ta poslední čtvrtina.
0: tam byla čtvrtina Čechů.
1: Ta byla v tom
0: nákupáku. V té kóji 2x2 metry.
1: Velkým tahákem je Jižní Morava, což chápu.
0: No
1: to je taková záruka, že jo, všeho v podstatě dobrého jídla, pití, skvělí lidi, hezká příroda,
0: je tam nejteplejší a nejvíc slunce. To je pravda.
1: Není to tam, no, i když kopcovitý to tam je, když chcete na kola, na tury, ale je to takový prostě přívětivý prostředí.
0: Je to taková hezky zvlněná krajina, kor, když navštívíte nějaký vinej sklípek, tak se vám vlní i rovná cesta.
1: No přesně, tak sám hlavně dovolená zkrátí tak o 3 dny. Tak, přátelé, pojďte společně s námi plánovat tu dovolenou. A otázka pro dnešek je naprosto jednoduchá. Dáte přednost nám anebo cizině? A kam pojedete?
0: Jo, já, takhle, já jsem se že přijedete k nám na dovolenou. To bych vám nepřál.
1: Jako k vám domů?
0: No, ne. To radši ne. Ale každopádně
1: ne.
0: Cizina anebo Česko.
1: A kam to plánujete? A klidně třeba na jak dlouho, že? No, myslím, že ideální dovolená by byla od třeba 7. července do 28. července, možná srpna.
0: Srpna.
1: No, ale tak to už jsou letní prázdniny.
0: Já vím, no, ale zas na druhou stranu jsou lidi, kteří se dávají tu letní dovolenou opravdu dlouhou, jako třeba 3 týdny nebo dokonce měsíc v kuse.
1: To je podle mě optimum. 3 týdny, to tak přesně je, ne? Ten první týden se jako zpamatováváš z toho, že teda dobře nepracuješ. Pak teda týden odpočíváš, nebo respektive užíváš tu volno a pak týden se adaptuješ na to, že jdeš zase do práce.
0: No a to bývá ten nejkrušnější týden dovolený, no, co si budeme povídat.
1: Já mám pocit, jak kdybych to už říkala mnohokrát, já v tom rádu dělám asi 20 let a 20 let je prostě, jak je to takový to furt dokola.
0: A nebojte, vole, to jste ještě tak 5x uslyšíte. Pojďte nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Taky můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně na Facebook, a nebo namluvte hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid

0: Ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: Modern Talking na frekvenci 1, krátce před půl čtvrtou.
1: Ptáme se vás dneska, kam na dovolenou, jestli vyrážíte po Čechách nebo do zahraničí. Zpráv už je spousta v tuhle chvíli. A je to zatím tak jako nerozhodně, bych řekl.
0: Hele, mě tady chodí na Instagram zprávy a z těch, já nevím kolik, z toho počtu je to vlastně téměř všechno zahraničí, tak jo. Já vůbec nevím, kde tady vzali ten průzkum, viď?
1: No to jsou ty, co nám nepíšou právě.
0: No jako. Jasně, protože jsme tady narazili na průzkum, který tvrdí, že 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v České republice.
1: Tak se na vaše zprávy podíváme za malou chvíli a ještě předtím zprávy s Ondrou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až nazraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
7: Hezké odpoledne. Český rozhlas by v případě přijetí zákona o financování médií veřejné služby podle ředitele musel propustit 150 až 200 lidí. Přijde o 411 milionů. Konec poplatků dnes schválila vláda. Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem, který je podle analytiků reakcí na oznámení rámcové dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem. Součástí dohody je i znovu otevření Hormuzského průlivu. Hostem Press Clubu dnes bude komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký. Jakub Weinlich se bude ptát i na rozhodnutí vlády na plánované zrušení poplatku za veřejnoprávní média. A zeptat se budete moci vy na známém čísle 257 400 a 39.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: Kolona je před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova, aktuálně na 213. kilometru. Zdržíte se v ní zhruba 15 minut až po 196. kilometr. Aktuálně jsou hlášeny komplikace také ze silnice číslo 3 na 65. a 62. kilometru ve směru na Benešov, tak tam necháte zhruba 10 minut. No a na 10 minut je potom kolona také na Pražském okruhu od 14. po 20. kilometr. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
8: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Úterní ráno bude pořádně frišné, rtuť teploměru bude klesat jen ke 4 a také nejvyšší odpolední teploty se zastaví nejčastěji do 24 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě to bude 26, alespoň letní den. Oblačnosti ale bude málo, skoro jasno až polojasno, až později ve večerních hodinách bude v západní části našeho území docházet k přibývání oblačnosti a na Karlovarsku a Ústecku se ojediněle budou vyskytovat i dešťové přehánky. A dobrou zprávou na závěr je ta, že vodácká sezóna je alespoň prozatím zachráněna, protože v minulých dnech vydatně pršelo, na Šumavě spadlo až 80 litrů na metr čtvereční.
1: Tak schválně, do Česka nebo do zahraničí, kam letos míříte?
0: Tady je úplně jednoznačně jako pěkná SMSka. Čechy ano. Máme rádi, ale my chcem každý rok moře, píše Helena.
1: A já tomu rozumím, jako ne každý rok, ale třeba jednou za 3-4 roky mě to popadne. Jakože se chci podívat k moři.
0: No. Jako má to něco do sebe, no. Je to něco, co nemáme, že jo. Většinou člověk chce to, co nemá. A hlavně není to tak nedosažitelný. Sednete do auta a jste za 8 hodin u moře.
1: Přesně tak.
0: Ale... Vidíš vlastně, když pojedete nahoru na sever.
1: Ne, právě já jsem to koukal.
0: Tam je sice trošku fišno, ale...
1: Co se týče, tak tady třeba nepodepsaná SMSka, že o prázdninách jdou s tátou, babi, dědou, mladší sestrou, sestřenicí, tetou a strejdou do Polska, do Vyselka.
0: Celá rodina.
1: Celá rodina, včetně širšího příbuzenstva.
0: A myška s pejskem, s kočičkou taky pojedou.
1: Jdou na Valníku.

0: Frekvence 1 a Míra Michálek aktuálně opět někde na kole, někde přesně po Německu se teď pohybuje, se dozvíme, máme ho na telefonu.
1: Halo!
2: Halo! Tak pozor, my jsme se od pátku kamarádi neslyšeli a já jsem mezi tím dojel do Lucemburska a to vy nevíte.
0: To nevíme.
1: A to jsi jako zabludil?
2: Ne, tak já už jsem prostě z Lucembursku a po týdení v uvozovkách po hodičce po rovině podél vody se najednou, ale to nekecám, během vteřiny zvedly kopce a začalo totální peklo. Jo, krpále jako blázen. Třeba já zrovna teďka tlačím a žerou mě tady mouchy a hovada. A všude kolem mě se ale zase pase skot a jsem velkou atrakcí, protože já jednou letos jedu na kole skot, takže mám jejich velké sympatie. Já jsem se, přátelé, jenom v rychlosti spojil letos Endorphin Republic, což je síť obchodů se zaměřením na sport a hlavně kola. A vybírali jsme velmi poctivě. Bylo to těžký, protože mají 1000 kol skladem. Každopádně jasná volba byl gravel, mega všestranný kolo právě na takový cesty, jako jedu já. Já mám kolo s karbonovým rámem kvůli váze a ten karbon už je teďka hodně dostupný, takže se fakt vyplatí do toho jít. Jinak mám letos i jinak zbaleno, mám jiný oblečení, vůbec všechno pod dohledem profíků právě z Endorphin Republic, ale všechno si povíme v tomto týdnu. Mezi tím můžete klidně mrknout na jejich stránky, protože s nima tento týden i soutěžíme. Ale teď, přátelé, výlet do Lucemburku. To město je opravdu zvláštní. Ono je tvořeno jakoby ze dvou částí, horní takové nobější se spoustou podniků a obchodů a spodní část taková jako romantika, romantický domky kolem řeky, trošku jako Český Krumlov, když koukáš ze zámku, jenom je to takový jako novější, ale to město má hrozně zvláštní atmosféru a musím říct, že jsem se tam úplně moc necítil a když po mně potom chtěli 12 euro za pivo, tak se mi úplně udělalo blbě. Jo, ale... ale pozor, ochutnal jsem místní specialitu, prý jenom v Lucembursku můžete tuhle věc ochutnat, nějaký speciální knedlíky, 26 euro, říkám, zkusím to a představte si, že to byly naše chlupatý knedlíky, ale jako lauter to samý teda. To
1: jako, takže mazlavý noky s kyseným zelím, v podstatě.
2: V podstatě jo. Tak ale co mě teda hodně bavilo, kamarádi, tak to je veřejná doprava. V celém Lucembursku zadarmo. Autobusy, vlaky, tramvaje. Já teda jet nemusel, ale stejně jsem si dvě zastávky svezl, když už to bylo zadarmo, že jo? Tak si říkal, ale kousek se popolenu.
1: Návštěva z Česka dorazila.
0: Přesně, no, čekáček jako poleno.
2: Já teda jako hlad nemám, ale když už mi nabízíte, no, tak je to podobný, jo? Každopádně, já mám před sebou ještě kus Lucemburska, potom už je tady Francie a Ardeny a úžasná příroda, takže šlapeme dál, vyplavujeme endorfíny, protože endorfíny, kamarádi, patří všem. Mějte se hezky.
0: Tak se budeme těšit zítra. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Petr, nevím, jak to mají naše posluchačky a posluchači. Já vždycky, když slyším tuhle písničku, tak mám chuť vzít si zástěru a začít vařit.
1: Proč?
0: Protože ta písnička byla znělka v českém Masterchefovi, že jo?
1: Jo, aha. Se dobrý, no.
0: Pocit, že tamhle někde za sloupem stojí punčochář a čeká, co by udělám za
1: jak
0: poslední.
1: Jak ty asociace fungují?
0: 30 minut. Pojďme se ale od vaření dostat k dovoleným, i když na dovolených se také vaří, nebo si možná dáváte all inclusive. A teď jde o to, jestli v Česku nebo v zahraničí.
1: Tady Olinka píše takovou zajímavou zprávu. Dobré odpoledne. U mě rozhodně moře a potom nějaké krásné Alpy v srpnu, známí taky jedině moře. A teď tady taková lakonická poznámka. Ten průzkum dělali evidentně u pracáku nebo u Penny Market. Olinko, byste byla taková uštěbačná trošku.
0: Ne, tak pozor, ale třeba Pavel z Vodňan píše, že Lipno, chatička, srpen na týden už 4 roky. Mm. Takže z toho máte tradici.
1: Ale Lipno, to je takový český moře, no.
0: No jasně, ale stejně tak třeba Pavel a Zuzka píšou, že letos jdou do italského města Rosolina Mare a je to v termínu konec srpna, začátek září a že do Rosolina Mare jezdí spolu každý rok od roku 2010.
1: Rosolina Mare.
0: Rosolina Mare. Hmm.
1: Tady píše Maruška a Maruška má vlastně, to je jako podle mě velký přepych. My máme dovolenou nakombinovanou. V sobotu jsme se dokonce vrátili z Řecka, protože jet na dovolenou v červnu nebo na konci května je podle mě jako to nejvíc, co můžete udělat.
0: A teď volala zrovna sousedka o víkendu, minulý týden odjela do Řecka a do toho telefonu. Tady strašně tu fouká, je tu hrozný vedro, chcete přivést olivy?
1: No, výborný. Nikde ani noha. Jako jet v červnu je prostě super. A nebo to září, ještě konec září, tak je ještě docela fajn.
0: Já jsem byl na Krétě na první týden v říjnu to bylo. A to bylo ještě opravdu teplo, ale už nebyly ty parna letní a moře bylo krásně vyhřátý. A bylo to skvělý i na turistiku teda. Že jsem si tu Krétu jako hezky prošel.
1: No, je to fajn, no, když tam prostě nejsou ty lidi, ale zase chápem, že když máte děti, tak jako ta škola vás limituje, že jo?
0: Taky by vám mohli posunout prázdniny, že jo?
1: Nebo prostě ty děti omluvíte na 14 dní ze školy,
0: tak tam napíšu návštěva lékaře.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop

0: Sami nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: 16. hodina je tady, další muzika je připravená, a což je zahrajem po 16.
1: Máme pro vás třeba Taylor Swift.
0: Taky bude třeba Ava Max.
1: A nebo Michal Hruza.
0: A za chvilku zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
12: Ve čtvrtek ráno hrajeme Můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. K fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
13: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
14: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
13: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz. Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až nazraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve studiu s námi Ondra Obrecht. Hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne. Vláda schválila zrušení poplatku za Českou televizi a Český rozhlas. Na Zlaté tretře bude zítra závodit 50 medailistů z různých šampionátů. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu i D1. Vláda schválila zrušení poplatku za Českou televizi i Český rozhlas. Po jednání kabinetu to potvrdil ministr kultury Otto Klempíř. A ten také doplnil detaily o tom, jak bude nové financování fungovat.
16: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%. Prvním rokem, kdy se bude tato valorizace počítat, je rok 2026.
15: Česká televize dostane 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně než letos. Rozhlas pak z rozpočtu dostane lehce přes 2 miliardy. To je asi o 400 milionů korun méně než letos. Na Pražském hradě se dnes odpoledne koná velká sláva. V katedrále svatého Víta se od 17. hodiny uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská.
17: Na varhany se složili samotní Češi, stejně jako třeba na obnovu Národního divadla v Praze. Ve veřejné sbírce se tentokrát vybralo přes 135 milionů korun. Stojí za ní nadační fond Svatovítské varhany, který běžel celých 14 let. Varhany pocházejí z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Na slavnostní žehnání varhan naváže 6 koncertů, které vyvrcholí 21. června televizním přenosem gala koncertu z katedrály. Varhany jsou unikátní jak postavením čelních píšťal, které vypadají jako by se vznášely, a taky zdobením v podobě křišťálových segmentů. Ládě Jakub, Frekvence 1.
15: Libanonské militantní hnutí Hezbollah dnes uvítalo uzavření předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Přitom ocenilo, že Teherán trval na zahrnutí libanonské fronty do komplexního memoranda o porozumění, které by mělo vést k ukončení války v celém blízkovýchodním regionu, jak informují tiskové agentury. Na atletické zlaté tetře bude v úterý závodit 50 medailistů z různých šampionátů, uvedli dnes pořadatelé ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
2: Frekvence 1. Počasí.
15: Teploty během zítřejšího dne očekáváme kolem 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě bude až kolem 26. V Čechách jinak bude spíše polojasno až oblačno, postupně se začne zatahovat, od západu přijde déšť a nebo také přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
15: Na D1 je kolona mezi 95. a 100. kilometrem zhruba na 15 minut ve směru z Prahy na Brno. Ve směru na Prahu se naopak zdržíte už před Brnem. Od Vyškova na 212. kilometru je to zhruba na 10 minut a aktuálně je hlášen silný provoz na Pražském okruhu, kde ve směru na letiště necháte od 82. až po 16. kilometr více než 25 až 30 minut zpoždění. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana a Vojta.
0: A my dneska řešíme dovolenou. Už je čas, 15. června, ptáme se vás, jestli zahraničí nebo Česká republika. A tady píše Veronika takový docela dobrý tip, jo. Pro mě a manžela je ideální dovolená v Česku. My si vybereme město, kde je železniční uzel, dojedeme tam autem se všemi potřebnými věcmi, vybalíme, ubytujeme se, auto zaparkujeme a potom každý den, už bez auta, nejlépe tedy vlakem, zkoumáme okolí. Je to super. O nic se nestaráme, jídlo si dáme kdekoliv, napijeme se kdykoliv a večer, a nebo když jsme unavení, tak se zase vlakem vracíme tam, kde máme základnu. To je dobrý.
18: To je docela hezký plán.
0: To je dobrý, jo. To máte krásně vymyšlený.
18: No. Co Ondra dovolená?
15: Já se budu dovolovat na kempech.
0: To tak jo, ty se pojmuješ dovolenou.
15: Já ty kempy beru jako takové jako volníčko, vždycky jo. Uprostřed týdne, víš, jako.
18: Je taková minidovčana.
15: Minidovčana, no.
0: Takový vytržení.
15: Tak občas tam jedeme už v úterý večer, že jo, vracíme se až ve čtvrtek odpoledne. Tak to vlastně je taková minidovčana, tak je jako prodloužená středa.
0: Když je to takhle prostřed toho týdne, to pak hrozně rychle uteče, to bude prostě.
18: Tak jako hezky se to rozbije. No vlastně jako začnou kempy a za chvilku zase Vánoce.
0: Zdobíme stromeček, no. Tak už se zase těšíme.
15: Trošku hopem, trošku to.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Frekvence 1 a rubrika Cože Petr Kolečko, Michal Suchánek a myslím, že takové jako velice vtipné odpovědi na ještě vtipnější otázky.
1: Ano, ale ty otázky posíláte vy, samozřejmě přes web Frekvence 1 nebo na e-mailovou adresu cože@frekvence1.cz.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Chci si koupit vrtačku, mám koupit uhlíkovou nebo bezuhlíkovou? Jaký je v tom rozdíl? Stanislav, 47 let, Uherské Hradiště, tak Peťo, ty seš na tohleto, ale myslím odborně,
4: no, tak samozřejmě, všichni jsme slyšeli o té uhlíkové stopě.
3: Jo.
4: Asi nechci mít vrtačku, co dělá uhlíkovou stopu, že jo? To si radši vrtám bezuhlíkově a pak se proletíme s letadlem.
3: Jo.
4: Pro nový hovožděnky třeba.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence

0: Maria Kerry na Frekvenci 1. Pojďme se ještě vrátit k vašim zprávám. Dneska se povídáme o dovolených. Evidentně vás to baví. Já myslím, že v tenhle termín už by mělo být jasno, kam se pojede. A nebo naopak, jste takový, co prostě se ráno probudí a řeknou, hele drahá, zbal si, já nevím, patery kalhotky, troje ponožky, dvoje plavky, jedeme do Norska.
1: Na 3 týdny. Ale pozor, pozor, třeba moje sestra, respektive celá její rodina.
0: Pozor.
1: Jsou přesně ti, kteří si určí termín dovolené. Vědí, že prostě pojedou, já nevím, 28. a vrátí se 15. ale ještě 27. večer nevědí, kam jedou.
0: Jo?
1: No, fakt? Fungujou tímhle stylem.
0: To, vidíš to. Tady píše Eva, milé rádio, my jezdíme jedině po Česku, jezdíme nahory, protože kopce jsou nám vzácné, jsme totiž z jižní Moravy. Odjíždíme letos 11. července a jedeme na týden do Krkonoš.
1: Aha. Máme tady po druhé Polsko.
0: Polsko,
1: u moře to. V Polsku je to lepší než v Chorvatsku, píše Míša. Dlouho jsem tomu nevěřila, loni jsme to zkusili, letos jdeme znovu.
0: Tyjo, to Polsko, to je zajímavý, viď? To vidět k Polsku.
1: Tam je to riziko toho chladného počasí, no.
0: To je pravda, no.
1: Prostě v létě má být teploučko.
0: Otužilý. Tady píše Jakub, píšu na téma dovolené. Jezdíme pravidelně vždy na 3 týdny většinou autem a trajekty. Letecky převážně v zimě. Obvykle projedeme tak 4-5 států. Tohle léto máme v plánu. Krásný. Rakousko, Itálie, Korzika, Francie a končíme v Bavorsku. Teda Jakube, no, máte to... skvělý. Jako 3 týdny jsou, i když na druhou stranu, když 3 týdny už pak takhle jako intenzivně někde cestuješ, to se pak vrátíš a fakt potřebuješ další 3 týdny na zotavenou.
1: Rekonvalescence, no, přesně tak. Přišla nám i hlasová zpráva.
2: Ahoj, já preferuji jedině zahraniční dovolenou. A zahraniční dovolenou pro každého Čecha, který má rád, ať letí. Protože my už několik let prostě držíme tradici, jezdíme po Čechách, bereme si týdenní dovolenou, pronajmeme si někde nějakou chalupku, jezdíme s partou. A je to úžasný a měníme lokalitu. A letos se chystáme do Českého Švýcarska a úplně mě děsí mě ty davy, který se tam chystají. A naši oblíbenou dovolenou nám jistě zkazí. A my si ji nenecháme. Takže pro nás Čechy.
0: Jo, no,
1: jinými
0: prostě...
1: slovy, leďte pryč, ať je tam, kam pojedeme, my je úplně ticho.
0: No, tak každopádně samozřejmě lidi dělají dovolenou, že jo? Můžete přijet někam, kde prostě bude jeden člověk a ten vám ji může zkazit a naopak přijedete někam, kde bude prostě, já nevím, 40 vašich sousedů ze stejného města a bude to super dovolená.
1: Jo, přesně tak. Vždycky je to o lidech, nejenom o místě.
3: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
4: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
5: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
6: To nevím.
5: Božího. Je to problém.
3: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
7: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
4: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého

0: Bee Gees na frekvenci 1 bude půl páté.
1: Ještě v krátkosti k těm dovoleným. Jo. Tady nám píše Petra, že je úplně ten samý typ, co si popisoval asi o svý ségře.
0: Ano.
1: Máme určený termín, kvůli své profesi je to po každé posledních 14 dní v červenci a taky pomalu poslední den před odjezdem se rozhodneme, kam že vlastně pojedeme. Je to vždycky překvapení, co nového zažijeme. Vše potom plánujeme až během té cesty a podle toho, jak se vyvíjí počasí. Je to velký adrenalin. To na to musíš mít povahu.
0: Aby jsi
1: do něčeho takového šel.
0: A ono to jde ještě jako posunout, že prostě víte, kam chcete jet, ale nemáte vůbec nic nachystaný, přijedete na místo a potom teprve otevřete tu aplikaci v telefonu a hledáte ubytování.
1: Třeba, a pak ještě jedna věc, doma asi necháte i děti, ne?
0: A to je taky dobrodružství, když zůstanou doma.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
7: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
8: Hezké odpoledne. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů, převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Hostem Press klubu dnes bude komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký. Jakub Weinlich se bude ptát i na rozhodnutí vlády na plánované zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: A stále tu máme kolony na dálnici D1, konkrétně před Brnem, ve směru od Vyškova, potom dál na Prahu. Zaseknete se už na 212. kilometru, aktuálně tam necháte zhruba 5 až 10 minut. Kolona je hlášená také ještě o něco dříve na D46, na 4. až 0. kilometru, tedy těsně u Vyškova před napojením na dálnici D1, tam je kolona zhruba na 15 minut. No a zhruba na 10 minut je potom kolona také na dálnici D1, na 62. kilometru ve směru na Brno.
1: Na 57409 99, olejte, právě teď máme pro vás spoustu peněz.
0: Protože budeme hádat poslední slovo, ledva si poslechneme Taylor Swift.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Jana u telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, Janí.
2: 7000 korun pro vás máme.
4: Aha, To jsem zvědavá, jestli to zvládnu.
2: No, moc vám to přejem. No. Tak jedno jediné slovo.
3: Takhle, důležité je...
2: se trefit.
3: A...
2: no, jo. Do konce věty.
4: Já jsem se na sebe totiž jednou už slyšela. A já si myslím, že se tohle dobře.
2: Nenechte se zmást, tyjo. Protože mnohokrát, tyjo, ty věci v těch rozhovorech nezazní, ale to se každopádně uvidí. Máme tady větu od Jany Kiršner a potřebujeme znát poslední slovo, které bude zapadat do té věty.
3: Jdeme na to?
4: Jdeme na to.
3: Tak věta zní takto.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chýba mi tam jedna věc.
2: Tak to zkuste.
4: Já si myslím, že je to slivka, jako strom.
2: Slivka. Slivka je to slovo, jo?
4: Jo.
2: Mhm, tak to jdem zkusit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplne všetko, ale chýba mi tam jedna vec.
2: Není to slivka.
3: Není to ono,
2: ale ďakujem.
4: Já taky ďakujem.
3: Mějte se, naslyšenou.
2: 7000 korun plus 500 je 7500. Zítra ráno budete hrát s Márou a s Lubkou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu. No.

0: Malou chvíli neklaplo, ale mohlo by klapnout něco úplně jiného.
1: Máme prvá soutěž, přátelé, a soutěžíme právě teď o rodinnou vstupenku do vodního světa Melory Aqua and Spa na 3 hodiny pro 2 dospělé, 2 děti do 15 let, a to v horském rezortu Dolní Morava.
0: A vstupenka zahrnuje vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětský vodní spray park s brouzdalištěm, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečnou terasu s lehátky a odpočívárnu a bistro.
1: Takže volejte právě teď 257-409-99, číslo sem k nám. Pokud se dovoláte, tak dostanete soutěžní otázku. A teď dobře poslouchejte, protože my vám teď budeme předkládat takové povídání, takové informace a možná v tom najdete i odpověď na tu otázku, kterou vám dáme.
0: Léto je tady a Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě otevírá letní sezónu.
1: V největším akvaparku a wellness na Českých horách na vás čekají, jak bylo řečeno, vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, 3 tobogány, dětský vodní park a i jedinečný saunový svět s nádhernými výhledy na hory.
0: No a když budete na Dolní Moravě, můžete vyrazit také na Skybridge 721, stezku v oblacích nebo do mamutíkových parků.
1: Mrkněte na www.melory.cz, tady najdete více informací a my teď vítáme někoho v éteru. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady je vás Navířová.
1: Evičko, tak byla jste někdy na Dolní Moravě?
2: Ne, nebyla.
1: Nebyla.
2: Trošku je to dále.
0: No, je to kousek dál, ale zas na druhou stranu, když to vezmete jako výlet třeba na pár dnů, tam se můžete i ubytovat, tak to může být vlastně taková hezká třeba i dovolená.
1: Moc vám to přejem. Tak pojďme na tu otázku a na tu odpověď.
0: Takže, v jakém oblíbeném horském rezortu najdete největší akvapark a wellness na Českých horách Melory Aqua and Spa?
2: Dolní Morava.
1: No, to jo, byste nepotřeba ani nápovědu.
0: Je to doma.
2: Děkuji moc. Velice šťastná. Zrovna mám dovolenou.
1: No, vidíte.
0: Jinak to bylo za A, prosím, v těch možnostech.
1: Ale jako myslím, že odpověď vaše byla jednoznačná, správná, takže my moc gratulujeme. S kým vyrazíte?
2: No, to si ještě rozmyslím. Buď s kamarádkou.
0: Je to pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Takže máte prostor si to obsadit dle vašeho gusta.
2: No, děkuji moc. Jsem velice šťastná. Konečně jsem se dovolala. Jako.
0: No, tak to je skvělý.
1: Moc gratulujeme. Užijte si to, zůstaňte nám na telefonu a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkuji.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Robbie Williams na frekvenci 1, tady 17. hodina, budou velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách třeba Deep Blue Something.
0: Taky Kateřina, Marie Tichá.
2: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: A taky bude Belinda Carlisle.
0: No a za chvilku i zprávy.
1: A my opět zítra ve 2.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
8: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Veřejnoprávní média mohou propouštět. Podání drog bez vědomí bude trestné a nehodu u Splitu čeká dlouhé vyšetřování. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidané omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji podali finální nabídky společnosti RegioJet a České dráhy Arriva Nikoli. Prvně zmíněná firma nabídla cenu 183 miliard korun, nabídka Českých drah je 165 miliard. Podle Andreje Hofmana z integrované dopravy Středočeského kraje nyní organizace nabídky posoudí a smlouva by měla být podepsána do konce roku.
11: My samozřejmě budeme ty nabídky dále posuzovat, zejména bude potřebné provést detailní právní a ekonomické posouzení, respektive kontrola, a zároveň budeme posuzovat i technickou stránku záležitosti, protože to je jedna z věcí, kterou zadávací dokumentace vyžadovala. Potom samozřejmě, pokud projdeme tím posuzováním nabídek, teprve budeme moci přikročit stanovení vítěze té soutěže.
10: Soutěž hejtmanství a Praha vyhlásili loni v únoru. Jde o největší tender na dopravce v historii Česka. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, vedli chorvačtí činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Španělský fotbalista Rafa Mir z Elche byl odsouzen na 8,5 let do vězení za znásilnění a sexuální napadení. Oznámil to nejvyšší soud autonomního společenství Valencie.
1: Frekvence 1. Počasí.
10: Zítra v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšťa nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě k 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
12: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 100 km stojí na hranici po dopravní nehodě osobní vozidlo. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 96. až 100. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 210. až 196. kilometrem z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blažka.
10: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1. Velké hlavy.
13: Neru.
14: No tak si píšeme poznámky, no, do scénáře.
13: Nemusíš si psát. No, tak.
14: Takže jako vždycky připravené velké hlavy.
13: Dobrý den.
15: Musím vám povedať, že u nás na dedine máme v obchode tabuľu s inzerátmi a citujem, čo je tam teraz nové. Prodám elektrokolo. Je mne 85. Kolo je výrazne mladší. Škoda, že to není naopak. Na cene sa určite domluvíme. Ježiš,
13: to je
14: krásne.
13: Že? To je milý inzerát. To je.
14: A je krás. Fajn, že to prodává dřív, než mu došly baterky.
16: Já myslím, že dřív, než mu to celý došlo.
13: Tak si o to. Tak. Co dnes budeme řešit?
14: Maďarsko a Slovensko.
16: No a taky rychlost babky s chodítkem.
14: Tak co je lepší?
17: Velké hlavy. Frekvence 1.
13: Pojďme úplně k jinému tématu. Firma Freedom Cruise Line znovu oživila plán na největší loď historie. Freedom Ship by měla pojmout 80 tisíc lidí a fungovat jako plovoucí město se školami, nemocnicemi, parky, obchody i stadionem. Problém ale je, že podobný projekt slibují už více než 20 let.
16: Nemá v tom prostě Babiš trojku.
14: Ale jinak já to znám, já už 20 let začínám cvičit. No.
18: Jo, jaký budou mít ty lidi jako trvalou adresu.
13: To nevím.
15: A počkejte, čo keď tam budem s manželkou a rozvediem sa?
18: Tak tohle je nejmenší problém.
15: Jaký?
18: Pustíš jí k vodě. No.
13: Tak.
14: Ona ti trochu zmaceruje.
17: Velké hlavy.
19: Jana a Mikeš

0: No, já doufám, že tohle nikdy dělat nebudu. Že teda vždycky se udržím na dvou.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Kuriozní snímek zveřejnila německá policie z jistého města Euskirchen. Je to správně?
0: Kirchen.
2: Euskirchen. Radar tam totiž naměřil rychlost 42 km za hodinu v zóně, kde je povolená 30. Na fotografii to ale vypadá, že rekordní rychlostí uhání seniorka s chodítkem. Ve skutečnosti radar měřil dodávku, která jela v protisměru, kterou důchodkyně nešťastnou náhodou zakryla. Takže řidič unikl pokutě.
0: Takže to máme karbonový chodítko, hroty z titanu, gripy z kompozitních materiálů.
3: Ale souhlasím s tebou, je trapný, že se vymlouvala přesně, na dodávku.
4: No ale, ak to bylo vo čtvrtok blízko Kauflandu, tak se to tím celkom vysvětluje.
2: Jak to bobák ví, kdy mají slevy v Kauflandu?

0: Světový den věd... A to je zajímavý.
1: Větru nebo větrů?
0: No právě. No.
2: Větrů.
1: Jak je dáš tam kroužek a je to všechno.
2: No, jasně. Vítr není jenom jeden.
3: Dej pokoj.
2: No je několik
4: no, je severovýchodný.
0: A hlavně spodní.
4: No,
0: tak je světový den větrů.
4: Kde včera fuká nejsilnější větor?
2: Na severu.
0: V Liberci. Protože tam je to buď do kopce nebo proti větru.
4: Ta rychlost je 30,6 km v hodině a je to
1: Milešovka.
4: Milešovka.
2: A jsem jasný Milška.
0: Ta fouká úplně jinak.
4: A kde na Slovensku je nejsilnější větor a je dokonce silnější? 36 km za hodinu.
2: Taky někde na
0: Gerlach.
4: Pod Gerlachou jsou to nízké Tatry.
1: Chopok.
4: Chopok.
2: Tam jsem byla.
1: Vždycky tam byl.
5: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
6: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
7: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
8: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
5: A chce slyšet, jak to máte vy?
7: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
9: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
5: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
10: Říkají mu Radio Terminátor.
6: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
11: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
13: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009.
1: Gratulujeme!

0: Ten Maďar, čo im robí premiéra Maďar, ten tvrdí také veci, že...
1: Je vtipný.
2: Je to připadá taky, že to je vtipný a že to je hlavně pravda. No.
0: Tak viete čo? Za chvíľku viac.
3: Půjdem do Maďarska.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 100 kilometru stojí na hranici po dopravní nehodě osobní vozidlo. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 96. až 100. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
3: Nový maďarský premiér Péter Maďar při výročí Trianonské smlouvy prohlásil, že Maďarsko je možná jediná země na světě, která sousedí sama se sebou. Narážel tím na miliony Maďarů žijících v okolních státech. Výrok okamžitě rozčilil slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára, který ho označil za absurdní a připomněl, že hranice byly potvrzeny po obou světových válkách.
2: No. Myslím, že to je ideální, nemusí řešit zahraniční politiku, stačí nějaký rodinný spory.
1: Možná bych, když tak Maďarovi věděl poradit, kdo by mu mohl půjčit globus. Jo, aby se jako trošku zorientoval.
3: Ale a ty, Radku, jako soused Slovák?
0: Eďke ta három, nem to dom Maďárom.

0: tu, jak jednou plot spad při letu na lyžích, viděli jste to? Udělal kotol spad na záda, bylo to s tím nahnutý, ale on se...
1: A kde to bylo? Jako tam
0: někde na tom... v zimě na nějakým můstku.
1: A nebylo to tak?
2: Já myslím, že to bylo v hospodě pod můstkem.
3: Je starší Pavel Ploc, alebo nejznámější skokanský mostík v Harachove?
1: No. Já myslím, že on Ploc bude
0: mladší.
1: Mladší.
4: Ale ne, taky. Bude starší.
0: Mladší.
3: Pavel Ploc má dnes 62 rokov. Prvý mostík v Harachove byl postavený před 105 rokmi. Já je starší.
2: Všimli jste si, jak je Jana úplně mimo.
0: Dneska je mimo.
4: A jsem to řekla?
0: Ne, jsi řekla, že je mladší.
4: Co si, já jsem řekla, že ten mostek je starší?
0: Ne, neřekla. Ne, jak to hned obraz, jak to zkoušel?
2: Hele, existuje o tom záznam v rádiu.

0: kluci, tak teď jdeme do finále.
1: Takže dávejte bacha, jo.
2: No.
1: Bez dluhů, ideální váha, 8 hodin spánku, duševní zdraví v pořádku, žádnej alkohol. Byl jsem na vrcholu.
3: To jo.
1: Bylo mi 8.
3: A 2 roky ti to vydrželo.
2: Mějte se krásně, ahoj.
4: Doby, dopropi.
3: Dopy.
5: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Slovo dostává Honza Homolka.
10: Hezký podvečer. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas zhruba o 400 milionů méně oproti letošku. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Tři Češi, kteří zahynuli v neděli v Chorvatsku při srážce plachetnice s katamaránem, jsou z Opavska. Na lodi, která se po střetu potopila u chorvatského přístavu Split, pluli tři občané Bolatic. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a připravuje vlastní verzi nového zákona o sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos.
8: Frekvence 1.
5: Počasí.
10: V Čechách zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26.
5: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
11: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na 215,5 km na trase z Vyškova na Brno, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A sklonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 15 minut. A nákladní vozidlo s defektem pneu v připojovacím pruhu nepřehlédněte na dálnici D5 na 123,5 km ve směru na Rozvadov. Z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Vlaďka.
8: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
4: A my s dnešním hostem navážeme na první zprávu našich zpráv. Dnes se budeme totiž v Pressklubu bavit s Miroslavem Koreckým, což je komentátor Mladé fronty dnes o financování České televize a Českého rozhlasu. Vítejte na Frekvenci 1 a díky moc, že jste dnes dorazil.
12: Hezký podvečer.
4: Jak moc využíváte veřejnoprávní média?
12: Českou televizi vesměs ano, u Českého rozhlasu je to o něco méně, protože mám v podstatě poslouchám v autě a tam spíš poslouchám muziku z komerčních rádií.
4: Proběhla podle vás dostatečná diskuze o tom, co je vlastně veřejnoprávní služba a v dnešní době, jak by vlastně měla ta veřejnoprávní služba také vypadat?
12: Bohužel neproběhla a to považuji za velkou chybu toho trochu zpackaného zákona pana Klempíře, který toto měl nějakým způsobem nastolit. Minimálně tam byla nějaká prioritizace těch věcí, které má veřejnoprávní média mají dělat, ale tím, jak se ten zákon setkal s obrovskými problémy a nakonec se přistoupilo k té užší verzi, jenom k tomu vlastně řešení těch finančních migračních toků, tak vlastně celá tahle ta otázka spadla pod stůl a to si myslím, že je velký problém, že skutečně před 30 či 35 lety, 30 asi, kdy se nastalovalo tady tento model, který tady dnes funguje, tak svět byl úplně jiný, média byla úplně jiná, nebyly mobilní telefony, nebyly sítě, nebyl internet, takže to je úplně nebe a dudy.
4: Tak si pojďme říct, jak by podle vás měla veřejná služba vypadat, média veřejné služby.
12: To nemám úplně tady koncept sepsaný. Podle mě ta jejich role je prostě jiná, než byla někdy na začátku 90. let, kdy se vlastně ta služba definovala. Často to mělo funkci i takovou, že stát přes tato média by třeba varoval občany před různými nějakými složitými situacemi. Dnes skutečně ta situace je jiná. Asi by samozřejmě i k tomu to používal, ale dnes třeba v čase mobilních telefonů, SMSek, kdy je běžné, že prostě lze prostě prostřednictvím operátorů varovat lidi na nějakém území výstražnou SMSkou, kterou si přečtou asi spolehlivěji, než že si zrovna pustí televizi a dozví se, že došlo k nějaké katastrofě nebo k něčemu podobnému a tak dále. Jsou tady komerční televize, je tady internet, jsou tady streamovací služby, jsou tady prostě televize placené, které si lidé zaplatí a koukají se na program, jaký chtějí, čili těch změn je nekonečně mnoho a já říkám, nejsem expert na média, abych tady já teď v tuhle chvíli definoval veřejnoprávnost, ale myslím si, že prostě ta její podoba před 30 lety a dnes je hodně jiná.
4: Vznikly také různé formáty, televizní, seriálové, různé show a tak dál. Je něco, co podle vás může Česká televize postrádat, protože ředitelé obou institucí, a když se k tomu vezmu tedy i Český rozhlas, si stěžují na to, že pakliže projde zákon tak, jako dnes schválila vláda, budou muset propouštět a budou muset některé formáty, možná i některé stanice rušit.
12: To je hrozně složitá otázka, protože myslím, že kdybyste se ptal 10 lidí, tak 10 lidí vám odpoví úplně jinak, co oni by považovali za možné, aby postrádala to konkrétní veřejnoprávní médium. Když mluvím za sebe, mě třeba osobně vadí na České televizi, že tím, že platím koncesionářský poplatek, tak já platím sice televizi, ale ono nemalá část z toho jde na produkci filmů. Dnes málo který film je takový, aby ho nekoprodukovala Česká televize. A já v tom poplatku chci platit televizi, já nechci platit film. Na to je tady zvláštní instituce, ten státní, dříve fond kinematografie, dneska fond audiovize, tuším, že se to jmenuje, přes který mají být dotovány filmy nikoli oklikou přes Českou televizi. V případě rozhlasu třeba zase, já si nemyslím, že Český rozhlas musí mít nutně 26 stanic. Samozřejmě každý má jiné preference, někdo radši jazz, někdo radši vážnou hudbu a tak dále, ale přesto si myslím, že 26 stanic na Český rozhlas je strašně mnoho.
4: Tím, že přijdou Český rozhlas a Česká televize o koncesionářské poplatky, budou zrušené podle toho návrhu zákona, který tedy dnes schválila vláda, a má se nahradit, tyto poplatky se mají nahradit jakýmsi příspěvkem ze státního rozpočtu. Bude podle vás televize a Český rozhlas pod větším politickým tlakem, než jsou třeba dnes?
12: Může a nemusí. Já osobně netrpím úplně takovým stihomamem, že bych tady viděl obrovskou touhu si ty média zotročit. Vidíme, co se tady děje, jaký vzdor tam vzniká v České televizi, v Českém rozhlase. Pochybuji, že by při jakémkoliv tlaku, který by se týkal právě třeba nějaké podoby vysílání, výběru pořadů, výběru moderátorů a takové věci, že by to tam nezbudilo obrovský nějakou vlnu nevole. Takže já myslím si, že ten způsob financování toho média a jeho nezávislost jsou dvě trošku rozdílné věci, které spolu mohou souviset, ale podle mě nutně nemusí.
4: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký.
8: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
4: My ještě u toho tématu určitě zůstaneme. Mluvil jsem o nějakém možném politickém tlaku. Jak vnímáte vůbec tlak, možná i přes různé rady na veřejnoprávní média dnes?
12: Je to nekonečná bitva a já pamatuju spousty debat na toto téma v minulých 20 či více 30 letech, kdy se vymýšleli způsoby, jakým způsobem by to šlo odslonit více ty tlaky, že původně to tam nominovaly strany, pak to tam dnes to tam nominují nějaké instituce nepolitické, přesto se tam dostávají bývalí politici a to, že je tam nominuje svaz včelařů nebo někdo jiný, ještě nesnižuje to, že je to třeba bývalý poslanec některé strany. Takže já si myslím, že úplně odslonit to není možné a taky si myslím, že to asi ani není úplně žádoucí, protože tady sice vzniká pocit nějakého nátlaku na tyto organizace nebo nějaké politického tlaku, ale oni jsou to média, která fungují ve státě, který je nějakým způsobem řízen a já nevím, kdo už jiný by měl mít nepřímou cestou přes tyto rady mít vliv na tato média, myslím obsahový, ale aby určoval, co si stát od těchto médií představuje, jakou službu si od nich vlastně objednává a podobně, to skutečně dát někomu zase úplně, kdo spadne z nebe, to si myslím, že přece jen ta politika a volby dávají alespoň nějaký obrázek, jaký je výsledný, nějaké výsledné přání společnosti.
4: On se ten poplatek přestane platit skrze vás domácnosti nebo firmy nebo cokoliv podobného, jak už jsem říkal, bude se platit prostřednictvím státního rozpočtu. Znamená tedy, že vlastně ale budeme ho platit všichni. Je to tak?
12: To samozřejmě budeme, ze státní rozpočet je převážně živen z našich daní, ale je tu trošku rozdíl, já jsem to zrovna dneska psal do novin, ten rozdíl, který často neumí vysvětlit ani politici, v čem je vlastně ten, proč se to vlastně dělá, protože koncesionářský poplatek je úplně jiná liga, než jsou daně. Koncesionářský poplatek platí každý úplně stejný, čili poslední babička, která má důchod, z kterého sotva zaplatí činži, tak platí úplně stejný poplatek, jako platí milionář, který má zámek a má tam 50 televizí a celá jeho široká rodina se na ně dívá, tak platí úplně stejných 150 korun za televizi. Čili já si myslím, že z tohoto důvodu je ten. A proto také vychází, že třeba skupina lidí 75 plus, starších 75 let, se má ve společnosti pouhých 8% zastoupení a přesto se více než čtvrtinou podílí na tom výnosu z těch koncesionářských poplatků. Čili tady vlastně bohatí vlastně trošku cizopasí na těch starých lidech, vdovách vesměs, protože demograficky to je tak, že jsou to většinou staré dámy, které žijí samostatně, jsou to vdovy a musí platit úplně stejně jako skutečně bohatí nebo minimálně střední třída.
4: Iniciativa veřejnoprávně dnes v reakci právě na ten schválený zákon vládou vyhlásila, nebo respektive ohlásila výstražnou stávku. Rozumíte tomu proč?
12: Tak já ty lidi chápu, oni jsou tam uvnitř v té instituce, teď se objevují různé katastrofické scénáře, jak budeme propouštět, tu jsem slyšel 500, teď slyším už 700 lidí, nikdo nechce být propuštěn z práce, kde dělá třeba i desítky let, tak ty osobní pohnutky tam chápu, nicméně to, že minimálně Česká televize je organizace dosti předimenzovaná, viděl jsem různá srovnání ve srovnatelně lidnatých státech jako u nás, kolik tam zaměstnávají veřejnoprávní televize lidí a skutečně Česká televize tam byla, myslím, že mohla konkurovat maximálně i Norsko, které ale samozřejmě je na tom ekonomicky někde úplně jinde a může si dovolit jako i takhle početnou organizaci.
4: Já jen připomenu, že Česká televize by podle toho schváleného návrhu zákona měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně než je letos. Český rozhlas by měl potom mít z rozpočtu příjem něco přes 2 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů korun méně. Ústavní právník tvrdí, že by právě toto mohlo vést k tomu, že by se obě instituce mohly obrátit na ústavní soud. Byl by tam nějaká šance na úspěch?
12: Nejsem právník a ani nevím, jestli Český ústavní soud by byl schopen toto nějak rozporovat, ale minimálně vím, že platí nějaké evropské úmluvy, které zajišťují veřejnoprávním médiím předvídatelnost jejich financování, což meziroční snížení příjmů o miliardu si myslím, že by klidně ten podnět zavdávat mohlo.
4: Tomáš Nahodil právě argumentuje tímto, že vlastně obě instituce přijdou o to financování, respektive nebudou moc dohlédnout toho a domyslet ty své plány, které vlastně měly nějakým způsobem načrtnuté. Nakolik vy si myslíte, že by to mělo šanci na úspěch?
12: říkám, nedokážu to odhadnout, ale ten pokles je poměrně značný a je jakoby jednorázový, kdyby se to udělalo nějakým třeba sestupným trendem, že v příštích 3-5 letech se bude snižovat rozpočet těchto organizací, tak by to asi zasáhlo méně, ty ředitele by to asi nějakým způsobem lépe připravilo na to, jak vlastně, jaká je objednávat třeba různá ta autorská práva, různé pořady výrobu a podobně, takže v tomto případě tam ta miliarda v případě České televize je skutečně dost hluboký zásek, byť to vyrovnává vlastně to zvýšení koncesionářských poplatků v roce 2025, nicméně ty peníze, které té televizi přišly, ona samozřejmě využila, byť pan Fridrich říkal, že to vesměs rozpustila do platů, což asi ne, úplně si ti, kdo tuto věc připravovali předpokládali, spíše se čekali, to využije právě na nějaké nové formáty, možná třeba návrat kanálu pro seniory, který byl velmi oblíbený, takže takhle je.
4: Vy jak znáte ty politiky, zabýváte se vlastně, nebo sledujete tu politiku dlouhodobě, mnoho let. Je tady prostor pro nějaký kompromis, tak jak jste třeba i dnes viděl na úřadu vlády tiskovou konferenci?
12: Myslím, že v tuto chvíli už asi ne. Hrozně se to téma spolitizovalo. Místo, aby se tady politici skutečně reálně a nějak racionálně bavili o právě tomu posunu v tom vnímání toho veřejnoprávního média, jakým způsobem by mělo fungovat, jaké služby by si od něj stát měl vlastně objednávat a z toho vyplývalo pak nějaké finanční zajištění, tak se tady z toho stala bitva o demokracii a to si myslím, že v takové případě to spíš budou plné Václaváky a bitva.
4: Očekáváte nějaký horký podzim možná, nebo možná ještě horké léto, myslím tím nějaké demonstrace v ulicích. Připomenu, že bude také krátce před volbama, byť komunálníma, ale i to je příležitost pro některé třeba.
12: Určitě se tady z toho stala prostě jako symbol nějakého vzdoru jednak těch lidí, kteří jsou v těch institucích zaměstnaní, ale nejenom, ale i těch celého toho opozičního vlastně té části politického spektra a iniciativy jako Milion chvilek a podobné si to určitě nenechají ujít. Trošku se to rozbije časově těmi prázdninami, kdy lidé budou mít trošku jiné starosti, než chodit demonstrovat někam do ulic, ale myslím, že ta bitva se přesune na podzim, kdy ten zákon by měl nějakým způsobem tedy procházet parlamentem.
4: Když se projednávalo právě, jste to zmiňoval v parlamentu, když jste ho zmínil, tak když se projednávalo zvýšení koncesionářských poplatků, v poslanecké sněmovně se to zadrhlo na několik měsíců. Očekáváte něco podobného od stávající opozice, že bude také blokovat projednání tohoto zákona?
12: Opozice se kasá tím, že to rozhodně nenechá určitě vůbec projít, že tomu zabrání. Má samozřejmě spoustu možností, nicméně zase je tam nějaká možnost ze strany vlády, která se poučila z minulého volebního období, kdy opačně jí tímto způsobem vláda ukončovala diskuzi a pokud se vláda rozhodne to risknout a ukončit v nějaké fázi diskuzi, byť by tam leželi lidé ve spacácích z opozice, tak v takovém případě prostě proběhne hlasování a vláda.

0: pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
1: Očekáváte opět přespávání ve spacácích v budovách zpravodajství a v budovách České televize?
0: Opozice, která dnes trpí tím, že je jako málo výrazná a není schopna trošku tady jakoby dělat oponenturu vládě, zejména tedy Andreji Babišovi, tak se na tom určitě bude chtít udělat jméno a předpokládám, že to bude hodně horké a hodně divoké.
1: Poslední věc, pane Korecký, využiju toho, že vás tady zde mám. Za týden by se mělo na vládě rozhodnout o složení delegace, která poletí na summit NATO do Ankary. Jaký výsledek očekáváte?
0: Kdo by viděl do hlavy Andreji Babišovi, ten by skutečně byl člověk, který by měl velkou výhodu. On je velmi nepředvídatelný, vůbec nevylučuju, že na poslední chvíli může měnit rozhodnutí, ale v tuto chvíli skoro si myslím, že vláda do toho střetu s prezidentem půjde. Napovídá mi o tom i ten fakt, že vlastně schválila prezidentovu cestu nebo prezidentův mandát do OSN, což považuji za takové jakoby žolíka v ruce v případném sporu ústavního soudu, aby měla důkaz o tom, že mu nebrání v cestách do zahraničí.
1: Prezident Petr Pavel tvrdí, že má napsanou kompetenční žalobu. Očekáváte, že pakliže vláda příští týden mu tu cestu lidově řečeno zatrhne, že ji skutečně podá? Nebo je to pouze vytváření nějakého tlaku?
0: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
1: Tečka za dnešním presklubem. Hostem byl komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký. Díky moc, že jste dorazila, někdy příště na viděnou a naslyšenou.
0: Díky za pozvání, hezký večer.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Bajmy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak co, poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Přeji vám hezký večer. Po prvním presklubu v novém týdnu, v týdnu, který má být prý i tropický, tak si počkáme na to finále, hlavně na ten tropický víkend, který je nám tady věštěn. Já bych se ještě opřel o víkend, který tady byl ve znamení fantastického festivalu Rock for People. No a když dovolíte, mám pro vás tento týden nálož vstupenek na festival, který se tam bude konat samozřejmě také, takže máte-li chuť, já vás už za chvilku pozvu na Bloodfest. Fest, parádní akce. V této hodině 4 volné vstupenky, podrobnosti už za chvilku. Posílám No Name, teď Robin Schulz a Million Good Reasons.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej

0: Frekvenci 1 s námi teď velké irské ikony Cranberries When You're Gone. Tak do studia dnes taky dorazil ředitel letních shakespearovských slavností Michal Rychlý. Byl hostem dnešním ránu a my se k tomu hezkému rozhovoru vrátíme tak v příští hodině a pak taky po 22. hodině, kdy pro vás máme kousek atmosféry dnešního rána. Ale já jsem vám slíbil vstupenky, 4 volné vstupenky na Bloodfest, což je festival britského zpěváka Youngblooda, koná se v sobotu 27. června v parku 360. Tak jakmile za chvilku uslyšíte alespoň ve zkratce velký hit Zombie od Youngblooda, tak mi volejte a třetí volající získává, to je cena prestižní a skvělá, 4 volné vstupenky na Bloodfest, který se koná koncem tohoto měsíce. Tak držím palce, za chvilku jdeme na to. Teď Alex Warren a Fever Dream.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Stalinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. Veřejnoprávní média mohou propouštět. Podání drog bez vědomí bude trestné a Tunisko odvolalo trenéra po prvním zápase. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média podle prvních odhadů mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek ze společnosti Saptera.
6: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jejímu naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
5: Stavba úseku D11 Trutnov hranice o délce 21 kilometrů začala v říjnu 2024 a je největší dálniční stavbou v Česku. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, vedli chorvačtí činitelé. Odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Tunisko druhý den po debaklu 1-5 se Švédskem v prvním utkání na fotbalovém mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamušiho. Oznámil to svaz na Instagramu. Orly z Kartága by měl převzít kouč Monzer Kebažer.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: V Čechách zítra očekáváme polojasno až oblačno, později déšť, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
7: Do Batenosti projíždějte na dálnici D35 na 156. kilometru ve směru na Olomouc, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. A sklonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň mezi 13. až 19. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 15 minut. A průchodné nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 211. kilometru na trase z Vyškova na Brno. Dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
5: Tolik zprávy po 19. hodině na Frekvenci 1. S vámi Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji na ten 15. červen, který tady máme v těch posledních hodinách, tak už jenom 2 týdny máme tady prázdniny, jsme v půli měsíce června, no a co s námi bude dál a dál, myslím v rámci programu Frekvence 1. Petr Jablonský určitě bývá každou neděli, včera byl skvělý, no a my zamíříme do nedělního lifeu, posílám taky Gigio D'Agostina, Eros Ramazzottiho, a nebo teď Mark Ronson a Miley Cyrus.
3: Frekvence 1
8: a Milan Bílek.

0: L'amour toujours, to byl Gigi D'Agostino. Tak, hezký večer vám přejeme. Je tady pondělí, víkend za námi, o víkendu nám tady nechybí pravidelně Petr Jablonský, vždycky v neděli po 13. startuje svůj live. No a vy žádáte známé osobnosti a ptáte se po známých osobnostech. Tak s kým jste chtěli mluvit včera?
1: Krásný den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady je Hanka.
1: Hanko, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Prahy.
1: Z Prahy, výborně, signál je skvělý, takže můžeme hnedka přikročit k vašemu přání. Takže s kým byste ráda hovořila?
2: Ano, já bych ráda hovořila s Andrejem Babišem.
1: Ano, dobrý den, zdravím.
2: No, Andrej, já vás mám ráda. Jsem ráda, že jste u vlády.
1: Ano,
2: jsem ráda, že jste premiér.
1: Je, děkuji.
2: Protože se mi to líbí.
1: No, protože vám
2: mám
1: už,
2: ráda.
1: Už je vám líp, že
2: no. Je mi líp, no. Mám ráda vaši vládu, mám ráda Tomi Okamuru, mám ráda Petra Macinku.
1: Aha, no tak já teda Okamuru ani Macinku
2: mám ráda celou rád, no. Vaší vládu, Alenku no. Schillerovou.
1: Ale víte, jako Alenka je dobrá, no, ale tak víte s tím...
2: Ano.
1: Ale ten Tomi, to je někdy opravdu noční Okamura, no, pro mě.
2: No, to je jedno, ale je taky dobrý.
1: Já ho tady mám, jestli chcete ho k telefonu na chvíli.
2: No, klidně si mluvíš.
3: No, tak já vás zdravím.
2: Mám ráda Tomiho.
3: Tak prosím vás, nepřerušujte mě. Takže Haničko, dobrý den, já vám děkuji.
2: Dobrý den.
3: No, i když mě chválíte, tak mě nepřerušujte. Ale teď teda dobře, tak když jste teda chválila pana premiéra, tak prosím trošku taky na mě, pojďte. No,
2: vás mám hrozně ráda.
3: Ano, pokračujte, prosím. Já už si sundávám kimono.
2: A vaše vláda se mi celá líbí a přeju vám všechno nejlepší, protože ta opozice vás pořád provokuje.
3: Ano, už si
2: a nesmíte si to nechat líbit.
3: Už si hladím bříško, ano.
2: Ano.
3: A tasím svůj samurajský meč, takže prosím vás, přijďte ke mně na Takešiho hrát, jo, hned, ale dokud mám vytaseno.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 7 seconds a to byl Yusin Dur a taky Nenech Cherry tady na frekvenci 1 před 7:30. Za chvilku se podíváme do minulosti. Kapela Duran Duran dorazila do světa popu v roce 1981. To byl velký okamžik, rád vám ho připomenu za chvilku. Ale teď náš ranní host, a my jsme se bavili dneska o divadle, o velmi slavných a významných shakespearovských slavnostech. A dorazil sám umělecký ředitel Michal Rychlý. No a my jsme byli zvědaví, co je třeba nejhorší na organizaci Shakespeareovek?
1: Nejhorší v této době, co se změnilo za ta leta, je sehnat herce. Mm-hmm. Protože my jsme začínali v tom roce 98, všechna kamenná divadla měla pravidelné letní prázdniny, nehrálo se, netočili se seriály, filmů se točilo minimálně. Dneska se to totálně změnilo, takže sehnat dobré herce, a co znamená, dobří herci mají hodně práce, tak to vždycky je ten nejhorší úkol, který máme se s nima domluvit.

0: Crucified byly Army of Lovers s námi 8 minut po půl 8. 15. červen rok 1981. To se dnes poprvé podíváme spolu do té hudební minulosti. Dorazila fantastická kapela Duran Duran. Vydala první album a byla z toho obrovská senzace. Dorazili novoromantici, kteří nám servírovali své první hity. Byla to deska, která okouzlila celý svět. Třeba ve Spojených státech se deska dostala na 10. místo v žebříčku Billboard a strávila v něm 87 týdnů na nováčky. To byl samozřejmě výborný výkon. A mezi těmi prvními singly bylo třeba tohle, Planet Earth. A ty úplně první Duran Duran bodovali taky s hitem Girls on Film. Nevím, co z toho zazní příští středu 24. června v O2 aréně, ale myslím, že to bude výborné, protože právě Duran Duran příští středu dorazí na svůj další koncert po dlouhých letech do České republiky, kde se hodně vzpomínat na osmdesátky, zazní určitě i leta 90. a něco z desky Kamandán. A další, to je zatím tajemství. Takže Duran Duran, dnes takové výročí v 81. vydali první desku, na kterou se pro jistotu, myslím, taky bude vzpomínat v týdnu příštím v pražské O2 aréně na koncertu téhle hvězdné kapely. Tak nenechte si to ujít, pokud tam právě míříte, tak ať vás to baví, posílám Natalii Mruli, bude Lucie Bílá, tak je Číren a za chvilku Kamera.
1: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Nils and Body a to byl Brian Adams se svojí 80-kovou vypalovačkou tady u nás do polojasného večera, který tu máme. Tak po zprávách taky Robbie Williams, je to taky. Dáme si Bon Jovi, Inti's Arms. Nebo We Are The World.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
4: Hezký večer. V Chorvatsku zemřela další Češka. Vláda schválila změnu poplatků a další zápas Čechů na šampionátu odřídí žena. V chorvatském městě Crikvenica zemřela minulý týden Češka. Novinkám to bez dalších podrobností sdělil mluvčí Českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čerge. Jde tak o další úmrtí Čechů v této turisticky vyhledávané zemi. V neděli u Splitu po srážce dvou lodí zemřeli čtyři Češi. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2 miliard, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Kurecký glosoval v presklubu právě koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
5: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
4: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy a Irán už v neděli digitálně podepsali memorandum o porozumění a potvrdil prezident Trump. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády iránských přístavů. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pansová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stefanii Frappartové.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu, kde stojí ve zúžení porouchaná dodávka. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 211. kilometru na trase z Vyškova na Brno. A dejte si také pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 78. kilometru stojí na krajnici porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
4: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Hezký večer, v pondělky jsou naše lehce po 20. hodině. Posílám Robbieho Williamse, Kelly Clarkson a teď je tým Za to všetko, láska, můžeš ty.

0: ve své zásadní pomalé, nebo ve své zásadní baladě, i když těch zásadních formá několik, vyšlo 9. července 2001. Tahle skladba se stala okamžitě hitem před 25 lety. Jinak Robí tenhle text nebo tenhle song napsal jako poctu svému blízkému přátelství s Gary Halliwell, což byla bývalá členka Spice Girls, která mu byla velkou oporou v těžkém životním období. Vzpomínka o 25 let zpátky jsme se posunuli. Nuly. Tak za chvilku dáme přednost vašemu dotazu pro naši dvojku, tady Suchánek a Kolečko z muziky Bon Jovi anebo Sia na frekvenci 1.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jadward, a to byl velký benefiční hit 80. let USA for Africa. A skoro 50 amerických velkých hvězd v jedné jediné písni, která nám nikdy nezestárne. Už za malou chvíli Cindlix, zase novince dovolená, ta byla nasazena do víkendové hitparády na Frekvenci 1. Ale teď Suchánek a Kolečko, tak co vás trápí? My na to máme odpověď.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Chci si koupit vrtačku, mám koupit uhlíkovou nebo bezuhlíkovou? Jaký je v tom rozdíl? Stanislav, 47 let, Uherské Hradiště, tak Peťo, ty seš na tohleto, ale myslím odborně.
3: No tak samozřejmě, všichni jsme se o ty uhlíkový stopě.
2: Jo.
3: Asi
2: jo.
3: Nechci mít vrtačku, co dělá uhlíkovou stopu, že jo? To si radši vrtám bezuhlíkově a pak se proletíme s letadlem.
2: Jo.
3: Pro nový hovožděnky třeba.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Barcelona, to byla Freddie Mercury a dáma, kterou obdivoval celý život a pak si naspíval tenhle báječný hit Monsera Kabaje 11 minut po půl deváté. Příjemné pondělí vám přeji, těšíte se na čtvrtek, to bude velký den, protože česká fotbalová reprezentace odehraje svůj další zápas právě ve čtvrtek 18. června v 18 hodin středu evropského času. Tak soupeřem bude v základní skupině A výběr jeho Africké republiky. Takže čtvrtek 18. to myslím, že už je koukatelné, to bychom měli všechno stihnout do té doby a pak už se jenom oddávat fotbalu. A kdyby náhodou, tak v základní skupině ještě se hrajeme o týden později, tedy 25. června, další zápas proti Mexiku na slavném Mexico City Stadium. Tak ve čtvrtek se rozhodne. Tak držme palce za chvilku. Honza Homolka s dalšími zprávami, taky fotbalovými, ale samozřejmě i jinými, které dal ten dnešní den 15. červen. Já vám posílám Pet Shop Boys, Always on My Mind. Milk and Sugar, teď je Anaka.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Slovo dostává právě teď Honza Homolka.
3: Hezký večer, veřejnoprávní média mohou propouštět. Orbán má v Maďarsku smůlu a Španělsko ztratilo na úvod s Kapverdami. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, dnes vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde také ale o přimíchání do jídla nebo o její injekční podání. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. Zmínil také, že začátek roku 2027 projekt zrušení je šibeničním termínem.
4: Je to už poměrně šibeniční termín, tím, že se zadrhl ten původní návrh pana Klempíře a vlastně to pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
3: Celý presklub na našem webu Frekvence 1. Maďarští poslanci dnes schválili ústavní dodatek, který umožňuje jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Napsali to agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezgólovou remízou s Kapverdami. V Atlantě královal skvělými zákroky golman outsidera Vozinha, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Na Moravě bude teplej, na jižních 26 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Hlavní tahy jsou bez problémů, pozor dávejte, v Praze v ulici za Nadýmačem se stala nehoda osobáku, který srazil cyklistu na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou v okrese Písek. Tam je havárie auta, kvůli ní silný provoz, policisté míří na místo. Jeďte opatrně a hezký večer ve společnosti Milana Bílka a Frekvence 1.
2: Je to tak, lehce po 21. Zdravím, hezký večer. Dáme si už za chvilku to nejlepší z velkých hlav, které tady byly dnes po 17. ať vám to neuteče. Jinak pohodu slibuje Enrique Iglesias, Bajla Mosmandra, že teď i Rednex.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Kier Bailamos, Enrique Iglesias, tohle voní prázdninami a létem. Bailamos trochu jinak si dáme za méně jak měsíc na prvním radiokempu. Radiokempy jsou tady už v několikátém ročníku, já to teď nedokážu spočítat, kolikáté už léto pro vás jedem po českých kempech a hezkých místech. Tak kdyby náhodou, tak 8. červenec, kemping Rožnov pod Radhoštěm, tam budeme spolu s kapelou opět Radeček Trio, samozřejmě na místě pojede živé vysílání, jako vždycky, zapálení ohně, opékání buřtů od 18. hodiny, tak nějak. No a od 19. do 20. právě soft verze skupiny opět a Radeček. Ale tím to nekončí, protože po 20. hodině si vás ještě dáme na afterparty Ondry Albrechta, to znamená Dýza bude. Po 20. hodině, ať nám vyjde počasí, čeká na soutěže opékání buřtů, samozřejmě soutěží hodně a taky oblíbené kelímky štěstí od nás od Frekvence 1. A těch štací a zastávek bude několik, tu první je právě kemping Rožnov pod Radhoštěm. Moc, ale opravdu moc se na vás těšíme, nejlépe osobně. Tak za chvíli Chris Norman, Midnight Lady, No Doubt, anebo Somber, Homebreaker.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Midnight Lady, nezapomenutelná balada z roku 1986, kterou dal dohromady Dieter Bohlen z kapely Modern Talking, ale tu velkou tvář a hlas tomu dal hlavně bývalý frontman kapely Smokey, Chris Norman. A když se v tom ještě chviličku jako budeme ňat, tak přijdeme na to, že tahle skladba vznikla pro 180. díl německého kriminálního seriálu Místo činu, neboli Ta Tort, a konkrétně pro tu epizodu s názvem Výměna, ta už, kde zářil komisař Šimansky, kterého hrál skvěle Geth George. Tak zase historie, za chvilku Metallica, Sarah Connor a do toho ideálního večera, ideálního snad i pro vás. Opět a Radeček, teď Bratři.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Nothing Else Matters, to byla Metallica, za chvilku i Cornelis. Pojedeme dál, hezky pomalu, taky Sandra, Secretland, no ale teď naopak skvěle rozjeté velké hlavy po 17. hodině. Tak bylo to o ZVS, víte, co to je ZVS, to byla základní vojenská služba. No a cílilo se dnes po 5. odpolední taky na ty modré knížky. A tu já jsem neměl, bohužel.
1: Já mám dnes mezinárodní den, protože já jsem tam nešel. Jsem odpůrce povinné vojenské služby.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: A to bude typovačka. Povedzte mi, ktorý okres v bývalom Československu mal najviac modrých knižiek v republike?
4: Praha.
3: Bolo to teda obdobie od roku 1945 do roku 2005.
1: Ako okres Praha.
4: No, okres Praha.
3: Nemáš pravdu.
5: Mostecký okres.
3: Nemáš pravdu. Podľa toho, podľa tých záznamov, tam majú najviac astmatikov.
5: No tak to bol nejaký sever.
3: Práve že nie.
5: Tak to bolo nejaký Havířov.
4: Počkaj, astmatici, pretože jako sú astmatici.
1: Takže jižní Čechy.
3: Práve že je to blízko. Včera tam skončil, alebo dneska skončil velikánsky hudobný festival.
4: Hradec Králové.
3: Je to Hradec Králové. V tomto
1: to sa na to vykašlo.
3: Bolo najviac astmatikov.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
6: Po svět je Hollywood.
7: Ale i hity legend pop music. Nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: V Chorvatsku zemřela další Češka. Vláda schválila změnu poplatku a další zápas Čechů na šampionátu odřídí žena. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V chorvatském městě Crikvenica zemřela minulý týden Češka. Novinkám to bez dalších podrobností sdělil mluvčí Českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čerge. Jde tak o další úmrtí Čechů v této turisticky vyhledávané zemi. V neděli u Splitu po srážce dvou lodí zemřeli 4 Češi. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu o 400 milionů méně proti letošku. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu právě koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. A tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
6: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
5: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy a Irán už v neděli digitálně podepsali memorandum o porozumění, řekl televizi ABC americký viceprezident Vance. Americký prezident Trump to krátce poté potvrdil. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády iránských přístavů. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: V úterý v Čechách čekáme polojasná až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tepleji až k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.
7: Hezký večer, stále pondělí, lehce po 22. hodině. No a zmíníme akci, která má sezonu před sebou, a to jsou Shakespeareovské slavnosti. Do rána dorazil host, byl to umělecký ředitel, pan Michal Rychlý. Jaké jsou plány, tak víc už za malou chvíli. Teď Lighthouse Family, anebo Krištof Hollywood.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: Eye in Sky. To byly Lighthouse Family s námi po 22. Hezky pro vás máme naloženo na zítřejší ráno. A to už je poslední slovo, hádáme. A vy jste dnes neuhodli v jednom ze čtyř kol, ani v jednom ze čtyř kol. Takže zítra po ránu pro vás máme 7 500 korun. Kdyby náhodou, hádáme poslední slovo zpěvačky Jany Kirchner. Vy jste dnes typovali třeba hory, slnko, případně slivko. Zajímavé typy, ale má tam být něco úplně jiného, tak zítra volejte a první ranní rozstřely, jako vždycky, mezi 7 a 8 hodinou. Také za chviličku téma Shakespeareovské slavnosti spolu s dnešním ranním hostem a z muziky In the Air Tonight bude Phil Collins, Ace of Base a taky Jelen, Miluju tě.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

0: Indiana Tonight, a to byla atmosféra, to byl Phil Collins, jeho velký hit z 81. roku a vlastně taky před půl jedenáctou hit plný smutku, protože tahle píseň vznikla v době, kdy se Collins vyrovnával s rozpadem svého manželství a ten text, který jsme tady měli a který jsme si dali do uší, tak vyjadřoval vlastně zklamání, vztek, smutek a taky pocit zrady. A sám Phil Collins několikrát uvedl, že vlastně tahle píseň nemá žádný konkrétní příběh, ale zachycuje jeho tehdejší emoce, které nebyly nic moc. E17 si dáme, bude tady Leony, Don't Worry, a teď zpátky do dnešního rána. Byl tady Michal Rychlý, umělecký ředitel Shakespeareovských slavností. A my jsme se ptali, jestli už někdy někdo prošvihl představení. Stalo se?
1: Třeba se mi stalo, a to není zase tak dlouho, my hrajeme od 7:30. A nějak ve 7:45 telefon jednoho herce a volá mi a říká, prosím tě, seš autem na Hradě, mohl by si pro mě přijet, mě se rozbila motorka, já to nestíhám. Já jsem říkal, to víš, jo, tak pro tebe si, kde seš? A on říkal, no, na chalupě u Písku kousek tady. A jsem si říkal, tak to asi nedáme, tak naštěstí tento herec si půjčil od souseda motorku a stihnul to na tu 8:30 na furkrabství dorazit. No.
2: Nějaký motorkář.
3: Já už asi tuším.
4: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

Saturday, to byly East 17 po půl jedenácté. Tak už nějak tušíme, co se zítra bude hodně rozebírat. Je to zpráva, která dolétla dnes večer. Etická komise Fašeru vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. A klub navíc také dostal pokutu 10 milionů korun. To se bude zítra hodně rozebírat. No a názory jiných druhých samozřejmě přineseme nejenom ve zprávách, které pro vás máme. Máme už za 20 minut i další a před nimi Annie Lennox, Tomáš Klus a taky Luz Capaldi, Forget Me. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Veřejnoprávní média mohou propouštět podání drog bez vědomí, bude trestné a basketbalisté Nymburka přeci jen získali titul. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. Zmínil také, že začátek roku 2027 pro jejich zrušení je šibeničním termínem a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
4: Je to už poměrně šibeniční termín, tím, že se zadrhl ten původní návrh pana Klempíře a vlastně to pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Stavbaři na dálnici D11 Strutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali je v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popisuje stavbyvedoucí Jan Faltýnek.
5: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jim naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
3: V současnosti se jedná o největší dálniční stavbu v Česku. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, vedli chorvačtí činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královci jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.
6: Hezký večer po 23. jedeme dál. Novinka Adama Ďurici je skvělá, dáme se jí skrý taky Gabriel a teď zastav mě Marek Ztracený.
2: Frekvence 1
7: a Milan Bílek.

0: Everybody Hearts, to byli R.E.M. po 23. Další herecká návštěva zítra s námi dorazí herec Robert Mikluš. Také v zítřejším 16. červnovém ránu další herecká persona tohoto týdne. Za malou chvíli John Farnham a novinka Adama Ďurec je skvělá. Počkejte si na ní, bude iskry.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Začíná
4: mi dobře.
2: Připracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Vzpomeneš si, a pokud jste byli na koncertu Evy Farné v Edenu, tak asi si nelze nevzpomenout. Recenze jsou skvělé. Eva Farná Miraj teď na Frekvenci 1. Za malou chvíli Tina Turner a teď Boyzone na Balada Awards.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: černý stín.
1: Černý stíny a to byl Lexin Lakes na frekvenci 1 do půlnoci pár minut. No a zítra budu tady po 18. hodině a po Pressklubu, jinak hostem bude končící senátorka ODS Miroslava Němcová osobně zítra po 18. hodině. No a poté si dáme další černový večer. Teď Timothy a One More Try.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: V Chorvatsku zemřela další Češka. Vláda schválila změnu poplatku a další zápas Čechů na šampionátu odřídí žena. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V chorvatském městě Crikvenica zemřela minulý týden Češka. Novinkám to bez dalších podrobností sdělil mluvčí Českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čerge. Jde tak o další úmrtí Čechů v této turisticky vyhledávané zemi. V neděli u Splitu po srážce dvou lodí zemřeli 4 Češi. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu o 400 milionů méně proti letošku. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu právě koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. A tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
3: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy a Irán už v neděli digitálně podepsali memorandum o porozumění, řekl televizi ABC americký viceprezident Vance. Americký prezident Trump to krátce poté potvrdil. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády iránských přístavů. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tepleji až k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Veřejnoprávní média mohou propouštět podání drog bez vědomí, bude trestné a basketbalisté Nymburka přeci jen získali titul. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. Zmínil také, že začátek roku 2027 pro jejich zrušení je šibeničním termínem a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
2: Je to už poměrně šibeniční termín, tím, že se zadrhl ten původní návrh pana Klempíře a vlastně to pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali je v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popisuje stavbyvedoucí Jan Faltýnek.
3: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
1: V současnosti se jedná o největší dálniční stavbu v Česku. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, uvedli chorvatští činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královci jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšťa nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: z muziky. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Chorvatsku zemřela další Češka. Vláda schválila změnu poplatku a další zápas Čechů na šampionátu odřídí žena. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V chorvatském městě Crikvenica zemřela minulý týden Češka. Novinkám to bez dalších podrobností sdělil mluvčí Českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čerge. Jde tak o další úmrtí Čechů v této turisticky vyhledávané zemi. V neděli u Splitu po srážce dvou lodí zemřeli 4 Češi. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu o 400 milionů méně proti letošku. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Kurecký glosoval v presklubu právě koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
2: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy a Irán už v neděli digitálně podepsali memorandum o porozumění, řekl televizi ABC americký viceprezident Vance. Americký prezident Trump to krátce poté potvrdil. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády iránských přístavů. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Frekvence 1.